oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

začíná další vydání ostravského pořadu, který se věnuje prvním 25 letům rockové hudby. A také samozřejmě popu a ostatním hudebním žánrům té doby, souhrně se jim dnes říká oldies. Hudebním fandům i náhodným posluchačům přeje pohodu a nerušený poslech ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor této hodinky Jirka Tieftrunk.

Začali jsme pohledem do horké stovky Billboardu přesně před 46 lety. Na pátém místě kulminoval hit skupiny Pilot Magic. Autor textu je pravděpodobně svým životním stylem sova, rádo si rád pospí. Když ale úplně náhodou ne, napsal pak krásnou píseň o svítání. Jak už jsem prozradil minule a předminule, pan Jiří Kostelňák mě poprosil, abych zavzpomínal na starý rock'n'roll.

To byl Bo Diddley, další z těch, kteří bodovali už ve druhé polovině 50. let a dnes o nich můžeme mluvit jen v čase minulém. Jako první jsem vybral Walkin' and Talkin' a stranu singlu z roku 1960, který nebodoval. A přidal jsem známější kousek You Can't Judge a Book by the Cover, což lze volně přeložit Neposuzuj věci podle toho, co ti řekne první letmý pohled.

To byla další dvojice pro pana Jiřího. Někteří z vás možná podle toho prvního hitu Tallahassee Lassie poznali, že zpíval nyní osmdesátník Freddie Cannon. Byl to jeho první single a dostal se do zámořské popové top ten. Dívku s tranzistorovým rádiem jsem už v této hodince nabízel. Freddy o ní zpíval také. Jeho singlové áčko z roku 1961 má název Transistor Sister.

Ze Slovenska jsem dostal přání zařadit píseň Ivety Simonové čím dál tím častěji. Právě se z ohraného singlu z roku 1967 Stalo, Suprafon ji totiž nově nenabízí. Textoval Vladimír Dvořák, doprovázel Karel Vlach a Pankovci. Zbývá dodat, že originál s názvem People Will Say We Are In Love je z muzikálu Oklahoma. Vybral jsem nahrávku Američanky Doris Day z roku 1960.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem, ale je to tak, jak jste slyšeli, v zahraničí se tato píseň většinou zpívá pomaleji. Někdy příště uslyšíte i druhou stranu toho suprafonského singlu, teď tu mám další posluchačské přání. V první polovině 50. let museli mnoha lidem znít mezi častuškami a budovatelskými písněmi varhany Oty Čermáka jako rajská hudba.

Asi jen ti nejstarší upřímačů si ještě pamatují v podání Oty Čermáka Narcis. Původně je to suprafonský šelak z roku 1951. Vybavuji si, že jsme tu desku doma měli. Písnička Je bílá cesta, to už je další dekáda, snad jste sourozence Ulrichovi poznali. Rok 1966, jejich první singl, tehdy ještě Popík, první Big Beatový s Vulkánem, jsme si mohli koupit až v roce následujícím.

Další písní Jsem zůstal v Brně Milan Černohous zaspíval Znám tě, lásko. Textoval Pavel Cmíral, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1970. V Brně tehdy vymysleli do křestního listu jako autora hudby jméno Ellen a to identifikaci zahraniční předlohy stížilo. Ale podařilo se Gary Puckett and the Union Gap, Let's give Adam and Eve another chance.

Dejme Adamovi a Evě ještě jednu šanci, je to česky, a abyste pochopili původní text, budu překládat dál. Přivést své děti zpátky k sobě a ukázat jim, jak se navzájem milovat. Je to takový protiklad proti ďáblovu ponoukání v československo-francouzském animovaném filmu Stvoření světa Perte se a žerte se. Pamatujete? Už ho v televizi dlouho nedávali.

Úplně náhodou jsem v seznamu na singlech bodujících amerických interpretů narazil na dvojici Jean and Deb, celými jmény Jean Thomas a Deb Neville. Dělají na mě dojem, že byli ve druhé polovině 60. let jakýmsi modernějším pokračováním dvojice Paul and Paula. Slyšeli jste A strany prvních dvou úspěšných singlů Go With Me a Playboy.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral brněnskou rozhlasovou nahrávku. Píseň Závěj naspívala Eva Králová v roce 1978. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, autorem textu je Pavel Cmíral. Zatímco on zvolil do předělávky Studenou výhrůžku, v anglickém originálu si Tina Charles pochvalovala You set my heart on fire, tedy zapálil si mé srdce.

Nahlížím alespoň jednou do historického hudebního kalendáře. V polovině července 1966 vynesl v Americe prodej singlu When a Man Loves a Woman Percymu Sledgeovi zlatou desku, jedinou, kterou dostal. A v Británii tam byla založena skupina Cream. Tu už jsem v playlistu dlouho neměl, tak vám trochu rozšířím obzory a z B strany jejího druhého alba vybírám Take It Back.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky můžete psát na číslo 723 102 513. Kdybyste chtěli slyšet nějakou instrumentálku, stačí si napsat číslem od 1 do 580. Zavírák vybírám podle svého vkusu, je to Jonathan King a jeho verze I Can't Stand the Rain. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
2: Ano.
1: Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
2: Já myslím, že každou chvíli.
1: Máte doma veselo?
2: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
1: A jak ten den uběhne.
2: A kam půjdeme.
1: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině.
0: Humor

0: rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no ano, já vyberu s radostí Merinku Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manžels, no to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No,
2: chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
2: Ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
3: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak. A Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
2: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
3: Nebije.
2: Nehrdlí,
3: kdepak.
2: Nepije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík, před 38 lety, odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Určka Rosulková.
1: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou, ano. Které jsme říkali vlk. Jo?
0: Proč?
1: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, hele, poslechni, ty jsi vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak a od té doby se jí říkalo vlk.
0: No. Ano.
1: A Merinka, oni hodně cestovali, byli tam, už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
0: Jeli.
1: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát.
0: Jak se tam dostali?
1: Tak oni vyrazili, a to nebylo nic jednoduché,
0: no,
1: peníze, žádný, víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem. Mm-hmm. No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
0: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti, se mluví o miliardě a více, tak tam někde byla...
1: Ano, tam byla Merinka Rosulková a vlk. Z městských divadel pražských.
0: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkají za hlavně v té době teda, protože toho se tady tolik neinformovalo. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
1: No jistě ne, to pro nás, to byla prostě událost. Mm-hmm.
0: Tak takovýhle dobrodruh byla Marinka, tak ano. V takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si je mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. A zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami. Ano. To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto.
2: Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 800 900 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejvlem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
6: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
4: Užij si.
5: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s ní nemluvila.
6: To já nevím.
4: To musíte se zeptat Zuzanky.
6: Ano, zeptám se Zuzanky.
4: Dobře.
6: A pardon, vaše jméno?
5: No, řidič z vozovny Strašnice.
4: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
6: Ano, to určitě bude.
5: Ne, to příjmení to jiný nezekré.
4: Dobře, takhle, dobře, vyřídíme.
6: Já to zjistím.
4: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen. A chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panu Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
4: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerou jsou s námi. Dobře, tak děkujem.
6: Děkuji. My taky, mějte se krásně. Je to milé, děkuji.
4: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
8: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Majerová.
6: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro židovský anekdoty.
4: Dobře, tak jo, děkuju moc, mějte se pěkně. Ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
6: Ano.
4: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
9: Pojedeme, ten výstup si jememe ještě jednou. František přichází zleva.
10: Jo.
9: A za to židli, jo?
10: To myslíš takhle, jo?
9: Ta židle to je jako strom, jo? A jukne, a jukne.
10: Jako ze za stromu, jo?
9: Jo.
10: Juk!
9: Ura! Františku, ty musíš jukat radostně.
10: Juk! To máme. Jukat radostně tady na Voráčkovou?
9: Samozřejmě! Stojí za stromem a radostně jukáš. No.
10: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
9: No.
10: Já spěchal jsem za tebou, Voráčku, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
11: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
10: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá na pracu.
12: No, těmi.
10: Družstva. Spěchal jsem za tebou, Horáčková, svět být dnes hned hezčí.
12: Já jsem tě čekala, čekala.
10: Hele, Horáčková, ty na mě nešišlej a čekej mě. Čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
9: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
10: Tak to
12: no
10: slyšíš.
12: Dobře.
10: Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
12: No. No dobře, já jsem tě čekala, čekala s otevřenou náručí.
9: No, panouš.
10: Leze to zní jako sklupatý.
12: Dobar.
10: Ale když jsem viděl Voráčková, totiž Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
9: Kdy?
10: Co?
9: Kdy?
10: Kdy? Co ty?
9: Kamarádi!
10: Jo tak, kamarádi, no jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal Voráčkovou. Tak teď ty.
12: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
10: Teď ona nedá pokoj a budeš
12: jen šišlat. Jsem se těšila.
10: Těšila. Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo prvně, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
12: No dobře, já to nemusím rád s tebou, víš? No. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
9: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
10: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
12: Mosko.
9: No, je to trošku.
12: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No, to je pro mladý.
10: To není pro nás.
9: No. To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z celé vesnice?
4: Humoriáda. Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
6: No vlastně ano, já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem, byly to teda školní léta,
4: ano.
6: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano, ano.
4: Takže vy jste nalezený talent. Ano. Takhle. To ne jako, že by se někdo
6: jsem hrála,
4: přihlásil.
6: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, v inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
4: Jo.
6: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
4: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Ano. Tam jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
6: Ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, rojili takový ty dívky, co se svlékaly, že jo, nebo tak, jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety. Já vím, vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele, Pepo, ty včera byl, jo, a jaký to tam bylo? A on říkal, jo, představ si, tak, a než já jsem měl měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, a teď oni, třásně, ale ne, teď, tak co tam měla, takový puklice. Tak to mě, do dneška si to připomínáme.
4: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Karmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo? No to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo? Jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak, Jiřínko, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale já jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... Já si od začátku říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No, ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No. Nemyslete si, paní, to už dneska se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka, má tyhle ty pravomoce?
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu. To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prý vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a vím, co uměj, nepromiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím,
4: dobře.
3: No, to...
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi,
3: tak
4: jo?
3: Přece.
4: Ale to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Jo.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, no rozumíte? Jo. To on jako bych v té hospodě mohl klidně sedět tam u limonády.
3: Cokoliv. No tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: A komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu, tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přeci nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám s sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám s sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi. Hele, vem baseballový míček, jo, a rukavici půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný za $1,000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. Kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, to je výborná, protože už se mi to jednou, jo, a vím, to je ten recept, ten, a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ji vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby si dávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak, ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji
2: prázdnou. No máme prázdnou, to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco udělám.
2: Ano, takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou. Ano. A měl jsem tam něco.
2: Sekanou.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás. Bylo

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomeňme si, Karel Šíp, Jiřina Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, v telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřinka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl to Luděk Sobotka, proto mě vždycky zasmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patrik do zdraví, její paní Carmen. Ano. A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
6: Dobrý den. Zdravím vás i vašeho milého hosta. Prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
7: Děkuji, děkuji. Jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem. Je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová. Dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? No. Ale tenhle taky.
9: Jo.
8: To takhle povídá manželka v ložnici?
9: Da, já, da.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo.
9: Já.
8: A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem vody jak živa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Jděte, to nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu. No.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: A to už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já si pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuje. Ale paní si paní si nepamatuje, no. Tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý si vykládal v hospodě, že jsi s mě bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. A hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uvejte ho. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Woodmana.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale v Všechno party nebo u něj v pořadu jste byla?
7: Ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není možný.
7: Asi
3: jak?
7: Mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
7: Ano.
3: Tak
7: ano.
3: Jak to, že ne vy?
7: No,
3: to
7: nevím,
3: to se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
7: Ne, to by se mu asi nelíbilo, to bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
7: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní člověk.
3: Ano.
7: Aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala, když v tomto Bogánu, když jsme byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den.
3: Ano.
7: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mhm.
3: Vyprávíte si doma i někdy vtipy, takhle jako si herci třeba v šatně vypráví?
7: No určitě Petr vždycky
3: rodina.
7: Přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Töpfer, který prostě to sype. A Petr je rád, vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuju.
3: Takže jenom nasloucháte.
7: A já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš
7: vyprávěl?
3: No
7: někdy jsem taky někdy možná nějakej, ale taky jsem možná nějakej vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo, takové, jako co se komu přehodilo, nebo připomínáte si i to, co léta všichni znají?
7: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme, a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kde jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší, a říkám: Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím, a to já už si nepamatuju, no, tak to je. Je to,
3: paměť je to hrozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít, a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka. A jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tém posledním souboji. Takže Václav Postránický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč proti sobě, a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráňského s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Carmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak těžké.
1: Tak si hoďte koronou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba
2: a
1: Ačko.
2: Děkuju.
1: My taky za zavolání, za tu těžkou volbu. Kdo se dovolá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Opa.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc po hostele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, ne kolo, spíš pneumatika. Ano.
3: Pneumatika,
1: tak,
3: ano, děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži spouští jiný šatchen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
6: Domluvá šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivka opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vazajst šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě

0: A kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
1: Humoriáda.
2: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
3: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
2: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
3: V září.
2: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady a Zlatou lásku můžete každý všední den po 9. večer. Carmen, naslyšenou.
3: Naschledanou, krásné dny.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ochránci přírody požadují zastavení prací na stezce mezi Šerákem a Keprníkem. Začala stavba nového úseku hlavní silnice v Linhartovech na Bruntálsku. Odborníci z Evropské komise zařadili grafenový materiál vědců z Olomouce mezi perspektivní inovace. Dnes bude oblačno a teploty do 31 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Zástupci spolků Společnost přátel jeseníků a Hnutí pro jeseníky požadují v otevřeném dopise

0: zastavení stavebních prací na stezce mezi Šerákem a Keprníkem. Podle spolků úpravy mění charakter přírody. Opravu stezky provádí správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Práce mají podle ní pomoct zpomalit erozi.
1: Správa chápala tady evidentně překročila nějakou červenou linii. Keprník je posvátná ikonická hora a je to nejstarší přírodní rezervace na Moravě. Takže tam, kde lidé vlastně nesmí šlápnout mimo stezku a nesmí nic utrhnout, tak pro správu CHKO to zřejmě není posvátné místo a dělá tam opatření proti vůli lidí a poškozuje místní vzácnou přírodu.
2: Říká předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík. Agentura ochrany přírody a krajiny se k otevřenému dopisu zatím nevyjádřila. Mluvčí agentury Karolína Šulová ale dříve uvedla, že úprava stezky má pomoc pomalit erozi.
3: Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
2: Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Začala stavba nové trasy silnice první třídy 57 mezi Krnovem a městem Albrechticemi. Jde o úsek v místní části Linhartovy, ve kterém je několik táhlých zatáček, snížená povolená rychlost a nedá se tam předjíždět. Ředitelství silnic a dálnic postaví novou přeložku a úsek srovná. Práce potrvají do roku 2028.
4: V místě vyroste úplně nová zhruba 2 kilometry dlouhá cesta. Součástí je i most nad tamním biokoridorem. Většina prací dopravu omezovat nebude. Při napojení přeložky na současnou cestu ale ředitelství zavede kyvadlový provoz řízený semafory. Z města Albrechtice Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Vědci z Olomoucké univerzity si můžou připsat další úspěch. Dusíkem obohacený grafenový nanomateriál pro ukládání energie v superkondenzátorech, který vyvinuli, zařadila Evropská komise do databáze perspektivních technologií pro komerční využití. Superkondenzátory najdou uplatnění například v kosmonautice, říká chemička Veronika Šedajová.
5: Tak zrovna ten náš superkondenzátor má výhodu v tom, že na menší objem dokáže uložit více energie. To znamená, že nejlíp mu bude v nějakých aplikacích, kde je opravdu málo místa, takže například vesmír, letectví, například jako pohon u satelitů nebo pro nějaký senzory, zdravotnictví a podobně.
6: Sport.
0: Argentinští fotbalisté jsou ve finále mistrovství světa. Přestože v utkání prohrávali, dokázali zápas v závěru otočit a i díky dvěma asistencím Lionela Messiho a gólům Fernandéze a Martinéze porazili Anglii 2-1. V nedělním finále se Jihoameričané utkají se Španělskem.
6: Počasí.
0: Na střední Moravě dnes čekáme většinou oblačno, ráno a dopoledne přechodně až zataženo. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23 a povane slabý proměnlivý vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D55 v Olomouci od prvního kilometru v Holici až ke třetímu kilometru u Velkého Týnce. Provoz je tam ode dneška převeden do protisměru kvůli pracím na silnici.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 16. července a svátek má dnes Luboš. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká, jaké máte počasí, tak to posílejte pomocí vzkazů na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá v kalendáriu. A nachystány jsou písničky, které nestárnou. Jako první bude znít Dlouhá noc Heleny Vondráčkové. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno. V tuto chvíli budeme vzpomínat.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě. Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, tady čtvrtek 16. července, svátek má Luboš, je minuta po čtvrt na šest. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červenec horký, jsou pěkné vdolky. No dnes mraky, místy přehánky a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 20 stupňů Celsia. Uničov oblačno 18 stupňů, tolik naměřil Radek, 18,5 stupně v Úsově, venku je jak v Prádě. Ně napsala Hana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na vazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým 80. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přesto se ostatně ladně přenesl i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a s

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 17:30, dobré ráno. Většina olomouckých tramvají a autobusů je sice bezbariérová, zástupci dopravního podniku přesto řeší připomínky lidí s handicapem. Na některých zastávkách se vozíčkáři těžko dostávají do tramvají, dopravce se snaží stížnosti postupně řešit.
1: Řidič tramvaje Dominik během pár sekund odjistí a hákem vyklopí plošinu pro vozík nebo kočárek. Problémy s plošinou z vlastní zkušenosti mi ale přímo na zastávce s nedostatkem místa kvůli lavičkám popisuje Zdeňka Vyoralová ze spolku Trend vozíčkářů.
2: Není možnost se pohodlně otočit, pohodlně vyjet nebo najet do toho dopravního prostředku.
1: Zapravdu jí dává mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Nové tramvaje mají jiné umístění dveří a tak někdy bývá problém kvůli lavičce na plošinu bezpečně najet nebo z ní sjet. Dopravní podnik proto postupně při opravách zastávek lavičky posunuje.
3: V případě, že třeba zrovna je tam výluka nebo probíhá nějaká jiná rekonstrukce oprava, tak se snažíme tyto momenty využít.
1: Zdeňka Vyoralová upozorňuje i na problém, kdy plošina nedolehne na plochu zastávky, konkrétně u krematoria.
2: Místo, aby dosedala bezpečně, tak se tam vytvoří nerovnost.
1: Jak problém vznikl, popisuje Anna Sýkorová.
3: U tramvají dochází k postupnému sjíždění kol a tady nám potom nastává taková paradoxní situace, kdy i zastávka, i vůz plní tu normu, nicméně ten vůz už je, řekněme, o něco nižší a to nástupiště vyšší.
1: Řešením je podle dopraváku ještě jeden označník. V případě, že vozem jede vozíčkář, zastaví tramvaj ještě před oficiální zastávkou. Na stížnosti zrakově postižených dopravní podnik aktuálně reaguje i nápisy uvnitř vozů v Brailově písmu. Zdeňka Vyoralová uznává, že dopravní podnik se snaží jejich stížnosti řešit. Limitem ale občas bývají peníze. Dopravní podnik navíc musí reagovat i na demografický vývoj, stárnutí populace. Nabývá výjimkou, že kromě kočárku nebo vozíku se v tramvaji nebo autobusu sejde hned několik lidí s chodítky, dodává Anna Sýkorová.
3: Takže samozřejmě je to i otázka do budoucna na vývoj těch vozů a podobně, kdy všelijaké kompenzační pomůcky a podobně začínají být velice časté a musíme je do těch vozů nějak dostat.
1: Dopravní podnik proto aktuálně řeší i nová pravidla v přepravních řádech, která budou pro chodítka platit. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Meteorologové varují před vysokými teplotami. Ty dnes zasáhnou jižní část Olomouckého kraje, ale také kraj Jihomoravský a Zlínský. Očekávají tam až 34 stupňů. Lidé by se proto měli držet ve stínu a dodržovat pitný režim. Na jihu Moravy taky platí riziko vzniku a šíření požárů. Odborníci se stále snaží snížit zápach z provozu nové sušárny čistírenských kalů v Litovli. Instalovali tam proto další zařízení. Solární čistírna kalů je v provozu od loňského jara. Město do její stavby s pomocí dotace investovalo téměř 120 milionů korun. Po zprovoznění si ale někteří obyvatelé z okolí začali stěžovat na zápach. Olomoucký kraj spustil nové webové stránky. Představují inspirativní osobnosti, výjimečná místa a silné příběhy napříč regionem. Na webu zájemci najdou 8 tématických okruhů. Mezi nimi například kulturu, sport, cestovní ruch nebo životní prostředí. Sdělila to mluvčí hejtmanství Eva Knajblová. Sport. 11. etapu Tour de France vyhrál norský cyklista Søren Werenskiold. Žlutý trikot lídra průběžného pořadí udržel Slovinec Tadej Pogačar. Jezdec z Olomouce Pavel Bittner skončil nejlépe z Čechů, a to na 23. místě. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji většinou oblačno, ráno a dopoledne přechodně až zataženo. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť. Později bude oblačnosti ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 21 stupně.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: S komplikacemi počítejte na exitu 276 Holice. Je tam uzavřený sjezd i výjezd z dálnice D35 ve směru od Ostravy, ale také výjezd ve směru na Mohelnici a výjezd od Mohelnice, a to kvůli stavebním pracím.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad Od praděru na Hanou. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď a jste-li na cestách, dobře, dojeďte. Už o půl desáté nás čeká pořad od pradědu na Hanou, Brníčko u Uničova, nebo též Pirník, Perník, či dokonce Perníček. To všechno jsou názvy dnešní místní části Uničova. Do již historie i současnosti nás pozve další z rozhlasových pohlednic Mirka Kobzy. O půl desáté. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 16. července, svátek má Luboš, vše nejlepší. Za 3 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec neuvaří, srpen nedopeče. No dnes mraky, místy přehánky a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Martinu z Olomouce, tam má na teploměru 20 stupňů Celsia, chystá se do práce, moc se jí nechce, ale má radost toho, že víkend se pomalinku, ale jistě blíží. V Mohelnici máme dnes po ránu 17 stupňů, mírně oblačno a zatím klidno, zdraví Naďa. Šumperk, oblačná obloha, 16,5 stupně, těším se na dovolenou, která mi začíná příští týden, vzkaz od Mirka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Parkinsonova nemoc je onemocnění nervového systému, které souvisí především s různými poruchami hybnosti. Nevíme, co jí spouští, ale rozhodně neplatí, že jde o nemoc starých lidí. Nedá se vyléčit, dají se zmírnit její příznaky, což potvrdí předsedkyně společnosti Parkinson Marta Pátková a členka výboru Marcela Plachá, která s touto nemocí už více než 3 roky žije. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 2 minuty po 6:45. Dobré ráno, dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, bývalý český krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner. Dozvíte se například i to, jestli se narozením svých synů stal zodpovědnějším.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
2: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
2: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
2: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti.
0: Celý rozhovor s Tomášem Wernerem si poslechněte dnes po 13. hodině.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Dělníci dokončují ukojetí na usazení nového železničního mostu přes řeku Moravu. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dělníci dokončili ukojetí na usazení nového železničního mostu přes řeku Moravu. Revitalizace Moravského náměstí v Uničově má zpoždění. Cyklověž v Šumperku bude dnes mimo provoz. Čekejte oblačno a teploty do 31 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Nový železniční most přes řeku Moravu postavili dělníci u Kojetína. Ocelovou konstrukci o délce 150 metrů nasunuli pomocí hydraulických válců. Most bude součástí modernizované tratě mezi Kojetínem a Přerovem. Vlaky po ní budou moct jezdit až 200 kilometrovou rychlostí. Investice za 10 miliard korun má být kompletně dokončená v roce 2029.
2: Most tlačí doprava, jo, po směru vysunu, tak si tam udělíme zírku.
3: Usazení mostu tady řídí Radim Bílek.
4: Ono centimetr tady před řekou může dělat půl metru na konci.
3: Vidíme, jak to pomalu vlastně se posouvá, je to minimálně rychlost úplně.
4: Jedeme rychlostí pár centimetrů za minutu.
3: Konstrukce mostu je svařovaná. Tvoří dvě rovná pole a jedno obloukové. Celkem váží 690 tun. Nový most přes Moravu je jednokolejný a proto dělníci hned

0: vedle něj usadí ještě jeden úplně stejný most. První vlaky by po nich měly projet do 2 let. Z Kojetína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Později, než bylo v plánu, skončí revitalizace Moravského náměstí v Uničově. Hotovo mělo být původně v červnu. Termín dokončení se ale podle informací v uničovském městském zpravodaji posunul na konec září. Důvodem byly mimo jiné i kolize inženýrských sítí nebo taky změna materiálu vodních prvků. Obyvatelé a návštěvníci Šumperku dnes od 9 hodin do 15.30 nemůžou využívat k parkování jízdních kol cyklověž v přednádražním prostoru. Důvodem je pravidelný roční servis, uvedla to mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Technici mají na dnešek na cyklověži u vlakového nádraží naplánovanou pravidelnou roční servisní prohlídku. Věž bude mimo provoz do 15:30 odpoledne a po ukončení servisních prací bude opět uvedena do běžného provozu. Sport.
1: Obhájci titulu z Argentiny si zahrají druhé finále mistrovství světa za sebou. Anglii porazili 2-1. Po utkání mluvil o jeho průběhu také anglický útočník Harry Kane. Přiznal, že jeho tým po vedoucí brance zbytečně ustoupil do hluboké obrany a už nedokázal reagovat na rostoucí tlak Argentiny.
3: Myslím si, že do 70. minuty jsme hráli dobře. Drželi jsme při sobě a zápas byl vyrovnaný. Pak jsme dali zasloužený gól, jenže potom jsme se zatáhli. Přestali jsme nacházet řešení. Argentina začala víc útočit. My jsme se snažili zápas znovu zlomit, ale nepovedlo se nám to. Jsme hodně zklamaní, ale výsledek už nezměníme.
1: Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě většinou oblačno, ráno a dopoledne přechodně až zataženo. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23 a foukat má slabý proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se v Olomoucké ulici na silnici 44 v Zábřehu. Kvůli pracím na údržbě mostu je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, je tady čtvrtek, někteří jsou unavení a říkají si, dnes půjdu spát dřív, no to si také často říkám, ale většinou to nevíde, tak budeme muset počkat s větším spaním na víkend. Jak zamezit požárům v blízkosti dráhy? To probírali noviny před 100 lety, za chvíli je otevřeme a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Michal Tučný a právě teď bude zpívat Martin Maxa. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45, dobré ráno. Jak zamezit požárům v blízkosti dráhy? Na to pamatoval železniční provozní řád z roku 1851, který platil i před 100 lety. Jak z novin z poloviny července 1926 zjistila Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: V době senoseče se zvyšovalo nebezpečí požárů v blízkosti železnice. Ve všeobecném zájmu bylo, aby se jim předcházelo. Správa státních drah proto vyzývala, aby majitelé pozemků s dráhou sousedících odstranili obilí, případně seno, i hned po pokosení co nejdále od dráhy a kde to bylo možné aspoň 90 metrů od kolejí. Velmi se osvědčilo vyorání širšího pruhu strniska před obilím, zejména tam, kde pro místní polohu pozemku nebylo možno obilí odnésti do vytýčené vzdálenosti od koleje. Psalo se, jest v zájmu majitelů pozemků, aby sami dbali o ochranu svého majetku a vycházeli ochotně vstříc příslušným pokynům železničních zaměstnanců. Pokud pokynů nedbali, šlo o přestupek a vydávali se tak nebezpečí trestního stíhání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 6:45, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď, jste-li na cestách, dobře dojďte. Je tady čtvrtek a svátek má dnes Luboš, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li červenec mokrý, přináší bouřky a kroupy. No dnes mraky, místy přehánky a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Jeseník 15 stupňů Celsia, polojasno, hlásí Dáša, v Prostějově 20,5 stupně. To už píše Ivana, která se chystá do obchodu a na oběd bude vařit květák. A Postřelmov 17,5 stupně, vzkaz od Petry, která se chystá vytrhávat bodláky z brambor.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.

0: Život je jízda, zpívala Jana Chládková, hrajeme písničky, které nestárnou, už se chystá třetí galaxie a Michal David. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 6:30, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Je tady léto, školáci si užívají prázdniny, někteří v těchto dnech mají radost i z dovolené, radost ale přináší i výpěstky na našich zahrádkách. A zahradách. Mě dělají zatím největší radost okurky a dýně. Bohužel teda dělají radost i slimákům, ale zatím je boj docela vyrovnaný. Plody ze zahrádky jsme tak odmíněni mimo jiné za neustálé lítání z konví. Nezapomeňte, aby mokré listy nespálilo slunce, zalévejme ráno nebo v podvečer. V létě se často objevují bouřky a přívalové deště, to však neznamená, že zahrádku nemusíme zalévat. Voda z prudkých liáků se často do země ani nevsákne a jen steče po vyschlém povrchu. Proto pravidelně kontrolujeme vláhu v záhonech. Stačí, když odhrábneme 10 cm svrchní zeminy. Pokud je suchá, zalijte. Tak ať nám naše zahrady a zahrádky přináší jen a jen radost.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoučtí radní schválili vypsání výběrového řízení na stavbu malého zimního stadionu s umělým kluzištěm. Vybraná firma ho postaví na místě staré haly, kterou dělníci na jaře zbourali. Stavba má začít v první polovině příštího roku. Informoval o tom náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO. V Jungmanově a Nové ulici v Hranicích budou nová stanoviště sdílených jízdních kol. Zatím jich je ve městě 27. Pro rozšíření se vedení radnice rozhodlo v reakci na zájem lidí. Potvrdil to mluvčí radnice Petr Bakovský. V Jeseníkách začíná dvoudenní cvičení horských záchranářů. Do Kout nad Desnou se sjeli z Česka, Polska a Slovenska. Trénovat budou třeba zásah u masivního krvácení nebo pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Sport. V Olomouci se až do neděle koná v ESC centru na Lascích mistrovství Evropy dětí a juniorů v drezuře. Vstup na akci je zdarma. Program podle ředitelky areálu Kristýny Bundilové vyvrcholí v neděli finálovými závody v obou kategoriích. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji ráno a dopoledne místy až zataženo, během dne pak převážně oblačno až polojasno. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť, později odpoledne bude oblačnosti ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách do 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Opatrně na exitu 281 na dálnici D1 u Přerovského předmostí stojí tam porouchané auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Ministerstvo školství spustilo nový inzertní portál, který propojil školy a učitele hledající práci. Podrobnosti už za chvíli. Dobré ráno přeje 2:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7:07. Dobré ráno. Ministerstvo školství spustilo nový inzertní portál, který propojil školy a učitele hledající práci. Zájemcům umožňuje vyhledávat nabídky například podle místa, typu úvazku nebo pozice. Stavy nejen pedagogů se ředitelé často snaží doplnit o letních prázdninách.
1: Dobrý den. Nevíte, kde najdu ředitelnu? Zatímco na chodbě školy ve Vrbátkách na Prostějovsku dělníci pracují na nové výmalbě, zástupkyně ředitele Vlasta Hrbatová má jiný úkol. Do 1. září musí sehnat nové zaměstnance.
2: Řekla bych, že každým rokem nějakou pozici hledáme. V letošním roce to bylo extrémně vysoké. Asistent pedagoga, vychovatel do školní družiny a speciální pedagog do paragrafové třídy.
1: Kromě toho škole chyběl ještě školník.
2: Tady na ty pozice školník, školnice se moc nedaří, protože ty úvazky i v podstatě i to finanční ohodnocení není na takové úrovni, jak by si každý představoval.
1: Inzeráty škola vypsala na k tomu určené stránky Olomouckého kraje.
2: Většinou využíváme různých jakoby portálů od burzy škol přes pedagogickou fakultu v Olomouci. Samozřejmě využíváme i našich webových stránek.
1: Nové posily pedagogického sboru přes prázdniny schání také v Prostějovské střední škole průmyslové a středním odborném učilišti strojírenském. Podle ředitele Lukáše Melky učitele češtiny nebo angličtiny sehnali poměrně snadno. Složitější je situace vždy u učitelů odborných předmětů.
3: Například v oblasti stavebnictví, strojírenství nebo elektrotechniky, kterou u nás vyučujeme. Tady právě už často nestačí zveřejnit nabídku pouze na školských portálech, ale využíváme také placenou inzerci na velkých inzertních portálech.
1: Škola se podle něj snaží oslovit odborníky z praxe. K tomu ale musí být při inzerování aktivní a také jí to stojí peníze. Nově by ředitelům mohl usnadnit práci inzertní portál, který spustilo ministerstvo školství na stránkách edu.cz. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohli nabídky práce ve školství poptávat.
1: Popisuje, že uchazeči můžou v pracovních nabídkách vyhledávat podle různých kritérií.
4: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla.
1: Nejčastěji podle něj zatím ředitelé poptávají učitele na první stupeň základní školy, na druhém stupni pak hledají vyučující cizích jazyků, matematiky nebo fyziky a chemie. Kromě nich je poptávka třeba také po školních psycholozích. Z Vrbátek Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 6:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká?
2: Tak zejména teďka v těch ranních hodinách bude ještě hodně oblačnosti, výjimečně se také mohou objevovat mlhy a zejména v oblasti kolem hor může být i slunečné počasí. Během dne potom převáží oblačno až polojasno, lokálně se také vyskytnou přeháníky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek postupně obývat. Maximální denní teploty budou nejčastěji od 27 do 31 stupňů, na horách to bude od 19 do 23 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, jen v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: A jaké bude počasí v noci a zítra během dne?
2: V noci očekáváme polojasno, zpočátku až jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy a zpočátku noci se ještě může ojediněle také objevit i přeháníka. Minimální teploty budou nejčastěji od 18 do 14 stupňů a vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být ráno a dopoledne ještě polojasno s malou možností přeháníky. Odpoledne ale čekáme od západu přibývání oblačnosti, postupně se na většině území objeví přeháníky, déšť nebo bouřky, které mohou být i silné. Maximální denní teploty budou zítra od 28 do 32 stupňů Celsia, na horách to bude 22 až 26 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, přechodně mírný, jižní až jihozápadní, od 2 do 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
3: Jako z knih Jacka Londona vypadala jízda po jesenických kopcích se psím spřežením a zkušeným mašerem Danem Navrátilem. Cestou jsme se dozvěděli zajímavosti z historie mašingu, plemen tažných psů i jejich výcviku. Na dobrodružnou výpravu, na které se schladíme, vás zve v prázdninové repríze v neděli po 9. hodině Dita Vojnarová.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: po uši.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s ručníkem. Cvik je vleže na zemi. Položíme se na záda. Pokrčená kolena, chodidla opřená o zem. Paže propnuté před hrudníkem drží napnutý ručník. S nádechem roleme páteř vzhůru a zvedáme pánev a zároveň přetahujeme ruce přes hlavu. S výdechem pokládáme pánev na zem a vracíme zpět před hrudník. Cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 7 hodin. Dělníci dnes začínají opravovat silnici první třídy číslo 55 u Grigova. Podrobnosti o tom slyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Dělníci dnes začínají opravovat silnici 55 u Grigova. Obyvatelé Zábřehu můžou na městský úřad i se psy. V Bílé lhotě na Olomoucku se propojily areály Arboreta a zemědělské expozice. Dnes bude oblačno a teploty do 31 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. S dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči na silnici první třídy 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Provoz tam na necelý měsíc omezí opravy. Práce si vyžádají částečnou uzavírku, kvůli které auta pojedou jen po části silnice. Vícemluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Potřebu opravy za necelých 35 milionů korun potvrdila nezávislá diagnostika složená z pochůzek, odebírání vzorků i zkoumání v laboratoři. Certifikovaný posudek odhalil přítomnost vozovkových vad, které snižují životnost velmi vytížené komunikace mezi Olomoucí a Přerovem.
3: Vedení městského úřadu v Zábřehu povolilo lidem vstup do budovy s jejich psy. Dodržovat ale musí několik podmínek, upozorňuje mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
5: Při novém nastavení Pet Friendly platí na městském úřadu pár základních pravidel. Pes musí být na vodítku, dále majitel nese plnou zodpovědnost za chování svého psa a také musí ohleduplně vyřešit situaci, kdy se na úřadu potká více zvířat anebo má jiný občan alergii či strach.
3: V Bílé lhotě na Olomoucku se více propojily dva tamní turistické cíle spadající pod olomoucké vlastivědné muzeum. Zemědělskou expozici lidé můžou od úterý nově navštívit spolu se sousedním arboretem, aniž by přitom museli z arboreta vycházet ven jako doteď, říká vedoucí arboreta Barbora Součková.
6: Cesta, která vede mezi těmito areály, byla využívána jako cyklostezka nebo jako cesta obce. V loňském roce obec tuto cyklostezku postavila trošku jinde, tím pádem

0: sme mohli naši cestu použiť a propojiť arboretum so zemnedelskou expozícií. Sport.
1: Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. V semifinále porazili Anglii 2-1, když se o obrat postarali Enzo Fernández a Lautaro Martinez. V neděli se Jihoameričané utkají o titul se Španělskem a můžou se stát prvním týmem od Brazílie z let 1958 a 1962, který dokáže obhájit titul mistrů světa. Angličané nastoupí o den dřív proti Francii v zápase o bronz. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě ráno a dopoledne místy až zataženo, během dne pak převážně oblačno až polojasno. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23. A povane slabý proměnlivý vítr, který může v bouřce přechodně zesílit.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrně na silnici 35 od exitu 235 Mohelnice jich po exit 234. Cestáři tam v levém pruhu sekají trávu a ořezávají keře.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Také si ráno někdy říkáte, to mám ale času, nemusím spěchat. Nedělejte to, já to tak dnes zakřiknul. Při odchodu z domu se mi podařilo u dveří zhodit květináč z muškáty. No a hned byl čas navíc využít úklidem. Tak přeji hezké ráno bez pohrom. Obranu hokejové Olomouce v létě posílila tři nová jména, podrobnosti už do čtvrt hodiny a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Radek Tomášek a právě teď bude znít skupina Holky. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno, venku už sluníčko ukazuje svou sílu. Dnes nás čeká opět horký letní den, naměříme až 31 stupňů Celsia. Buďme na sebe opatrní a nezapomínejme v takovém počasí ani na naše domácí mazlíčky. Základním a nejdůležitějším pravidlem je poskytovat zvířatům neomezený přístup k vodě. Pokud máte zvíře na zahradě, vždy se ujistěte, že bude mít přístup do stínu a na nějaké chladnější místo. Hlavně nikdy nenechávejte psa či jiné zvíře v autě. Při vysokých teplotách se uzavřený automobil okamžitě zahřívá a teploty uvnitř dosahují neskutečných výšek. Tak přeji, ať všichni prožijeme příjemný, prosluněný den a každý ať najde osvěžující stín.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 16. července, svátek má Luboš, vše nejlepší, je čtvrt na 8.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červenec horký, jsou pěkné vdolky, no dnes mraky, místy přehánky a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Vyhlídka Brusinka Bludov hlásí polojasno, teplota 14 stupňů, vítr jihozápadní, 4 km za hodinu, vlhkost vzduchu 87%. Dnes odjíždíme do lázní Kostelec doléčit zranění a taky si trochu zahrát golf, píše Milana. V Žárové je po východu slunce polojasno, teplota 15 stupňů a slabý západní vítr do 5 km za hodinu. Vzkaz od Tondy a zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 20 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
2: Rozhlas, to je výhra!
4: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, hokejový obránce Michal Hrádek bude v nové sezóně pokračovat v dresu Olomouce. Na Hané už odehrál většinu minulého ročníku, tehdy ještě jako hráč Pardubic na hostování. Po návratu do mateřského klubu pomohl Dynamu k mistrovskému titulu a nyní do Olomouce přestoupil natrvalo.
1: V Pardubicích jsem byl odmala, takže nic jsem nějak nikdy moc nemusel řešit. Teďka všechno poprvé, stěhování, nový město. Je pro mě dobrý, že se vracím do něčeho, kde vím, jak to trochu chodí. Na jednu stranu jsem rád, že jsem mohl být v Pardubicích, když se tam udělal takový úspěch, ale teďka už se soustředím na práci tady, jsem rád, že můžu být tady a těším se na novou sezónu a doufám, že si vybojím nějaký stabilní místo a že budeme vyhrávat.
2: S bojem o stabilní místo má Michal Hrádek své zkušenosti, mnohdy nemoc příjemné. V pardubické konkurenci posledních let se totiž jen těžko prokousával mezi 7 obránců připravených do zápasu.
1: Tak je to náročný hlavně na psychiku, ale nikdy jsem nebyl, kdybych řekl, že se na to vyprdnu nebo takhle. Prostě vždycky jsem dělal všechno na 100%, když jsem dostal šanci, dostal jsem ji. A pro tenhle krok jsem se rozhodl, že si myslím, že je pro mě dobrý, protože se chci posunout v té kariéře a že tady dostanu ten prostor.
2: Věří Hrádek, který ve 24 letech už má na kontě přes 200 extraligových startů a bezmála 100 přidal v první lize. A když pravidelně trénujete vedle reprezentačních obránců i útočníků, i to každého hráče posouvá, i když pak nemá odpovídající zápasový čas.
1: Snažil jsem se od nich brát, jako bylo to něco neskutečného, protože ty kluci, co mají za sebou, ty represrazy, olympiády, takže od nich se můžete učit každý den. A pak když na vás jezdí při tréninku Roman Červenka nebo Lukáš Sedla, tak pak v zápase to máte někdy jednodušší.
2: Navzdory tomu ale ani v Olomouci nebude mít pardubický rodák a odchovanec místo jisté. Hanáci mají na soupisce 10 beků a každý z nich si dělá zálusk na pozici v sestavě.
3: Pro nás je Hrádis perspektivní obránce a tam je to budoucnost. On je to strašně pracovitý kluk a když bude takhle v té kariéře prostě pracovat dál, tak si myslím, že má před sebou velkou budoucnost. Samozřejmě chtěl bych od něj ještě trošku víc tu ofenzivu. Jo, on je výborně defenzivní. Samozřejmě vím, že si nemůže dovolit takové věci, co si dovolil v Pardubicích, ale budeme to chtít od něj i tady.
2: Naznačuje jeden z trenérů Olomouce Petr Svoboda, že základním atributem obránce by měla být defenziva. A to neplatí jen pro Hrádka, ale i pro dva další dříve narozené příchozí obránce z extraligové konkurence, Petra Gevízeho a Ralfse Freiberkse.
3: Manča se vždycky staví odzadu, jo, potřebujete dobrýho golmana, dobrou defenzivu a Petr si myslím, že nám právě dá tu zkušenost, jo, i ten Ralf nám dá tu zkušenost a ty mladý kluky nám pomůže vychovat.
2: Maluje si ideální scénář v defenzivních řadách bývalý vynikající obránce a nyní trenér Olomouce Petr Svoboda. Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Meteorologové varují před vysokými teplotami. Ty dnes zasáhnou jižní část Olomouckého kraje, ale také kraj Jihomoravský a Zlínský. Očekávají tam až 34 stupňů. Lidé by se proto měli držet ve stínu a dodržovat pitný režim. Na jihu Moravy taky platí riziko vzniku a šíření požárů. Olomoučtí radní rozšíří dobu placeného parkování v centru města. Zatím řidiči platí jen v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Od února příštího roku to bude do 22 hodin, včetně víkendů. Podle náměstka primátorky Tomáše Pejpka z Koalice pro Olomouc a Piráti změny dlouhodobě požadovali obyvatelé centra. Odborníci se stále snaží snížit zápach z provozu nové sušárny čistírenských kalů v Litovli. Instalovali tam proto další zařízení. Solární čistírna kalů je v provozu od loňského jara. Už krátce potom, co začala fungovat, si ale někteří obyvatelé z okolí začali stěžovat na zápach. Sport. Česká tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaj WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagerovou porazila 2x6-2 a poprvé od únorového triumfu v Abu Zabí si zahraje mezi nejlepší osmičkou turnaje. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji ráno a dopoledne místy až zataženo. Během dne pak převážně oblačno až polojasno. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách do 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nohu z plynu na silnici 44 mezi 18. a 19. kilometrem u Postřelmova ve směru na Šumperk. Cestáři tam sekají trávu kolem cesty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Olomoucký dopravní podnik řeší připomínky handicapovaných k dostupnosti městské hromadné dopravy. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 7:07. Dobré ráno. Většina olomouckých tramvají a autobusů je sice bezbariérová. Zástupci dopravního podniku přesto řeší připomínky lidí s handicapem. Na některých zastávkách se vozíčkáři těžko dostávají do tramvají. Dopravce se snaží stížnosti postupně řešit.
1: Řidič tramvaje Dominik během pár sekund odjistí a hákem vyklopí plošinu pro vozík nebo kočárek. Problémy s plošinou z vlastní zkušenosti mi ale přímo na zastávce s nedostatkem místa kvůli lavičkám popisuje Zdeňka Vyoralová ze spolku Trend vozíčkářů.
2: Není možnost se pohodlně otočit, pohodlně vyjet nebo najet do toho dopravního prostředku.
1: Zapravdu jí dává mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Nové tramvaje mají jiné umístění dveří a tak někdy bývá problém kvůli lavičce na plošinu bezpečně najet nebo z ní sjet. Dopravní podnik proto postupně při opravách zastávek lavičky posunuje.
3: V případě, že třeba zrovna je tam výluka nebo probíhá nějaká jiná rekonstrukce oprava, tak se snažíme tyto momenty využít.
1: Zdeňka Vyoralová upozorňuje i na problém, kdy plošina nedolehne na plochu zastávky, konkrétně u krematoria.
2: Místo, aby dosedala bezpečně, tak se tam vytvoří nerovnost.
1: Jak problém vznikl, popisuje Anna Sýkorová.
3: U tramvají dochází k postupnému sjíždění kol a tady nám potom nastává taková paradoxní situace, kdy i zastávka, i vůz plní tu normu, nicméně ten vůz už je, řekněme, o něco nižší a to nástupiště vyšší.
1: Řešením je podle dopraváku ještě jeden označník. V případě, že vozem jede vozíčkář, zastaví tramvaj ještě před oficiální zastávkou. Na stížnosti zrakově postižených dopravní podnik aktuálně reaguje i nápisy uvnitř vozů v Brailově písmu. Zdeňka Vyoralová uznává, že dopravní podnik se snaží jejich stížnosti řešit. Limitem ale občas bývají peníze. Dopravní podnik navíc musí reagovat i na demografický vývoj, stárnutí populace. Nabývá výjimkou, že kromě kočárku nebo vozíku se v tramvaji nebo autobusu sejde hned několik lidí s chodítky, dodává Anna Sýkorová.
3: Takže samozřejmě je to i otázka do budoucna na vývoj těch vozů a podobně, kdy všelijaké kompenzační pomůcky a podobně začínají být velice časté a musíme je do těch vozů nějak dostat.
1: Dopravní podnik proto aktuálně řeší i nová pravidla v přepravních řádech, která budou pro chodítka platit. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 16. července, svátek má Luboš a za minutu bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec neuvaří, srpen nedopeče, no dnes mraky, místy přehánky a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Bohdíkov, polojasno, 13 stupňů, mírný vítr, hlásí Vlaďka. Hranice 18 stupňů, oblačno až polojasno, to už je vzkaz od Ivety a Bára z Olomouce má na teploměru 20 stupňů a zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás. Igor Bareš.
2: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Parkinsonova nemoc je onemocnění nervového systému, které souvisí především s různými poruchami hybnosti. Nevíme, co jí spouští, ale rozhodně neplatí, že jde o nemoc starých lidí. Nedá se vyléčit, dají se zmírnit její příznaky, což potvrdí předsedkyně společnosti Parkinson Marta Pátková a členka výboru Marcela Plachá, která s touto nemocí už více než 3 roky žije. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už o 9:30 nás čeká pořad od pradědu na Hanou, Brníčko u Uníčova, nebo též Pirník. Perník, či dokonce Perníček. To všechno jsou názvy dnešní místní části Uníčova, do jejíž historii současnosti. Vás pozve další z rozhlasových pohlednic Mirka Kobzy. O 9:30 poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu v celodenních záznamech na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8 hodin. Jesenické spolky na ochranu přírody požadují zastavení prací na stezce mezi Šerákem a Keprníkem. Podrobnosti už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Ochránci přírody požadují zastavení prací na stezce mezi Šerákem a Keprníkem. Přerov se pustil do modernizace autobusových zastávek. Krnov dokončuje opravy krytého bazénu. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Zástupci spolků Společnost přátel Jeseníků a Hnutí pro Jeseníky požadují v otevřeném dopise zastavení stavebních prací na stezce mezi Šerákem a Keprníkem. Podle spolků úpravy mění charakter přírody. Opravu stezky provádí správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Práce mají podle ní pomoct zpomalit erozi.
2: Správa FAKO tady evidentně překročila nějakou červenou linii. Keprník je posvátná ikonická hora a je to nejstarší přírodní rezervace na Moravě. Takže tam, kde lidé vlastně nesmí šlápnout mimo stezku a nesmí nic utrhnout, tak pro správu FAKO to zřejmě není posvátné místo a dělá tam opatření proti vůli lidí a poškozuje místní vzácnou přírodu.
3: Říká předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík. Agentura ochrany přírody a krajiny se k otevřenému dopisu zatím nevyjádřila. Mluvčí agentury Karolína Šulová ale dříve uvedla, že úprava stezky má pomoct pomalit erozi.
4: Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
3: Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
1: Přerov se ve středu pustil do modernizace zastávek městské hromadné dopravy. Cestujícím nabídnou moderní informační systém s panely zobrazujícími aktuálními údaje o spojích. Investice za více než 9 milionů korun se dotkne 16 vytížených stanovišť ve městě a jeho místních částech. Práce by měly být hotové do poloviny listopadu, sdělila mluvčí radnice Lenka Chalupová. Opravy v krnovských městských lázních se blíží ke konci. Budovu s bazénem poničila povodeň v roce 2024 a od té doby je částečně zavřená. Krnov chce městské lázně znovu otevřít v září. Dokončuje se statické zajištění bazénové vany, potvrdil jednatel stavební firmy Vladimír Špička. Bazén chce město napustit a otestovat do konce července.
5: Jsme měli v cestě poměrně hodně rozhodů. Budeme v poslední fázi demontovat vzduchotechniku a takže s tím se bylo potřeba i pořádat. My věříme tomu, že to bude fungovat, jak to je vymyšleno a věříme tomu, že prostě jednou dojde celkové rekonstrukce a vše bude v pořádku. Sport.
1: Obhájci fotbalového titulu z Argentiny otočili semifinále s Anglií a po výhře 2-1 si znovu zahrají o zlato. Jednou z hlavních postav byl Lionel Messi, který

0: sice neskóroval, ale na oba góly přihrál a po utkání vyzdvihl především týmový výkon.
1: Bránili jsme jako tým, stejně tak jsme společně útočili. Znovu jsme ukázali charakter, který je pro tenhle tým typický. Právě obětavost a soudržnost nás dovedly až sem a díky tomu jsme znovu ve finále.
2: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě. Ráno a dopoledne místy až zataženo, během dne pak převážně oblačno až polojasno. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23 a povane slabý proměnlivý vítr, který může v bouřce přechodně zesílit.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 301 u Podhoří na Přerovsku ve směru na Ostravu. Na silnici leží upínací kurtna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Nedávno jsem četl, že bychom si měli vážit lidí, kteří nosí brýle. Utratili totiž spoustu peněz za to, aby nás viděli. No, což mi připomíná, že budu potřebovat také nové. Tak přeji dobrý zrak a také sluch, ať za chvíli nepřeslechnete Martina Písaříka. V rubrice Co v učebnicích nebylo nám prozradí, že naše území bylo plné sopek. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Leona Machálková. Dobré ráno.

0: Čtvrtečního rána vás a probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Viděli jste, že naše území bylo plné sopek? Více o nich nám právě teď řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8:45, dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má Luboš.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jeli červenec mokrý, přináší bouřky a kroupy, no dnes mraky, místy přehánky a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdena z Holubic, u nás je 18 stupňů, po raním silném liáku začíná svítit sluníčko, chystám se dělat kapustu s bramborem a uzeninou, tak ať se to vydaří. Doloplazy nezamyslit. 20,7 stupně Celsia, zataženo bezvětří, vlhkost 84%, napsal Miroslav, děkuji. A zdravím také Martinu, ta hlásí Chválkovice oblačno a 20 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
3: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
4: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
3: Příběhy o outsiderech a vyděděncích s humorem a nadhledem. Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno. Ministerstvo školství spustilo nový inzertní portál, který propojil školy a učitele hledající práci. Zájemcům umožňuje vyhledávat nabídky například podle místa, typu úvazku nebo pozice. Stavy nejen pedagogů se ředitelé často snaží doplnit o letních prázdninách.
1: Dobrý den. Nevíte, kde najdu ředitelnu? Zatímco na chodbě školy ve Vrbátkách na Prostějovsku dělníci pracují na nové výmalbě, zástupkyně ředitele Vlasta Hrbatová má jiný úkol. Do 1. září musí sehnat nové zaměstnance.
2: Řekla bych, že každým rokem nějakou pozici hledáme. V letošním roce to bylo extrémně vysoké. Asistent pedagoga, vychovatel do školní družiny a speciální pedagog do paragrafové třídy.
1: Kromě toho škole chyběl ještě školník.
2: Tady na ty pozice školník, školnice se moc nedaří, protože ty úvazky i v podstatě i to finanční ohodnocení nám není na takové úrovni, jak by si každý představoval.
1: Inzeráty škola vypsala na k tomu určené stránky Olomouckého kraje.
2: Většinou využíváme různých jakoby portálů od burzy škol přes pedagogickou fakultu v Olomouci. Samozřejmě využíváme i našich webových stránek.
1: Nové posily pedagogického sboru přes prázdniny schání také v Prostějovské střední škole průmyslové a středním odborném učilišti strojírenském. Podle ředitele Lukáše Melky učitele češtiny nebo angličtiny sehnali poměrně snadno. Složitější je situace vždy u učitelů odborných předmětů.
3: Například v oblasti stavebnictví, strojírenství nebo elektrotechniky, kterou u nás vyučujeme. Tady právě už často nestačí zveřejnit nabídku pouze na školských portálech, ale využíváme také placenou inzerci na velkých inzertních portálech.
1: Škola se podle něj snaží oslovit odborníky z praxe. K tomu ale musí být při inzerování aktivní a také jí to stojí peníze. Nově by ředitelům mohl usnadnit práci inzertní portál, který spustilo ministerstvo školství na stránkách edu.cz. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohli nabídky práce ve školství poptávat.
1: Popisuje, že uchazeči můžou v pracovních nabídkách vyhledávat podle různých kritérií.
4: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla.
1: Nejčastěji podle něj zatím ředitelé poptávají učitele na první stupeň základní školy, na druhém stupni pak hledají vyučující cizích jazyků, matematiky nebo fyziky a chemie. Kromě nich je poptávka třeba také po školních psycholozích. Z Vrbátek Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: S dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči na silnici 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Provoz tam na necelý měsíc omezí opravy. Práce si vyžádají podle informací ředitelství silnic a dálnic částečnou uzavírku, kvůli které auta pojedou jen po části silnice. Olomoučtí radní schválili vypsání výběrového řízení na stavbu malého zimního stadionu s umělým kluzištěm. Vybraná firma ho postaví na místě staré haly, kterou dělníci na jaře zbourali. Stavba má začít v první polovině příštího roku. Informoval o tom náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO. Vedení Uničova nechá mimo jiné z ekonomických důvodů odstranit z ulic města kontejnery na kovový odpad. Obyvatelé ho můžou nově odkládat společně s plasty a nápojovými kartony do žlutých popelnic. Vyplývá to z informací na webu města. Sport. Norský cyklista Søren Werenskiold ovládl závěrečný spurt 11. etapy Tour de France. Lídr závodu a obhájce prvenství Slovinec Tadej Pogačar dál vede o víc než 3,5 minuty před Dánem Vingegaardem. Nejlepší z Čechů, olomoucký rodák Pavel Bittner, obsadil 23. místo. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji dopoledne místy až zataženo, během dne pak převážně oblačno až polojasno. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách do 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržet se můžete na dálnici D35 na kilometru 266 před exitem Slavonín ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané nákladní auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Krnovští plavci jsou optimisté a věří, že si ve svém městě zaplavou už v září. Podrobnosti do 16:15. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno, zazněl výherní signál, je tady další kolo soutěže Českého rozhlasu Olomouc, rozhlas to je výhra, voláte na telefon 221 555 444, dobré ráno, kdo pak je na telefonu?
1: Dobré ráno, tady Pavla z Litovolska.
0: Pavlo, jaké máte ráno, doma, v práci?
1: Doma.
0: Doma, a máte už po snídani?
1: Mám.
0: Tak to jste šikovná. Já jsem ji dneska teda zanedbal, ale vás nezanedbám. Dám vám možnost výběru 1 až 33. Které číslo to bude?
1: Zkusím 21.
0: Tak to je Mikina Renault, CDčko Igor Bareš, pověsti z Olomouckého kraje. Tohle to všechno je vaše. Gratuluji vám.
1: Děkuju.
0: Připomínám, která čísla a tedy i ceny už někomu udělala radost, najdete vždy na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jsou-li dny v červenci jasné a čisté, přináší dary hojnosti jisté. No dnes mraky, místy přehánky a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké u vás a počasí, psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Rapotín 17 stupňů hlásí Tomáš a zdraví z práce, příští týden má dovolenou, užijte si ji. Konice 19 stupňů polojasno, píše Pavlína, a do Kroměříže zdravím Ivanu, ta bude dnes na oběd vařit zeleninovou polévku s drobenkou. V Kroměříži 20 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Přímo z místa.
4: Jako z knih Jacka Londona vypadala jízda po jesenických kopcích se psím spřežením a zkušeným mašerem Danem Navrátilem. Cestou jsme se dozvěděli zajímavosti z historie mašingu, plemen tažných psů i jejich výcviku. Na dobrodružnou výpravu, na které se schladíme, vás zve v prázdninové repríze v neděli po 9. hodině Dita Vojnarová.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po 8:45. Dobré ráno. Konec dvouletého čekání krnovských plavců se blíží. Statici teď dokončují práce bazénu v městských lázních. Nosné sloupy poničila povodeň v roce 2024 a nebylo jisté, jestli se bazén ještě otevře. Komplikovalo to život hlavně krnovskému plaveckému klubu, který musel jezdit do okolních měst.
1: My už jsme spustili nábor nových členů od září, máme naplánované závody, tak musíme věřit, že to klapne.
2: Michal Mruzek mě doprovodil na terasu k zavřenému krnovskému bazénu. My akorát můžeme nakouknout dovnitř, kde vidět, že se tam nějakým způsobem pracuje. Na dně bazénové vany vidím štafle.
1: Radši se na to nedívám, nechci být pesimista, musím být optimista.
2: Kdy jste naposledy plaval?
1: Zhruba před 14 dny v Řidličné, když jsme ukončili plaveckou sezonu.
2: To je na plavce celkem málo, že?
1: Já už nejsem zas tak plavec, já už jsem spíš trenér a funkcionář.
2: Vladimír Špička je člen představenstva firmy, která provádí statické zajištění.
3: Je to vlastně dočasné statické zajištění, které by mělo po dobu 1 až 3 let zabezpečit provoz bazénu.
2: Takže to jsou tady ty ocelové stojky?
3: Ano. Ty ocelové stojky, které jsou rozmístěné podle půdorysu, kde vyznačil projektant jejich únosnost a jejich rozmístění.
2: Práce pod bazénovou vanou komplikoval i samotný prostor, protože kam se člověk podívá, tam je nějaká trubka, nějaký ventil a některé ty stojky jsou opravdu mezi těmi trubkami.
3: Jsme měli v cestě poměrně hodně rozvodů. Budeme v poslední fázi demontovat vzduchotechniku, a takže s tím se bylo potřeba i pořádat. A samozřejmě největší problém bylo si ty díly v zámečnické dílně nachystat, dopravit je sem přes různá zařízení.
2: Vladimír Špička uznává, že až se bazénová vana začne opět plnit vodou, bude trochu nervózní.
3: Jsme teda na sobě najevo. My věříme tomu, že to bude fungovat, jak to je vymyšleno, a věříme tomu, že prostě jednou dojde celkové rekonstrukce a vše bude v pořádku. No.
2: Zatěžkávací zkouška je v plánu ještě v červenci, kdy chce město bazén napustit. Pokud se vše podaří, šplouchání vody se bude z krnovských městských lázní ozývat opět v září. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 9 hodin. Řeku Moravu u Kojetína překlenul nový železniční most. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli vám bude dělat společnost kolega Tomáš Kedzior. Přeji příjemný a usměvavý čtvrtek.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Řeku Moravu u Kojetína překlenul nový železniční most. Cyklověž v Šumperku je mimo provoz. Wimbledonská vítězka Linda Nosková se dnes setká s obyvateli Přerova. Bude oblačno a teploty do 31 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Nový železniční most přes řeku Moravu postavili dělníci u Kojetína. Je dlouhý 150 metrů a bude součástí modernizované trati mezi Kojetínem a Přerovem. Mostní konstrukci odborníci nasunuli přes řeku pomocí hydraulických válců, popisuje mostmistr Radim Bílek.
2: Langrové konstrukce umíme stavět už řadu let. Nejedná se o jednoduchou výstavbu, ale z praxe už máme podobné typy konstrukcí i s podobným typem výsuvu a montáže zažity. Můžu vzpomenout most v Rosicích přes Labe, kde vlastně byla identická konstrukce, jenom dvojkolejná, takže byla dvakrát mohutnější jak tahle.
0: Modernizace úseku mezi Kojetínem a Přerovem má být kompletně hotová v závěru roku 2029. Stát za ní zaplatí 10 miliard korun. Později, než bylo v plánu, skončí revitalizace Moravského náměstí v Uničově. Hotovo mělo být původně v červnu. Termín dokončení se ale podle informací v uničovském městském zpravodaji posunul na konec září. Důvodem byly mimo jiné i kolize inženýrských sítí nebo taky změna materiálu vodních prvků. Obyvatelé a návštěvníci Šumperku od těchto chvil do 15.30 nemůžou využívat k parkování kol cyklověž v přednádražním prostoru. Důvodem je pravidelný roční servis, uvedla to mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Technici mají na dnešek na cyklověži u vlakového nádraží naplánovanou pravidelnou roční servisní prohlídku. Věž bude mimo provoz do 15:30 odpoledne a po ukončení servisních prací bude opět uvedena do běžného provozu.
1: Sport.
0: Přerované dnes přivítají tenistku Lindu Noskovou. Hráčka tamního klubu zvítězila o víkendu ve finále Wimbledonu. Setkání s obyvateli začne v 18 hodin na náměstí TG Masaryka. Pořadatelé připravili mimo jiné autogramiádu a koncert kapely Opět a Radeček. Viceprezident Přerovského tenisového klubu Petr Hučka mladší.
4: Každopádně Linda se do Přerova těší, říkala, že už se těší na všechny kolem tenisu, na všechny kamarády tady a vůbec na celý Přerov. I na ten samotný akt toho přivítání je zvědavá a těší se hlavně teda na autogramiádu.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě čekejte dopoledne místy až zataženo, během dne pak převážně oblačno až polojasno. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23. A povane slabý, proměnlivý vítr, který může v bouřce přechodně zesílit.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.

0: Pomalte na dálnici D1 na 244. kilometru u Mořic ve směru na Brno. Stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Prázdninové dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, to jsou pověsti z Olomouckého kraje krátce po 9:00, to je také rozhlasová pohlednice, dneska z Brnička, toho u Uničova, ale hlavně jsou to také velké soutěžní čtvrthodinky každé všední dopoledne v 9:45, neboli zámecké léto 2026. U mikrofonu je také Tomáš Kedzior, přeji pěkný poslech.

0: prázdninové dopoledne Českého rozhlasu Olomouc, to jsou pověsti z Olomouckého kraje. Putujeme krajem mezi Jesenickými horami a Hanáckou rovinou s Igorem Barešem. Díl 9. zamíří do Hluzova a do Počtátu, a to právě teď.
1: O kostelíčku u hranic. Nedaleko hranic stojí o samotě v polích kostelíček se hřbitůvkem. Stalo se tam mnoho strašidelných událostí, o kterých se vypráví po celém našem kraji. Jedna selka z Hluzova poblíž Černotína nosívala denně do hranic mléko. Měla více domů, kde od ní mléko kupovali, tak každý den brávala dvě velké konve. Mléko si obvykle chystala ještě než šla spát. O 5. hodině raní vyrážela. Chodila lesem hůrkou ke kostelíku, kde se o 6. zastavila na ranní mši. A o 7. už byla v hranicích u zákazníků. Jednoho večera byla selka hodně unavená a tvrdě usnula. Probudila se náhle, protože ve světnici bylo dost jasno, a polekala se. Podívala se na hodiny, zastavili se a ukazovali 10. Selka si myslela, že zaspala. Popadla tedy konve s mlékem a letěla polem od Hluzova k hůrce. Proběhla kolem pověstné hranické propasti a po chvíli už chvátala do kostelíčka. Už z dálky slyšela hrát varhany začátek mše a viděla světla svíček plápolat za okny. Pospíšila si otevřenou bránou, kterou za sebou zavřela. Pokropila se ze zvyku svěcenou vodou z kropenky a zůstala stát vzadu, aby svým pozdním příchodem moc nerušila. Zrovna se zpívalo. Varhany zněly zhluboka a zpěv se nesl kostelíkem stejně jasně jako obvykle. Kolem ní bylo mnoho žen a mužů, víc než obvykle, ale jejich tváře nebyly selce vůbec povědomé. Se ženami z okolí se každé ráno alespoň kývnutím zdravívali. Ani jedna tu nebyla. V tom vstala žena vedle ní a dotkla se jí. Selku zamrazilo. Když se na ženu podívala, strašně se lekla. Byl to známý obličej dávno mrtvé přítelkyně z Hluzova, která byla pohřbená právě tady, na tomto hřbitůvku u kostelíku. Selka rázem zbledla jako stěna. Vyvlékla se, honem vyšla z kostela, neohlížila se, jak spěchala pryč, nevšimla si ani, že jí vypadl šátek, do kterého zamotala peníze. Šla tak rychle, jak jenom mohla, ostražitě poslouchala, jestli ji někdo nepronásleduje, ale všude bylo hrobové ticho. Slyšela jenom svůj dech a mléko v konvicích čváchalo, jak pospíchala. Zastavila se až u hranického kostela. Už byla 1 hodina a měsíc svítil tak jasně, jako by byl den. Selka si sedla na schody u kostela a teprve teď si oddechla. Přemýšlela o tom, co prožila. Došlo jí, že zřejmě byla na půlnoční mši duchů. Nebo to všechno byl jenom sen? O 7. hodině roznesla mléko jako obvykle a vyrazila na zpáteční cestu. Potkala jednu známou selku z Černotína. Měli kus cesty společný, tak jí všechno vyprávěla. Černotínská selka se nebála, přece jenom už byl bílý den, a přemluvila Hluzovskou, že se v kostelíčku spolu zastaví, aby našli ztracený šátek s penězi. Vešli otevřenou branou. Na cestě šátek nebyl. Hluzovskou selku nejdřív napadlo, že ho nejspíš někdo zvedl, ale pak černotínská selka vykřikla. Na každém rožku, rohu, trnu nebo ostnu, na hřbitůvku rozeseté se bělaly útržky šátku. Selku ani nenapadlo brát si útržek z penězi nazpět. Přestože ho našla, nechala ho kde byl. Pospíchala i se svou známou co nejrychleji pryč. Kolem toho místa už nikdy potom nešla v noci a dlouho se neobjevila ani na ranní mši. do hranic s mlékem, raději začala chodit jinou cestou.

Počtácký vlkodlak. Na počtáckém panství v Oderských vrších byla vždycky tvrdá robota a přísnost. Horší ale bylo, když se tehdy v hustých lesích začaly ztrácet malé děti, které chodily do města do školy. Když je potom náhodou někdy našli, byly už dávno mrtvé. Jednou našli v lese holčičku z 50 lánů. Měla prokousnutý krček. Začalo se povídat, že to museli udělat vlci. A tak se dala dohromady veliká výprava a šli do lesa hledat. Lidi si vzali motyky, vidle a klacky, co kdo měl, ale kromě jednoho starého vychrtlého vlka, který zdaleka jen co je zmerčil, před nimi utíkal, našli nic. A tak si začali dávat pozor na toho starého prašivce. Nikdo jiný než vlk to udělat nemohl. Starému Hegrovi se ho podařilo vyčíhat, když vycházel z lesa. Vlk opatrně vyhlédl přes kládu u cesty a větřil. Hegra nezavětřil, protože seděl na stromě proti větru. A v tom se vlk přesmíkl přes kládu a místo něho tu byl počtácký pan správce s hůlčičkou a šel si klidně k zámku jako z procházky. Hegr všem řekl, co viděl. Ale lidé se zlého správce tak báli, že si na něj netroufali. Zatím. Když se však na podzim zase našlo zakousnuté děvčátko z Boňkova, to ještě ani do školy nechodilo, tenkrát už to tak nenechali. 7 tkalců z počtátu se na večer sešlo u té klády. Domes, Gromes, Hurdes, Stikus, Krebus, Wilhelm a ten starý Heger. Čekali na tom místě do půlnoci, ale dočkali se. Když vlk vycházel z lesa, ubili ho klacky. A když z něj vyšla krev, tak se ten vlk proměnil v pana správce. Už nedýchal. Ráno našli správce vlkodlaka mrtvého panští a vystrojili mu velkolepý pohřeb. Na počtát se na ten pohřeb sjelo panstvo z celého kraje. A taky stáhli na zámek vojáky z Olomouce, že po pohřbu udělají hon na ty lidi, co pana správce ubili. Ale sama země vlkodlaka nepřijala. Ráno hrobník našel správcův hrob otevřený. A i když já mu opět zahrnul a hlínu řádně udusal, další a ještě třetí den vyjela truhla s mrtvým z hrobu ven, a to dokonce před očima vojáků a úředníků. To už i pan hrabě poznal, že tady cosi není v pořádku, a poslal vojsko zpátky do kasáren. Potom se lidé z celého panství nahrnuli na hřbitov. Vyhodili vlkodlaka z truhly, usekli mu rýčem hlavu, ruce i nohy, aby už nikdy nemohl škodit. Srdce mu probodli ostrým kůlem. A všechno to pak zavezli na hnojném voze na Smolnou a tam hodili do hluboké rokle. Od té doby se víckrát v okolních lesích počtácký vlkodlak neobjevil. Děti se přestali bát, protože věděli, že teď už jsou v bezpečí.

0: Pověsti z Olomouckého kraje na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nám i zítra bude číst Igor Bareš, tak se těšíme na setkání opět po 9. hodině.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým 80. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přesto se ostatně ladně přenesl i na loňském Folkfestu. V neděli po 19:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a spol.

Dešťová písnička na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě teď v našem čtvrtečním dopolední. Je 9:30, už pro vás pomaličku chystáme rozhlasovou pohlednici od Pradě do Nahanou. Povede do Uničova, respektive do místní části Brníčko, která byla ještě v roce 1960 samostatnou obcí. Více si řekneme za chvíli.

0: Prázdninové dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc vydává se do Brnička u Uničova, říká se mu též Pirník, Perník nebo dokonce Perníček. Jsou to názvy dnešní místní části Uničova. Do jejich historie i současnosti se podíváme s Mirkem Kobzou.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Obce s názvem Brníčko najdeme v našem kraji hned dvě. Stejně jako obec na Šumpersku získalo i Brníčko u Uničova své jméno podle podmáčené slaťovité krajiny, ve které vzniklo. Podle některých záznamů navíc neslo jméno Brnice či Brník i rameno řeky Oskavy, které zdejší mokřady napájelo. O to zajímavější je české pojmenování obce, které zní už v 15. století Perník i německé jméno Pirník, které bylo na české Brníčko změněno až po roce 1789. Nejstarší zmínka o Brníčku u Uničova nese letopočet 1358, kdy obec z části patřila zeměpánovi a z části byla spravována drobnými držiteli. Ve 14. století už se objevuje i rozdělení mezi Štemberské panství a město Litovel. Obě části byly pronajímány různým leníkům. V té době už je v Brníčku uváděn i poplužní dvůr. Výnosy z litovelské části obce později patřily litovelskému klášteru a po jeho zániku i tamnímu špitálu. Vlastivěda Moravská píše, že původně se do zemských desek obec psala jako Brník, později se však objevuje ve zdrobnělé podobě. Autor to dává do souvislosti s nějakou katastrofou či zánikem části vesnice, snad v době obléhání Uničova uherským vojskem v roce 1468. Obec byla i nadále rozdělena mezi štemberské a litovelské državy. To platilo až do roku 1848. Ještě v roce 1839, těsně před zánikem patrimoniální správy, odvádělo 39 místních obyvatel daně do Litovle a 176 osob patřilo pod vrchnost ve Štemberku. Vrátíme-li se ale hlouběji do minulosti, obec byla díky blízkosti Uničova výrazně popleněna také za 30leté války. Podle dobových dokumentů při obléhání města Švédy zcela vyhořela. Tyto katastrofy měly také velký vliv na počet zdejších obyvatel. Nejenže výrazně poklesl, ale do obce se po válce začaly stěhovat německy mluvící obyvatelé. A tak se původní slovanská osada z velké části poněmčila. Přes vrchnost ve Štemberku a v Litovli byl pro Brníčko Uničov stále velmi důležitý. Do zdejšího chrámu chodili lidé na bohoslužby, zdejší děti docházely původně také do zdejší školy. Až v roce 1853 byla v Brníčku postavena vlastní školní budova. Obyvatelé vesnice byli na zemědělci. Už před první světovou válkou tady existovala velká cihelna Alberta Siegla, která fungovala až do 70. let 20. století. Mimochodem právě v jejím hliníku byly nalezeny mnohé artefakty pravěkého osídlení v okolí Brníčka. Kromě toho zde fungovaly i další, spíše menší řemeslné provozy. Nejvíce obyvatel v Brníčku žilo kolem roku 1910, kdy se tady uvádí 340 trvale žijících osob vesměs německé národnosti. Pak už ale jejich počet začal klesat. Obec často postihovaly také povodně, které přinášela Oskava z hor po výdatných deštích i po jarním tání. Proto si obec držela od řeky jistý odstup. Domy, které dnes najdeme kolem cesty k mostu, přes Oskavu byly vystavěny až v poměrně nedávné době. Po válce, kdy byla obec z velké části vysídlena, se sem stěhoval uničovský průmysl. V blízkosti cihelny byl vybudován komplex uničovských strojíren, který svou rozlohou přesáhl i samotnou velikost obce. Funguje dodnes. Navíc zde má sídlo firma produkující pelety a brikety a další provozy. Od roku 1960 se pak Brníčko stalo nedílnou součástí města Uničova. K historickým památkám obce patří bezesporu kaple Panny Marie, postavená už v roce 1695, což z ní dělá mimo jiné jednu z nejstarších drobných sakrálních staveb v kraji. Současnou podobu dostala při přístavbě v polovině 19. století. V osadě najdeme ještě kříž a pomník padlých z první světové války. Zajímavé jsou i některé usedlosti svědčící o bohatosti zdejších obyvatel. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Brníčka u Uničova, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Další prázdninový den Českého rozhlasu Olomouc je sváteční, protože my pobýváme na zámcích, máme pro vás zámecké léto, nejnovější vydání přesně za 5 minut a je to velká prázdninová soutěž všech regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Parkinsonova nemoc je onemocnění nervového systému, které souvisí především s různými poruchami hybnosti. Nevíme, co jí spouští, ale rozhodně neplatí, že jde o nemoc starých lidí. Nedá se vyléčit, dají se zmírnit její příznaky, což potvrdí předsedkyně společnosti Parkinson Marta Pátková a členka výboru Marcela Plachá, která s touto nemocí už více než 3 roky žije. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
3: Ano, je tu další vydání našeho zámeckého léta. Vy u rozhlasového přijímače, tady u mikrofonu Pavel Kudrna, tak vás vítám. Víte, že se scházíme už po 14. a dovedu si představit, jestli vytáčíte to naše číslo, nedovoláte se, že si říkáte, má to vůbec ještě cenu, ale má, protože dokonce prázdnin, do kdy zámecké léto bude pokračovat, tak zbývá spousta našich dílů, kdy navštívíme spousty zámků a máte šanci vyhrát ty naše zámecké cestovatelské balíčky a další ceny. Ale pozor! Prosím, berte to jako hru, nikoliv jako dostihy za výhru. Představte si, a teď si nevymýšlím, že jsem 3x zvedl při této soutěži telefon, 3x jsem slyšel stejný zvuk spokoje, stejné hlasy na 3 různých číslech, připomínám. No a než tam někdo doběhl, že si to dal vytáčet, hlasitý poslech, tak jsem to zavěsil a dal jsem šanci jiným. Takže nelovte, hrajte. A hrajeme dál. František Kinský názve na další zámecký objekt. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
4: Vydáme se na rozhraní 2 odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých Uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes, nám prozradí Eva Bucharová.
5: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
6: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
5: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
6: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno, i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si položit výstavy, je to úplně na vás. A můžete tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu. A veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
5: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
6: Nejhezčí je období kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
5: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
6: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky i sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic, nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla taková největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby komořanského jezera. jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
5: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
6: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní pramen, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
0: Zámecké léto.
4: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: Až tam voda dostoupá na tu správnou hladinu, bude to opravdu nádherné. Jinak ono to trvá dlouho, napouštění těchto ploch trvá měsíce, někdy dokonce i roky. My teď budeme měřit na minuty, písnička Ivety Bartošové trvá 3 minuty 44 vteřin, po tu dobu můžete telefonovat. Já se vás zeptám, odkud jste, řeknu vám, zdali jste třetí v pořadí a pak ve vysílání položím soutěžní otázku. Tak máte-li chuť, tak přichází váš čas, čas hry?
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak myslím, že už můžete dovolat, protože už vím, kdo půjde do vysílání a mohu říct, že ta slavná věta, že trpělivost růže přináší, že v dnešním případě platí, protože paní Marie z Dubečan byla náhradnicí, já nevím, kolik dní to je zpátky.
1: Před dvěma dny
0: a dnes je ve vysílání. Paní Marie, já vás zdravím, dobrý den.
1: Já vás taky moc zdravím a všechny posluchače, dobrý den.
0: A já myslím, že o to je to lepší, ne? Veselější, když jste se předtím sice dovolala, ale do vysílání nešlo a dneska vám to vyšlo. Tak asi radost, ne?
1: Tak, určitě, určitě radost. Je to jenom hra, jak jste říkal. Jestli to uhodnu, budu ráda, moc.
0: Uhodnete, je to jednoduché, já vám hned řeknu otázku. Otázka zní, co se ještě před několika desítkami let těžilo v blízkosti zámku Jezeří? Za A kaolín, za B uran, za C uhlí.
1: Za C uhlí, poslouchala jsem.
0: No, radost až do rána, no, jak se říká. Paní Marie, tak vám gratuluju, zámecký cestovatelský balíček je váš, to znamená sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Zítra budete v losování s číslem 4, hraje se o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme ze všech výherců, tedy ano, ze všech těch, kteří soutěžili, ale vlastně ze všech výherců, tak vylosujeme jednoho, druhého a třetího a všichni tři si odnesou poukaz na zámecký pobyt. Mějte se krásně, paní Marie, zdravím do Dubečan.
1: Vy taky, zdravím, nashledanou všechny posluchače, hezký den.
0: Nadšení v hlasu paní Marie. No a zítra se vydáme do brány Valašska, taky trochu nesoutěžní otázka pro vás, do brány, která má stoletou tradici pálení hlavně švestek, tedy výrobu slivovice, ale taky známé pečivo. No a narodil se tam, myslím, že kdysi, nevím jak dneska, Valašský král Bolek Polívka, nevím, jestli nebyl sesazen mezi tím. V každém případě zítra půjdeme do Vizovic na nádherný zámek. S Pavlem Kudrnou a Františkem Kinským, průvodcem naším zámeckým létem. Mějte se moc krásně, hezký den přeji, hezký čtvrtek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dopravní podnik v Olomouci řeší připomínky handicapovaných cestujících. Olomoucký soud uzavřel dohody se 6 dílery drog. V Koutech nad Desnou začalo cvičení horských záchranářů. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Většina olomouckých tramvají a autobusů je sice bezbariérová, zástupci dopravního podniku přesto řeší připomínky lidí s handicapem. Na některých zastávkách se vozíčkáři těžko dostávají do tramvají. Dopravce se snaží stížnosti postupně řešit.
2: Zdeňka Vyoralová ze spolku Trend vozíčkářů upozorňuje například na lavičky na zastávkách, které vadí při vysunutí plošiny pro vozík.
3: A není možnost se pohodlně otočit, pohodlně vyjet nebo najet do toho dopravního prostředku.
2: Dopravní podnik postupně při opravách zastávek lavičky posunuje, říká mluvčí Anna Sýkorová.
4: V případě, že zrovna je tam výluka, oprava, tak se snažíme tyto momenty využít.
2: Dopravní podnik reaguje i na připomínky zrakově postižených. Aktuálně například doplněním nápisů uvnitř vozu v Brailově písmu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Olomoucký krajský soud dnes uložil 6 obžalovaným v rozsáhlé drogové kauze tresty až do 6 let vězení. 5 mužů a 1 žena uzavřeli s žalobcem dohody o vině a trestu, které soud schválil. Podle obžaloby se členové organizované skupiny podíleli na nákupu, přechovávání a distribuci pervitinu v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Šlo o 2,5 kg drog. Záchranáři z Česka, Polska a Slovenska se ode dneška účastní společného cvičení v Koutech nad Desnou na Šumpersku. První den je věnovaný workshopům. Záchranáři si při nich procvičí například zásah u masivního krvácení. Více náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián.
5: Bude tam něco přes 50 účastníků, jak z horské služby z České republiky, tak z Polska a ze Slovenska. Budou tam i kolegové hasiči, policajti. Bude v rámci toho workshopu 5 stanovišť. Hlavně to bude zaměřené na nějaký nový postupy, protože to jsou věci, které děláme, ale ty postupy se prostě mění.
0: Cvičení bude pokračovat v pátek na Červenohorském sedle. Kinologové si tam společně s policisty vyzkouší například pátrání po turistech v nepřístupném terénu. Sport. Fotbalisté Argentiny si zahrají druhé finále mistrovství světa v řadě. Obhájci titulu světových šampionů porazili Anglii 2-1 po obratu skóre v závěru duelu. Německý trenér anglické reprezentace Thomas Tuchel po zápase přiznal, že se nepovedla střídání a tým měl moc defenzivní přístup po vstřelené brance na 1-0.
6: Za to střídání nesu odpovědnost já. Je to moje rozhodnutí. Po zápase se všechno hodnotí snadno. Každý může říkat, co se mělo udělat jinak. Nikdo ale neví, jak by to dopadlo.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Olomouckém kraji dopoledne ještě místy až zataženo, postupně pak převážně oblačno až polojasno. Lokálně se vyskytnou přeháňky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23. A povane slabý proměnlivý vítr, který může v bouřce přechodně zesílit.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně projíždějte po silnici 11 v Olšanech na Šumpersku. Cestáři tam opravují dopravní značky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Každý čtvrtek po 10. hodině se vysílání Českého rozhlasu Olomouc věnuje zdraví. Platí to i pro prázdniny, kdy pro vás vysíláme reprízy některých apatik z uplynulých měsíců. Vrátíme se k pořadu, který jsme vysílali premiérově v listopadu uplynulého roku.

roku. Naším tématem byla Parkinsonova choroba. Naším hostem byla předsedkyně olomouckého klubu Marta Pátková a také paní Marcela Placha, která s Parkinsonovou chorobou žije už několik let. Repríza pořadu začíná za chvíli a protože se tady jedná o opakování, do studia nám své dotazy tentokrát nevolejte.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ještě jednou vám všem přejeme dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Olomouc. Diagnóza Parkinson neznamená konec, ale začátek nové životní kapitoly. Pod tuto větu se určitě podepisuje i společnost Parkinson, kterou dnes ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc zastupují dvě ženy. A to Marta Pátková, které přeji dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: A také Marcela Placha, dobrý den i vám.
4: Dobrý den, také zdravím všechny posluchače.
2: Na úvod, jak byste jednoduše a srozumitelně charakterizovali právě společnost Parkinson?
3: Společnost Parkinson je společnost, která se snaží podporovat lidi s Parkinsonovou nemocí, včetně těch, kteří o ně pečují. Jsme zaměřeni na to, aby jsme je motivovali k boji s touto nemocí a aby to nevzdávali, aby cvičili, aby se socializovali, aby se neuzavírali sami v sobě, ale chodili mezi lidi a nebáli se toho.
2: Říká Marta Pátková, co by o této společnosti řekla Marcela Placha?
4: Já, když jsem onemocněla Parkinsonovou nemocí, tak jsem se pouhou náhodou přes jednu kamarádku dozvěděla o této společnosti a hned mě napadlo se do toho zapojit. A musím říct, že ta společnost mi velice pomohla. Začátky byly opravdu těžké a nevěděla jsem si s tím rady. A když jsem vstoupila mezi ty pacienty, se dá říct, kteří tu Parkinsonovou nemoc mají, a tak jsem zjistila, že nejsem na to sama. A velice nám právě pomohli, ať to byly fyzioterapeutky a spousta lidí, kteří se pohybují v této společnosti.
2: Motivace z vaší strany tedy jasná, vy s nemocí bojujete. Marto, proč vy a společnost Parkinson, jestli se mohu zeptat a být osobní?
3: No, je to trošičku historická záležitost, ale vlastně tatínek mého manžela měl Parkinsonovu nemoc a tam jsme se začali pohybovat právě v Olomouckém klubu Parkinson a podporovat je, připravovat jim program a potom manžel se stal jedním z těch členů, kteří vedli tento klub náš. A teď, když jsem se loni dozvěděla, že společnost Parkinson jako celorepubliková by měla zaniknout, protože není nikdo, kdo by v tom dál pokračoval, protože ta stávající předsedkyně už má tu nemoc tak pokročilou, že už to prostě nedokáže uřídit a je to fakt náročná práce. Tak to byla pro mě výzva a řekla jsem si, že to nesmí padnout a že to musíme udržet.
2: Ano, máme společnost Parkinson a existuje více než 10 klubů napříč Českou republikou.
3: Je to tak, máme 11 klubů po celé České republice, jsou v Českých Budějovicích, v Praze, v Liberci, v Mladé Boleslavi, v Olomouci, v Brně, Červený Kostelec, a koho tam ještě máme? Plzeň jsem zapomněla. Plzeň.
2: Abychom na ně nezapomněli, určitě. Vy vedle toho, Marcelo, že se vás ta nemoc týká a musíte se s ní učit žít, tak jste se stala členkou výboru společnosti Parkinson. Proč ještě toto navrch? Proč jste si to naložila?
4: Já, když jsem onemocněla, tak jsem samozřejmě půl roku bojovala s tím, jak se s tou nemocí vyrovnat. Hledala jsem v tom nějaký smysl v té nemoci, protože s tou nemocí nemůžete bojovat. Musíte se s ní naučit žít. A hlavně mi pomohlo to se dát do takového režimu, který trošičku připomínal můj život před tou nemocí. Já jsem pracovala vždycky s lidmi. Pracovala jsem v pohřební službě, pracovala jsem na radnici, vítala jsem občánky, ze seniory jsem pracovala. A najednou jsem si uvědomila, že ta nemoc má smysl v tom, že začnu o ní mluvit, začnu pomáhat ostatním, abych je vybudila v to, že přesto, že máte tu nemoc, tak se dá žít normálně. Dá se s tím bojovat a není to konec světa. Je strašně důležité, aby každý si uvědomil, každý řešíme spoustu svých problémů, spoustu trablí, ale vstát a jít dál, že každý den má svoje kouzlo a že to stojí za to.
2: Marto, jaká je to vlastně nemoc? Co jste musela nastudovat, abyste mohla vést společnost Parkinson?
3: Tak důležité pro mě bylo a zlomové vlastně to, že se setkávám s těmi lidmi. Každý mi vypráví svůj příběh. A co se týká té odborné stránky, tak některé semináře, které jsme pořádali a to, že jsem mluvila s odborníky na tuto nemoc, mě vlastně dostalo do povědomí to, že ta nemoc za prvé se strašně těžko diagnostikuje, nelze ji diagnostikovat nějakým krevním testem nebo nějakým rentgenem nebo magnetickou rezonancí, úplně jednoznačně ona není identifikovatelná. Je to spíš o tom rozhovoru s tím toho neurologa, s tím pacientem a o tom, co ten pacient vlastně řekne, jak se cítí, co se dělo v minulosti, co se mu děje teď. A potom jsem se dozvěděla spoustu informací o té léčbě, že to vlastně léčba není, že se to vyléčit nedá, ale že je tam nějaký druh pomoci, několik možností, jak tu nemoc alespoň zmírnit.
2: Marta Pátková a Marcela Plachá jsou dnes hosty Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Parkinsonově choroby, respektive společnosti Parkinson, se věnujeme v Apatice Českého rozhlasu Olomouc. Máme hned dva hosty, Martu Pátkovou a Marcelu Plachou, které se hodně angažují právě v této společnosti a pomáhají lidem, nejenom těm tedy, které postihla Parkinsonova choroba, ale také jejich příbuzným. Proč do toho vlastně zatahujete, v dobrém slova smyslu, i ty rodinné příslušníky?
1: Protože ti rodinní příslušníci v tom žijí 24 hodin denně. Ta nemoc je ovlivňuje už jenom tím, jakým způsobem funguje ten chod domácnosti. Když uvedu příklad, tak když si vezmete člověka, který má 50 let, dostane Parkinsonovu nemoc, postupně se u něj projeví různé zatuhnutí rukou, chůze, je tam nebo i ta mluva, tak potom to ovlivňuje jeho zaměstnání, to jestli je zaměstnatelný, a to jestli uživí svoji rodinu. Plus se s tím musí smířit i jeho partner, že už to není v podstatě stejný člověk, že není samostatný a že potřebuje dopomoc a že časem to dojde tak daleko, že se o něho bude muset postarat. A když si vezmete, že to je, já říkám 24 hodin denně, protože ten člověk má příznaky i v noci. Je spousta lidí, kteří v noci nespí, protože jim tuhnou svaly, nebo naopak ty svaly dělají ty mimovolné pohyby, vykopávají ruce, nohy a vedle toho člověka spíte a ono vás to budí. Takže opravdu jste v tom vtažení maximálně.
0: Co se týče Parkinsonovy choroby, tak myslím, že většina posluchačů si na první dobrou představí třes, že těm lidem se třeba třesou ruce nebo se třesou celý. Vy už jste tady řekla další příznaky. Marci, jak je to nebo bylo u vás?
2: No samozřejmě máte pravdu, ten třes byl úplně v prvopočátku. Zhruba rok se mi začala třást ruka, zesilovalo se to. Nenapadne vás v tom věku, v které jsem byla v 50 letech, že můžete dostat Parkinsonovu chorobu. Myslela jsem si, že to je od páteře, že prostě je od stresu a tak dál. Pak jsem se odstala u lékařů, u neurologů a najednou tam přišlo verdikt Parkinsonova nemoc. Byla jsem z toho opravdu úplně vedle, ale nicméně už jsem na sobě pozorovala i další příznaky. Tak jak tady vlastně Marta řekla, jsou tam poruchy spánku, jsou tam bolesti, protože jakmile i v noci, to málo kdo ví, vás začnou ty svaly zlobit a tak dál, tak to je spjato i se spoustou bolestma. Nemůžete se otočit v noci, stuhnete. Další problém, třeba jeden z těch příznaků je, že nemáte čích. Teď se vám začne ta ruka třást do té míry, že se nepodepíšete, že vlastně s vyprazňováním máte problémy. Jste extrémně unavená. To, co běžný zdravý člověk zvládne, tak vlastně nemocný člověk Parkinsonovou chorobou, je to pro něho problém, protože neujdete tolik, co jste ušli, ujdete, já nevím, 2-3 kilometry a jste vyčerpaná úplně. Je to problém se s tím vyrovnat, protože do té doby jste žila nějaký život, obzvlášť v těch 50 letech, a najednou tyhle ty všechny příznaky vám do běžného života vstoupily a nejste schopná fungovat. I když to na první pohled nemusí být znatelné, že když potkáte takového člověka, tak on to nemá na čele nalepeno. Ale žije s tím dnes a denně. A jak už to bylo zmíněno právě od Marty, tak i ti rodinní příslušníci a ostatní lidi kolem vás reagují každý jinak. Někdo se o tom chce bavit, někdo ne, někdo to zapírá a tak dále a tak dále.
0: Ale otevřenost je na místě, je dobré
2: ano,
0: jim to říct.
2: Ano, to právě je velice správné, protože aspoň já to tak cítím, proto jsem o tom začala mluvit.
0: Marta, chce ještě něco dodat?
1: Já jsem chtěla jenom dodat z těch příznaků, když si to tak vezmete a potkáte na ulici člověka, který se podle vás tváří divně, on se nezasměje, on nemá vlastně tu mimiku, takže i když s ním mluvíte, tak nemáte šanci úplně číst, tak jak jste zvyklí, z toho jeho obličeje, z jeho očí, z jeho tváře. Jo. To je první věc. A druhá věc je, že když na té ulici zatuhne a třeba nastupuje do tramvaje, nebo právě když zatuhne u té pokladny v obchodě, tak si říkáte, ten člověk je třeba zdrogovaný, nebo on pije, co tady vyvádí, nebo naopak má ty mimovolné pohyby i třeba na té ulici. Takže naopak je to zrychlený všechno, hází rukama kolem sebe a zase si většina lidí myslí, že je opilý, jo, nebo že je pod vlivem drog. A ono to tak není, protože ty svaly vlastně si sami ty pohyby vytváří a on to ten člověk nemůže ovlivnit. Tak
2: Já bych k tomu dodala, jestli můžu. Mně už se takový stav stal loni, kdy teda jsem takhle skolabovala při jedné akci a opravdu je to neovladatelné. Lidi si myslí, že buď jste přiopilá, nebo že prostě jiný kolaps. Je to strašně složitý
0: identifikovat. A poslíčci tam nejsou nějaké signály, že
2: ne,
0: to přichází?
2: Ne, to právě z ničeho nic se vám stane, aniž byste to plánovala, že stuhnete prostě a může to být spojeno i s tlakem, protože my máme nižší tlak, protože bereme ty léky, takže ono to může být, že omdlíte i u toho někdy. A my nemáme nosit jako parkinsonici speciální náramky, takže kdykoliv se toto stane, tak se může stát, že se tomu člověku můžete podívat na ruku a vidíte, že je to parkinsonik.
0: Vy ten náramek máte na ruce u svých hodinek?
2: Teď se přiznávám, nemám.
0: To není on, ale nějaký
2: to
0: tam
2: není
0: máte.
2: On, ale je takový černý a je tam napsáno jsem parkinsonik.
0: Tak se dívejte na ruce, když něco podobného zažijete. Parkinsonově chorobě a společnosti Parkinson se věnujeme v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Apatiku vám na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nabízíme každý čtvrtek mezi 10. a 11. hodinou. Dnes konkrétně se věnujeme Parkinsonově chorobě, respektive společnosti Parkinson. U mikrofonu máme Martu Pátkovou a Marcelu Plachou. Z toho, co tady dnes už padlo, jsme mohli vydedukovat, že Parkinson nerovná se nemoc starých lidí.
2: Je to přesně tak. Máme členy, kteří dostali Parkinsonovu nemoc ve 40 letech a pak máme členy, kteří ji dostali třeba až v tom důchodovém věku. On je trošku mezi těmi nemocemi rozdíl. Ono se říká, že už je to potom ten stařecký Parkinson v tom pozdějším věku a tam ten průběh by měl být malinko mírnější. Ti, co Parkinsonovu nemoc dostanou kolem toho 50. roku, tak u nich je ten průběh takový možná zrychlenější a ta léčba vypadá trošičku jinak.
1: Dobrý den, tak začíná dotaz, který dorazil do Českého rozhlasu Olomouc, respektive vzkaz. Slyšela jsem, že budete mluvit o Parkinsonovi, můj manžel ho má už 6 roků, je mu 1,70. Není to jednoduché, ale snažíme se to společně zvládnout. Máme na každý den vymyšlený program, který dodržujeme, hodně se na sebe snažíme mluvit, protože komunikace se zhoršuje. Hrajeme takové dětské hry, našli jsme si jednoduché říkanky a písničky. A co manžela opravdu baví, to jsou krátké procházky. Máme své 3 trasy, které střídáme. Tomu vždycky udělá dobře, ale musím dávat pozor, aby nezamrznul, aby nespadl. Je určitě důležité si o situaci, ve které se nacházíme, mít s kým popovídat, požádat o radu. Chytáme se každé novinky, která může pomoci a ulevit. Děkuji, že se tomuto tématu věnujete, napsala Anna Chudobová. Jak byste to, dámy, doplnili?
3: Je to moc hezky, paní to napsala moc pravdivě a moc děkuju za tento příspěvek. Ta choroba je opravdu složitá a jak paní popsala dobře, nám Parkinsonikům dělá dobře pohyb, procházky. A je strašně důležité vlastně, aby se našel někdo v rodině, když už je ten Parkinson v takovém stádiu, jak popisuje paní, aby se tomu nemocnému člověku věnoval, aby s ním šel ven, aby prostě ta socializace tam byla. Je důležité i právě, jak ta paní tam popisuje, že s ním hraje ty hry, souvisí to s mozkem, protože v rámci Parkinsona je porucha i vlastně krátkodobé paměti, dlouhodobé paměti. My jako pacienti proděláváme spoustu testů a tady toto se může horšit postupně. A ta péče ze strany té rodiny je velice důležitá, ale samozřejmě, jak už tu bylo zmíněno, tak i pro tu rodinu je to obrovský velká zátěž. A my jako pacienti jsme vděční za to opravdu, když v té rodině se někdo najde a věnuje se nám.
2: Já bych k tomu jenom doplnila, že je to neskutečně důležitá motivace pro ty lidi, když někdo s nimi jde, když někdo s nimi cvičí. Vlastně my jako nezisková společnost se snažíme vytvářet pro ty pacienty skupinky, ve kterých se vzájemně motivují k tomu cvičení. Vlastně vždycky seženeme cvičitele, aby měli jednou týdně to cvičení, aby to nevzdávali, aby chodili mezi ty lidi a plus teda je kontaktujeme s logopedy a těmi fyzioterapeuty, kteří s nimi dělají speciální cvičení. Právě kvůli tomu zamrznutí třeba, jak tam paní zmiňovala, tak tam je důležitý, aby jim ten fyzioterapeut poradil, jak s tím zamrznutím pracovat. Když už se to stane, jakým způsobem se rozhýbat, když se to stane, aby ten člověk nespadl, ale naopak udržel rovnováhu a ten první krok prostě udělal.
1: Jak? To nás určitě zajímá.
3: K tomu bych dodala. My musíme vnitřně pracovat s těmi svaly. Když se něco takového stane, tak vlastně se soustředit na každý sval v těle. Jednak potřebujeme ten lék, to je prvotní, který nám pomůže tu levodopu, aby se ty svaly povolily. Ale zároveň ten fyzioterapeut nebo fyzioterapeutka nám pomáhají, takže nám vysvětlují, že jak se soustředit na ten sval, aby jsme propojili vlastně mozek s tím daným svalem, potažmo končetinou a soustředili se na jakýkoliv pohyb. Uvedu jeden z příkladů. Když se toto stane, tak my nemůžeme udělat krok dopředu, ale nám je doporučený se snažit udělat krok dozadu nebo do boku, že ten mozek nás nepustí a je to ulevující v tom, že tam je ten rozsah toho pohybu dozadu. Takže to jsou takový malinký rady, které se snaží ti fyzioterapeuti nám takhle dávat a pomáhat nám v tom, protože opravdu, když se něco takové takového stane to zamrznutí, tak je to nepříjemné jednak pro to okolí, ale i pro nás samotné.
1: Na stránkách společnosti Parkinson se můžeme dočíst, že pořádáte i nejrůznější výlety. Na co si troufnete a jak to vypadá, když někam míříte společně?
2: Pořádáme celorepublikovou akci, která má historickou nějakou tradici už zhruba 20 let a původně se chodilo na horu Říp. Bylo to organizováno tak, že kdo dokázal, tak si na tu horu Říp prostě vystoupal sám za pomocí hůlek, za pomocí kamarádů nebo příbuzných a u koho to nešlo, tak tam jsme zařídili čtyřkolky, které je prostě nahoru vyvezli a aby jsme se tam mohli společně setkat. V dnešní době už to není možné, ale děláme to teda tak, že každý ve svém městě si najde tu svoji horu Říp a na ní vystoupá. V Olomouci chodíme na Svatý Kopeček, v Brně chodí na Špilberg, Pražáci chodí na Petřín a tak dále a tak dále. Takže Kunětická hora je to u Hradce Králové. Jo, takže se takhle motivujeme. Oni to zvládnou. Půjdeme pomaličku, půjdeme každý svým tempem a dáme si na to dost času, ale my se tam na ten kopeček dostaneme.
1: Povzbuzují dnes ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc předsedkyně společnosti Parkinson Marta Pátková a členka výboru Marcela Plachá.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Společnost Parkinson představujeme v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc. Dotaz, který k nám dorazil, zní takto. Dobrý den, prosím, když se jedná o Parkinsonův syndrom, může účinkovat nějaký lék s levodopou?
1: Může účinkovat, ale není to jisté. Tady ten Parkinsonův syndrom je trošičku odlišný čistě od Parkinsona. Záleží to na lékařích, jak to podchytí. Je to opravdu na domluvě s tím lékařem, protože všeobecně platí, že i lékaři u Parkinsonovy nemoci sami neví, bádají, jak nasadit ty léky. Ono se to postupně, ty léky zvyšují podle toho, jak ten pacient reaguje na tu levodopu. A asi bych doporučila se opravdu domluvit s tím lékařem, ale vím z vlastní zkušenosti, že ta levodopa má teda určitý vliv na ten Parkinsonův syndrom.
0: Jenom zdůrazňujeme, že ani jeden z našich hostů není lékař, ano. A toto je opravdu odborná otázka. Možná tak vyzní i ta další. Dobrý den, zajímalo by mě, jestli musí mít Parkinsona v rodině, abych ho měla taky, ptá se paní Lída.
1: Určitě ne. Já se přiznám, že vlastně já ho taky v rodině nemám. A není to předpoklad. Oni sami lékaři neví v dnešní době, z čeho ten Parkinson vzniká. Je to složité, v podstatě se to odkazuje na nějaké plasty, na chemikálie, že v tom hrají roli životní styl, stres. Těžko říct, z čeho ten Parkinson vzniká. Do jisté míry ta genetika tam samozřejmě hraje roli. Pokud byste měla v rodině Parkinsona, tak je nějaká pravděpodobnost, že by to bylo dědičné. To je prokázané.
0: My jsme mluvili už o tom, že trvá někdy hodně dlouho, než se stanoví ta diagnóza správná. Za co se nejčastěji právě Parkinson zaměňuje? Nebo s čím ti lidé právě? Vy už jste mluvila o tom, že jste řešila stres, že ano, ruka se vám třeba klepe proto, že jste ve stresu. Ale co dalšího padá, než se řekne, je to Parkinson?
2: Dost často se stává, že jsou pacienti odesláni na psychiatrické kliniky, kde je to právě spíše zmiňováno, jako že to je nějaká psychická nemoc. Deprese, stavy úzkosti, kde ty třesy taky probíhají vlastně. Takže z tohoto důvodu by to mohlo taky být. Plus nějaké zamrzání, tady ty fyzické stavy, plus omdlévání a tak, to samozřejmě se zkoumají další neurologická onemocnění, která by to mohla také způsobovat.
1: Já bych tomu dodala, že jsme tady zapomněli zmínit vlastně deprese a úzkosti. K Parkinsonu jako jeden z takových hodně závažných symptomů toto patří. A spousta pacientů tím trpí. A to je právě ten důvod, který se zaměňuje na začátku. Pacient přijde, že má deprese, že má úzkosti, jakýkoliv nějaký jiný symptomy té nemoci. A lékaři většinou udělají to, že tak, jak tady zmínila Marta, je pošlou na psychiatrii. A to kolečko začne být teda šílené, protože někdy trvá i 2-3 roky, než dojde k závěrečné diagnoze, že je to Parkinsonova nemoc.
0: Dostanete se do nějakých tabulek, do nějakých kolonek, nebo co případ, to individualita a vlastní kolonka.
1: Nevím, jestli doslova do kolonek, ale máte pravdu v tom, že každý pacient je individuální. Nedá se to přirovnat, že by všichni byli stejní, protože každý z pacientů má jiné symptomy, je v jiné fázi té nemoci, pomáhá mu úplně něco jiného, takže opravdu se to nedá asi naškatulkovat do jisté míry, ale takový ten základ je tam stejný. Lékaři si sami neví s tím rady, víceméně snaží se zabrzdit ty příznaky nějakým způsobem právě pomocí těch léků, které bereme, musíme je brát co 3 hodiny průměru. Bez toho léku, potažmo toho dopaminu, abych se vyjádřila přesněji, by jsme vlastně nemohli fungovat. A postupem času, když ty léky už přestanou jakoby fungovat, tak tam jsou jiné prostředky, je tam pumpa podkožní, pumpa, která se zavede vlastně přímo do břicha a ten lék vám tam dává a tak dál a tak dál. Včetně té mozkové stimulace, to je operace mozku, takže asi tak bych to uzavřela.
0: Je tady dotaz, který je velmi osobní, je to ano. Na vás, paní Plachá, jak odpovíte. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, co paní Marcela cítí, co se s ní teď po těch letech, co ví, že nemoc má, děje. Děkuje paní posluchačka ze Šumperka.
1: Za ten dotaz moc děkuji, protože je to strašně složité. Prošla jsem si spoustou fází během těch 3 let, co tu nemoc mám. začátky byly asi nejtěžší a teď po těch 3 letech samozřejmě nebudu si hrát na hrdinku. Jsou momenty, kdy brečíte večer do polštáře, kdy si řeknete, co bude dál. Kdy skončím na tom vozíku, kdy se stane to, kdy se stane ono, jak si s tím poradím. Je to strašně těžký psychicky tady toto ustát, ale asi bych na to odpověděla tím, že je nejlepší mít milující lidi kolem sebe. Pokud máte skvělý lidi, kteří vás podporují, kteří vás berou taková, jaká jste i s tím Parkinsonem a mají vás rádi, tak to je největší vzpruha v životě, protože to vás motivuje každý den vstát z té postele. Řeknu ještě poslední věc k tomu, jsou situace, kdy máte ráno vstát a opravdu vás bolí celé tělo. A říkáte si, už to vzdám, už ne, už nevstanu, už jako vzdávám to. Ale najednou vás to nakopne, že si řeknete, přece kvůli těm lidem, kteří tě mají rádi, musíš. Takže asi tak bych odpověděla.
0: A doplní Marta?
2: Já bych jenom chtěla říct, že Marcelka se k tomu postavila velice hrdině a že vlastně to přijala jako výzvu dalším lidem prostě dávat tu naději, že se s tím bojovat dá a že prostě nekončí svět a že ten každý den je potřeba prožít.
0: O to více si vážíme, že přijala pozvání do vysílání Českého rozhlasu Olomouc Marcela Plachá, se kterou je tady u mikrofonu dnes také Marta Pátková.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Zapojujete se do našeho dnešního pořadu, do dnešní apatiky, ve které se bavíme o společnosti Parkinson a povídáme si s Martou Pátkovou a také Marcelou Plachou. Přidáváte své vlastní dotazy, takže půjdeme rovnou na ně. Jednoduše, může se s Parkinsonovou nemocí pracovat, zajímá Jardu?
2: Jako samozřejmě může, ale do jisté míry. To, co vám ten zdravotní stav dovolí. Já jsem se zapojila do aktivit ohledně seniorů, jak už tady bylo zmíněno, vítání občánku a další věci. Mám toho trošku povícero, ale musíte brát v první řadě ohled na svůj stav, protože jste důležitá vy jako pacientka, potažmo, a když se cítíte unaveně, když už to nedává, tak první je odpočinek.
3: Já bych jenom doplnila, já jsem tenhle dotaz vznesla na našem Facebooku, na skupině společnosti Parkinson a odepisovali mi pacienti, někteří pracují normálně u svého zaměstnavatele, u kterého pracovali dřív a ten zaměstnavatel bere na ně ohled. Pracují i jakoby v montáži třeba, jo, nebo v kancelářích. Máme programátora, který pracuje z domu. Je sice pravda, že říkal, že už ho tři prsty na ruce neposlouchají, že v podstatě ten počítač ovládá jenom jednou rukou, ale taky pracuje. A pokud to ten zaměstnavatel toleruje a dokáže mu to pracovní prostředí vytvořit, tak jako proč by ne, že?
1: Je to psychicky určitě velká
2: podpora. Je to psychicky, jakmile si to nastavíte v hlavě, že to jde, tak ono to jde, ale je to o té psychice.
1: Další dotaz od Daniely, kterou zajímá, jestli může dělat po oznámení diagnozy všechno, jak byla zvyklá pracovat, což jsme zmínili, ale cestovat, jezdit na kole, na lyžích, prostě dělat to, co jí baví.
2: Do jisté míry. Samozřejmě po dohodě s lékařem záleží, v jakém stádiu té Parkinsonovy nemoci jste, ale zmínila bych, že letošní rok jsem třeba například hodně procestovala, byla jsem ve Finsku, v Srbsku, v Krušných horách, v Egyptě. Snažila jsem se toho využít, dokud to jde, i když samozřejmě mi nějaké věci dělají problémy, ale pořád opakuju, je to na tom, jak se ten člověk cítí. Musíte vědět, že některé věci nejdou, už jak šly, a některé zase jdou.
1: Říká Marcela Placha, Marta Pátková doplní.
3: No já bych jenom zmínila ty činnosti, které my vlastně pro naše pacienty děláme, a to je olympiáda, které se účastníme a kterou pořádáme. A jedna z těch pravidelných činností je, že se scházíme na bowlingu, takže hrají často bowling a pak máme šampiony, kteří se věnují stolnímu tenisu a byli letos v Itálii na světovém mistrovství ve stolním tenise právě pro Parkinsoniky.
1: Co jsem absolvovala já, čeho jsem se účastnila, byla taneční hodina, kterou pořádá Fakulta tělesné kultury tady v Olomouci a to byl teda famózní zážitek. To bylo naprosto skvělé, bylo tam poměrně hodně lidí právě s Parkinsonem, s doprovodem, netančili sami, ale jaké choreografie si zapamatovali, jak tančili? Mimořádné.
2: Musím souhlasit a to léto bylo úžasné, těch hodin bylo víc, celé léto jsme protancovali a všichni si to nesmírně užili. Byl to krásný zážitek, opravdu.
1: Co pomůcky? Máte k dispozici něco, co vám usnadňuje ten život, když už třeba ta fáze té nemoci je vyšší, horší?
3: Rozhodně těch pomůcek je hodně v nabídce, ne všechny fungují stejně, ne všechny fungují každému, ale je tu třeba, někdo vymyslel už žičku, která pomáhá právě při jídle, nějakých tekutin nebo tak, ta žička vlastně vyrovnává ten třes té ruky. Potom je dobré ty hůlky Nordic Walkingové, které jsou skvělou pomůckou při udržení té rovnováhy. Některým zase vyhovují víc chodítka. Co máme za další pomůcky, Marci?
2: Je tu i speciální tuška, protože my máme problémy s psaním a opravdu někteří parkinsonici už se nepodepíší, už v podstatě já jsem na tom podobně, když se mám podepsat, tak je to pro mě velký problém. A existuje speciální tuška, která je pevná v té ruce a aspoň trošičku pomáhá těm parkinsonikům. A k tomu bych ještě dodala to, že my musíme trénovat tak, jak v první třídě, že děláme kroužky a prostě kolečky. teďka, tak jak když se učí prvňáčci, aby jsme to trošku rozepsali, tu ruku.
1: Velmi praktická byla dnešní apatika Českého rozhlasu Olomouc, byla konkrétní, protože jsme se bavili o Parkinsonově chorobě s lidmi, kterých se dotýká, ať už přímo nebo zprostředkovaně v rámci rodiny. Našimi hosty byla předsedkyně společnosti Parkinson Marta Pátková. Děkujeme za návštěvu a nashledanou.
3: Já děkuji za pozvání, nashledanou.
1: A také členka výboru, člověk nesmírně optimistický, který dokáže, přestože sám má problém, pomáhat druhým, a za to si ho nesmírně vážíme, Marcela Placha. Děkujeme.
2: Já bych se, jestli můžu, se rozloučila ještě krásným citátem Karla Čapka, který řekl, že v životě nejsou nejdůležitější věci, ale chvíle, okamžiky, které prožíváme. A myslím si, že v tomto případě, a nejenom v tomto případě, je to na místě.
1: Dnešní apatiku pro vás připravila a slovem provázela Dita Vojnarová.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes budou ve Zlatých horách mluvit o možnostech obnovy těžby zlata. Odpoledne bude oblačno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. S dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči na silnici 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Provoz tam na necelý měsíc omezí opravy. Práce si vyžádají částečnou uzavírku, kvůli které auta pojedou jen po části silnice. Vícemluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
1: Potřebu opravy za necelých 35 milionů korun potvrdila nezávislá diagnostika složená z pochůzek, odebírání vzorků i zkoumání v laboratoři. Certifikovaný posudek odhalil přítomnost vozovkových vad, které snižují životnost velmi vytížené komunikace mezi Olomoucí a Přerovem.
0: Cestující v Olomouci budou vozit nové elektrobusy. Dopravní podnik jich koupí celkem 20 od polské společnosti Solaris, se kterou už podepsal smlouvu. První vozidla obdrží v polovině roku 2028. Celková kupní cena je více než 290 milionů korun. Polovinu nákladů pokryje dotace z evropských fondů. Dnes to sdělil předseda představenstva DPMO Jaroslav Michalík. V Olomouci jezdí od roku 2018 pouze jeden elektrobus. V kině ve Zlatých horách dnes v 17 hodin začne veřejná diskuze o případném obnovení těžby zlata v regionu. Pořádají ji zástupci státního podniku Diamo. Na schůzce s obyvateli představí studii proveditelnosti. Více mluvčí podniku Kristýna Hanušová.
2: Studie proveditelnosti ještě neznamená rozhodnutí o zahájení těžby. Je ale důležitým podkladem pro další rozhodování. Na veřejné diskuzi představíme její hlavní závěry, možné přínosy projektu pro region i další postup podniku Diamo s důrazem na ochranu životního prostředí. Sport.
0: Argentinští fotbalisté zabojují o obhajobu titulu mistrů světa. Po výhře nad Anglií 2-1 postoupili do finále letošního šampionátu. Argentina od 55. minuty prohrávala, ale dvěma góly v závěru utkání otočila. Na branku Enza Fernandéze i trefu Lautara Martinéze přihrával Lionel Messi. 39letý kapitán po postupu do finále zdůraznil, že klíčový je týmový přístup.
3: Snažím se týmu pomoct, jak jen můžu. Jsem rád, že to pořád dokážu. V této fázi kariéry pro mě nejsou důležitá individuální ocenění ani statistiky. Nejvíc mi záleží na tom, aby byla Argentina úspěšná a aby naši fanoušci prožívali s reprezentací další výjimečné chvíle.
0: Argentina se v nedělním finále utká se Španělskem. Anglie nastoupí v sobotu proti Francii v zápase o bronz. Počasí. Odpoledne čekejte na střední Moravě oblačno až polojasno, lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Později má oblačnosti i srážek ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23. A povane slabý proměnlivý vítr, který může v bouřce přechodně zesílit.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Brzděte na dálnici D35 na kilometru 266 před exitem Slavonín ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané nákladní auto.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zoologická zahrada na Svatém Kopečku slaví 70 let a my tohleto výročí připomínáme celé prázdniny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Další část seriálu za chvíli. Vydáme se na jeden z pobytových táborů, jak jinak než pro děti, a představíme také rubriku Babské rady. Mluvit budeme o mozzarelle. Prý není vhodné krájet. Dozvíme se proč. Dopolední vysílání dnes s Tomášem Kedziorem.

0: zahrada na Svatém Kopečku má 17, ale několikrát. Celkově slaví 70 let a my ji připomínáme v našem prázdninovém seriálu. Tentokrát se podíváme za zvířetem, které žije v zalesněných i polopouštních oblastech od pobřeží až hluboko ve vnitrozemí. Rychle běhá, dobře plave a velmi rád se koupe. Emu hnědý pochází původně z Austrálie. V zoologické zahradě na Kopečku ho mají v australském safari. Naším průvodcem bude zoolog Jan Kirner.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
2: Momentálně se nacházíme v průchozím výběhu klokanů a pštrosů emu. V první polovině tohoto roku tady vyrostla nová stáj právě pro pštrosy emu. Je to výrazné vylepšení jejich chovu. Vypíchl bych za všechno dvě věci. Jedna, že návštěvníci mají možnost vidět přímo do té stáje, což bude velice zajímavé, až bude samec odchovávat mláďata a uvidí přímo to sezení na vejcích a následný odchov.
3: Ano, jsou tady taková okna, průhledy.
2: A druhá věc, kterou bych chtěl vypíchnout, je taková veranda, kterou návštěvníci vidí po vstupu do výběhu. A to je jedno z preventivních opatření na ochranu proti ptačí chřipce. Proti ptačí chřipce se dá chránit tak, že ptákům znemožníte kontakt s volně žijícími ptáky, což bude tady u pštrosů emu umožněno tím, že je můžeme zavřít jakoby pod střechu a stále ten prostor je natolik velký, že nějak nenarušujeme jejich pohodu, jejich welfare.
3: Jdeme tady přímo do výběhu, což samozřejmě můžeme, protože tady jsme se zoologem. Slyšeli jsme takové jemné bublání, nevím úplně, jestli to zaznamenalo moje nahrávací zařízení. Každopádně je to takový zvuk, který trochu připomíná bubínek.
2: Vydávají ho pštrosy emu, když chcou na sebe upozornit nebo jsou třeba trošku nervózní.
3: Je pravda, že budí respekt. Já jsem kolem nich šla hodně opatrně a trošičku jsem si hlídala prostor, protože je to takové vlastně na ptáka jako majestátní zvíře. Vidíme, jeden se tam čepíří.
2: Naši pštrosy emu, jeden samec a dvě samice, jsou takové jako kontaktní. Sice to jsou velcí ptáci po pštrosovi africkém, jsou to největší ptáci vůbec na planetě, ale lidi, když vstoupí do výběhu a pštros čeká přímo za brankou, tak se těch našich nemusí bát. Zajímavostí taky je, že jsou to rození běžci, patří do řádu běžců a s tím souvisí, že mají velmi zakrnělá křídelka. Občas jsou vidět, když ten pštros běží a fakt jsou to takové 10-centimetrové cancourky, které mezi něma vlají, vypadá to velice komicky. A to by člověk neřekl do nich, krom toho, že jsou dobří běžci, tak jsou i dobří plavci a vodu přímo milují. Takže když se semka třeba natáhne sprcha, tak velice rádi se sprchují.
3: Tak já bych ještě se vrátila k tomu, co jste říkal, že tady do té nové stáje, nebudeme říkat kurníku, je vidět a že tam lidé budou moci vidět samce, jak sedí na vejcích. To je velká zajímavost, že u emu sedí na vejcích samec. Kdy to bývá?
2: U všech běžců je zcela normální, že péči o potomstvo přebírá samec. Pro samice vlastně končí péči o mláďata s nesením vejce. Nasnáší na jednu hromadu prostě vajíčka, samec na ně potom zasedne a inkubuje ty vajíčka zhruba 2 měsíce, což je poměrně dlouhá doba. A u pštrosů emu jejich rozmnožovací sezóna vychází na naši zimu. Takže oni začínají klást vejce v prosinci, končí skladením řekněme v únoru a mláďata se líhnou na začátku dubna potom. Jsou taková drobná, pruhovaná, velice jako vysoce pípají, pískají a samec je právě vodí a chrání. Někteří samci pštrosů emu jsou v tomto období velice agresivní. Náš naštěstí ne, náš je hodný taťulda a návštěvníci, tak doufejme, příští rok budou moct pozorovat otce s mladými přímo v nové stáji pro pštrosy. Pštrosy emu jsme zatím odchovali dvakrát, bylo to v roce 2025 a v roce 2023. Poprvé v historii chovu olomoucké zoo.
3: Říká zoolog Jan Kirner ze zoo Olomouc na Svatém Kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.

0: Pražský folkfest, který se konal loňský poslední prázdninový víkend, navštívíme opět na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v pořadu Na cestě. Tentokrát budeme poslouchat záznam vystoupení tří kapel z Morava scény. Topinky, slovenského hosta Rolničky a břeclavský Hábestop. Nebudou chybět taky písničky Víti Trojnička a Marien, kteří patřili k vrcholům na scéně velké. K návratu na Mohelnický folkfest v neděli 19. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

dětí tráví letošní prázdniny na pobytových táborech. Na jeden takový se vydáme za chvíli v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Podíváme se konkrétně do Čekyně na okraji Přerova. Stojí tam areál s dřevěnými chatkami, bungalovy a mnoha hřišti, který je od začátku července plný. Jaká je náplně táborových pobytů, tak o tom si za chvilku popovídáme.

0: Lucie Vondráčková v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Areál dětského tábora v Čekyni je zasazený do prostřed přírody v sousedství rybníku a lesů. Od začátku letních prázdnin je v něm plno. Ve čtyřluškových chatkách bydlí děti od 7 let, které se nejen baví, ale tak trošku i učí.
1: Teď momentálně děti se účastní ukázky psovodu státní policie.
2: My bychom mohli společně udělat hodnocení pokojů a chatek, protože dveře jsou otevřené, můžeme nahlédnout.
1: Můžeme nahlédnout. Já tady na jedné chatičce mám syna, takže to nebude vadit, když tam tak jako nahlédneme.
2: Tak se s Veronikou Skácelovou, která je v táboře jako kdo?
1: Správce.
2: Si dovolíme podívat se, jak to v takových chatkách vypadá.
1: Jsme u kluků a mají ku podivu teda jako uklizeno. No.
2: Jako kdyby mě čekali, to je úplně perfektní.
1: Jo, jsou šikovní.
2: Dostáváme se k bufetu a co je důležité, orientační plán areálu. Ten je totiž potřebný, on je veliký a je hodně sportovní.
1: Je. Máme tady vlastně dvě hřiště s umělkou, tenisové kurty a dvě hřiště s antukou. Máme i bazén, máme ohniště a spousta travnaté plochy, kde se dají dělat jakékoliv aktivity.
2: A první aktivita, ano, skončila.
1: Tady nám jde do rány hlavní vedoucí táborová dětí.
2: Dobrý den.
1: Markéta Mikulová.
2: Dobrý Přehodím den. Si mikrofon.
3: My jsme měli přehlídku psovodu, teďka nás budou čekat ještě hasiči a zdravověda, odpoledne bojová umění a ještě budeme mít osvětu, co se týče návykových látek pro ty starší, kdo bude chtít.
2: Můžu za vašimi dětmi?
3: Můžete určitě.
2: Ahoj kluci! Jaké to tady je? Co jste zažili? Co se vám líbilo?
4: Olympiáda, to bylo fakt dobrý.
2: Takže sport?
4: To byl velký sport.
2: A co ti šlo?
4: Jedna hra, že mi házeli botou.
5: Mně se líbilo se barevný běh. Oni po nás házeli prášky barevní.
1: To byl takzvaný barevný běh. Běhají po lese, mají různé úkoly a hází po sobě barevné prášky, takže pak přijdou jako hodně barevní.
5: I do ucha mě to hodilo.
2: I do ucha se trefili.
6: Mně se tady líbí jídlo, mají tady dobré jídlo.
7: Nejvíc mě asi baví různé akce, co tu vymýšlí.
2: To by mě zajímalo, jestli jste ještě účastník tábora, anebo už instruktor, případně vedoucí.
8: Ne, já už jsem jejich instruktor.
2: No a která ta pozice je lepší?
8: Tak určitě za to dítě je to příjemnější, nemáte žádné starosti, žádnou zodpovědnost, můžete si jenom užívat. Teď už je to takový složitější, furt musíte běhat za těmi dětmi. Není to sranda, ale je to taky krásný.
1: A zrovna Tomáš ví, o čem mluví, protože ještě loni byl jako účastník a letos už je jako instruktor. Takže my si tady vychováváme i vlastní instruktory.
2: Je, a za námi přišli konečně děvčata. Holky, jak vy hodnotíte tábor?
9: Pro mě je to dobrý, jako, ale stal se mi hnusný sen, takže jsem nebyla moc nadšená.
2: No a pomůžou kamarádky, kamarádi, vedoucí?
9: Jo.
2: Tak už je to dobré.
9: Pomáhají tu.
2: A tobě se tady líbí jak?
9: Moc.
10: Jak vždycky hrajeme třeba hry. A nebo ještě, když chodíme třeba na diskotérky nebo na karneval.
1: Včera měli karneval, dokonce i naši dva páni v kuchyni, co jim připravují jídlo, tak měli svoje masky a bylo to takový veselý, že holky?
2: Ty se hlásíš, ty mě chceš něco říct.
11: Mně se tady líbí, protože to není jak v dětském domově a vařil tady skvěle a já, když máme třeba diskotéku nebo karneval, tak třeba když je poslední písnička, tak tam zatancuje Michael Jackson.
1: Jako... A musím říct, že tancuje opravdu skvěle a věrohodně.
2: A odkud jsi? Z kterého dětského domova?
11: Z Přerova.
2: Takže to je kousek?
11: Jo.
12: Dělali jsme výrobky, kostičky a čelenky.
1: Oni dokonce i si vyráběli jakoby lahve. Jo, že dostali prázdné lahve, dostali k tomu vlastně jmenovky, dostali k tomu
2: Sárinka.
1: Nálepky a vytvářeli si vlastní lahve.
2: No a kde máte ty hasiče? Tam, za rohem? Podíváme se, odkud k vám přijeli hasiči.
1: Hasiči z Ujezdce.
2: Dobrý den.
13: Dobrý den, Budík.
2: Aleš Budík.
13: Aleš Budík. Budeme tady jim ukazovat, jaký máme výzbroj, výstroj, pěnu bychom jim chtěli udělat a všechno, aby věděli, jaký používáme helmy, ochranné pomůcky.
2: Teď jsem ucítila, co budete mít k obědu.
1: Rajskou omáčku.
2: Jak to vypadá v prostorách tábora v Čekyni? Můžete zjistit třeba při nějaké procházce nebo projížďce na kole. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
14: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
3: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
4: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
3: Příběhy o outsidrech a viděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Hostů už jsme to měli několik a další se chystají zase do odpoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. V repríze pořadu Alex a host si připomeneme povídání s Tomášem Wernerem, bývalým českým krasobruslařem a mistrem Evropy z roku 2008. Dalším hostem bude tentokrát herec Pavel Nový a to už je pozvánka k Humoriádě, kterou vysíláme každý všední i prázdninový den mezi 16. a 17. hodinou. Pavel Nový bude společně s kolegou moderátorem vybírat tu úvodní scénku, no a zbytek je na vás, tak se s námi bavte dnes odpoledne v Humoriádě.

Slyšeli jste, že mozzarellu není vhodné krájet, vysvětlení a hlavně návod na zacházení s tímto sýrem nabídnou za chvíli v dopolední Českého rozhlasu Olomouc dnešní babské rady.

0: Pražské rady.
1: Mozzarellu známe všichni. Je to oblíbený čerstvý sněhobílý sýr, který se většinou vyrábí z pasterizovaného kravského mléka. Ale běžné je i použití ovčího nebo kozího mléka. Opravdovou lahůdkou je mozzarella z buvolího mléka. Mléko od volně se pasoucích buvolích krav se zpracovává do 16 hodin a musí mít minimálně 7% tuku. 5 hodin trvá oddělení sýru od syrovátky, potom se hmota ponoří do vody, která má 95 stupňů, v ní se intenzivně promíchá a tím se vytvoří kuličky, které se následně chladí ve studené vodě. Aby si mozzarella zachovala svoji strukturu a pustila méně vody v pokrmech, například pokud ji dáváte na pizzu, doporučuje se neřezat ji nožem, ale sýr trhat ručně po vláknech. Ve 100 gramech mozzarelly najdete téměř 83% doporučené denní dávky vápníku. Tento sýr patří do kategorie čerstvé sýry, jejíž doba zrání nepřesahuje 40 dní. A věděli jste, že sýr je vlastně nejstarší způsob konzervace mléka?
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: 12 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Řeku Moravu u Kojetína přelknul nový železniční most. Češi nakoupili státní dluhopisy za 74 miliard korun. V Šumperku si můžete poslechnout další koncert z cyklu Let

0: řadu let. Nejedná se o jednoduchou výstavbu, ale z praxe už máme podobné typy konstrukcí i s podobným typem výsuvu a montáže zažity. Můžu vzpomenout most v Rosicích přes Labe, kde vlastně byla identická konstrukce, jenom dvojkolejná, takže byla dvakrát mohutnější jak tahle.
1: Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliard korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů. Oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Prostranství před vlastivědným muzeem v Šumperku dnes hostí další koncert z hudebního cyklu Léto u Sovy. Návštěvníkům zahraje od 18 hodin kapela AG4, říká mluvčí města Jana Kaněvová.
2: Šumperská kapela AG4 je známá žánrově pestrým repertoárem. Kombinuje český i světový pop, rock, blues, folk i lidovou hudbu a dokáže tak oslovit publikum všech generací. Vstup na její koncert v rámci letošní koncertní série Léto u Sovy je zdarma. Sport.
1: Argentinští fotbalisté můžou obhájit titul světových šampionů. Anglii porazili 2-1 po obratu ve druhém poločase a postoupili do finále. Trenér úřadujících mistrů světa Lionel Scaloni vysvětluje, v čem je největší síla Argentinců.
3: Když mluvíme o tomhle zápase, myslím si, že náš tým hraje nejlépe právě ve chvíli, kdy je pod tlakem. Když se dostaneme do problémů a soupeř trochu poleví, tak dokážeme zabrat. Jdeme za tím, co chceme. Právě takové momenty ukážou, jak moc po vítězství toužíme.
4: Počasí.
1: Odpoledne bude na střední Moravě oblačno až polojasno. Lokálně se vyskytnou přeháňky nebo déšť, výjimečně i bouřka. Později má oblačnosti i srážek ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23. A povane slabý, proměnlivý vítr, který může v bouřce přechodně zesílit. Zítra čekejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno. Kolem poledne bude od západu přibývat oblačnosti a postupně se objeví přeháňky, déšť nebo bouřky. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách 22 až 26 a foukat má slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D48 mezi 8. a 2. kilometrem ve směru na Olomouce pohybuje vozidlo údržby. Levý jízdní pruh je uzavřen, projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tři minuty popolední, takové byly aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek 16. července. Hodně se toho dnes děje a také ještě dít bude, ale k událostem tohoto dne připomínáme ještě jednu věc. Ten dnešní den, 16. červenec, byl totiž označen mimo jiné také jako Světový den hadů. Proč právě hadů? Tak samozřejmě má připomenout důležitost té druhové pestrosti a různorodosti. Každé zvíře, každý živočich je něčím důležitý pro pestrost přírody a pro život tady na planetě Zemi. No ale když už mluvíme o hadech, ne každý z vás je asi má rád, tak si připomeňme přece jenom prázdniny, teplé počasí, kdyby se náhodou stalo, že vás uštkne had, zmije, zachovat klid, omezit pohyb na minimum a hlavně končetinu znehybnit, udržovat ji v klidové poloze a ránu nezaškrcovat, nerozřezávat ani nevysávat. No a samozřejmě okamžitě volat zdravotnickou záchrannou službu linku 155. Tak tolik pár důležitých rad pro prázdninový pobyt venku, na sluníčku, třeba i někde na horách. Ať se vám dobře daří, to vám přejeme z Českého rozhlasu v Olomouci. No a pokud žádný pobyt a výlet nikde teď nechystáte a budete s námi v písničkách na přání, tak si to krásně užijte.

My se na vás těšíme na telefonu 221 555 444. Věřím, že se těší také Luboš, který dnes slaví svátek. Tak milí Lubošové, blahopřejeme. Samozřejmě i vy, kteří dnes máte narozeniny. Přejeme všechno jen to nejlepší a hlavně hodně zdravíčka.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A jsou tady s vámi písničky na přání. Paní Dáša z Olomouce, jako první, dobrý den.
2: Dobrý den, Dáša z Olomouce. Já vás všechny zdravím v Českém rozhlase Olomouc. A chtěla bych písničku poslat paní Ditě Vojnarové, moderátorce, paní Plaché a paní Pátkové, které byly v apatice a mluvilo se o Parkinsonově nemoci. Chtěla bych to poslat všem zaměstnancům Českého rozhlasu Olomou a lidem, kterým nikdo nezahraje. Děkuju.
1: Děkujeme velmi, samozřejmě kolegyni předáme a písnička je určitě i pro vás. Vy jste vybrala Věru Špinarovou, Jednoho dne se vrátíš. Děkujeme, že jste s námi. Nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Tak to byla paní Dáša z Olomouce. Připomínám, že nám určitě můžete ještě také SMS-kovat. To SMS-kové číslo je 723 70 33 51. Pokud byste chtěli poslat vzkaz na naše webové stránky, i tam je formulář pro písničky na přání olomouc rozhlas.cz.

0: Věra Špinarová dospívala a pan František z Javorníku je s námi jako další na telefonu. Písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
1: Tak ještě jednou dobrý den, paní Zorko. Hlavně děkuji za vybrání písničky a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěl hlavně pozdravit i svoje přátelé Šuplíkové a z prvé řadě paní Irenku z Hulína. Jsem velice rád včera, jak jsem ji poprvé zase po dlouhé době slyšel, že je v pořádku, tak by jí tuhle písničku věnoval a přeji hlavně do dalšího tohoto hodně, hodně zdraví.
0: Ano, jako, do dalšího uzdravování určitě.
1: Dalšího uzdravování, tak. A ještě taky zdravím paní Bílému z Broubova, která taky mě posledně nechala hrát. Jako kde by tu písničku vyhrabala. Já si myslím, že to vím, ale nakonec ještě vím, že taky všechno nevím. Jako, tak ji taky zdravím. Zdravím taky Haničku dom Moravského Berouna, která taky nám nechala hrát. Jako, a potom ty svoje přítelkyně Janu z Hladenova, Janu z Jeseníku a Jarmilu z Javorníka. Všetky vás zdraví, František z Javorníku.
0: Děkujeme moc za pozdravy. Šuplikáři se nám opět scházejí. No a velký pozdrav pro paní Irenu z Hulína. Naschledanou, pane Františku, pěkný den.
1: Naschledanou, děkuju.
0: Pan František z Javorníku vybral Šuplíkovku, Jiří Suchý, Josef Dvořák a Jitka Molavcová. Společně si dají vesnickou romanci. Písnička letí také do Ludmírova milému Pepčovi Andrésovi ke krásným narozeninám. Pepo, přejeme vše nejlepší. Moře osobní i rodinné lásky, pohodové dny na cestách, šťastné kilometry, splněná přání a boží požehnání. Hela se všemi zlatíčky. Moc pozdravujeme. Písnička letí také pro paní Marii Pavlovičovou do domova Laudon u Lanškrouna a pro paní Hanu Kašparovou z Dolní Moravy. Pro radost, pro potěšení písničku posílá Zdeněk z Červené Vody.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Smíčky na přání zdraví paní Zdeňku z Určic. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Děšková, já vás taky srdečně zdravím. Zdravím i všechny posluchače. A písničku, kterou jste mi vybrala, bych ráda poslala svému spolužákovi Luboši Konšelovi, který pochází z Určic, ale v současné době bydlí v Mostkovicích. Luboši, doufám, že slyšíš a doufám, že i písnička tě potěší. Takže k tvému svátečku zítřejšímu, nebo dnešnímu vlastně, přeji všechno nejlepší a hlavně hodně zdravíčka. Dále bych ještě chtěla pozdravit paní Zdeňku Šugáru do Přerova a její dcerku Martinku, kterou teda moc neznám, ale že bude mít svátek zítra, tak jí taky přeju hlavně zdraví a všechno nejlepší, ať se jí daří ve všem, na co šáhne. Ještě jednou srdečně děkuji, přeji vám krásný den a mějte se moc hezky všichni, napadanou.
3: Děkujeme za pozdravy, ano, vidíte, zítra Martina, mějte se krásně, paní Zdeňko, nashledanou.
4: Nashledanou.
3: Paní Zdena z Určic vybírala písničku, hned povíme, jaká to bude. Vraťme se ještě k těm svátkům. Ano, dnes je Luboše, zítra bude slavit svátek Martina, v sobotu 18. Drahomír a Drahomíra a Čeněk oslaví v neděli 19. července. Připraveny jsou Buráky s Michalem Tučným. My tuhle písničku ještě posíláme také pro našeho milého tatínka, manžela, dědečka, vášnivého holubáře, pro pana Pavla Gašparika z Holčovic. Tatínku, je to dar mít rodiče. A proto je z celého srdíčka přejeme pevné zdraví a spoustu pohodových dnů. Celá rodina zdraví milovaného tatínka Pavla Gašparika. Pěkný pozdrav letí po rozhlasových vlnách ke krásným kulatým narozeninám Marii Mackové z Bouzova. Maruško, přeji ti zdraví, štěstí, lásku, mnoho krásných dnů v kruhu celé rodiny. V srdci měj lásku a na tváři úsměv, s úsměvem se probouzej a večer spokojeně usínej. Přeji boží požehnání a ochranu Panny Marie. Kytky, ať ti krásně kvetou, tak to vše paní Marie Mackové z Bouzova přeje Anna z Olešnic.

0: Tak tohle písničku už jsme zpívali jako malé děti, Michal Tučný a Buráky. A my už míříme k dalšímu vzkazu na telefonu písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Je paní Irena z Javorníku. Dobrý den, paní Irenko.
1: Dobrý den. Všem posluchačům přeji pěkné poledne.
0: A
1: zítra 17. července se v Černé vodě dožívá krásných 90 let paní Zdenka Sekaninová. Ty roky utekly jako voda v potoce a já ti přeju, ať ještě ve zdraví chodíš dál k černovodským rybníkům, ať máš velkou úrodu na zahrádce, užíváš si pohodu a radost celou svou rodinou, která tě má moc ráda. Do dalších let hodně zdraví, štěstí, přeje sestra z Javorníku. A děkuji za vybranou písničku a někdy taky naslyšenou.
0: Blahopřejeme paní Sekaninové i z Českého rozhlasu v Olomouci a paní Irena z Javorníku vybrala Pampelišky duo Červánek. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: Pěkný hudební pozdrav letí také od pana Františka od Brna pro milou paní Lidunku Uchytilovou z Jeseníku. Posílá jí veliké poděkování z celého srdce za milé přání a krásná a velice moudrá slova pro jeho uzdravení. Moc si toho vážím, píše pan František z Javorníku a pozdravuje paní Lidušku Uchytilovou. Krásná písnička, ale ať zaletí také paní Janičce a Jiřímu z Roštění, paní Zdeničce z Proskejova s milující kočenkou, paní Emelce do Zábřehu, přeji všem krásné dny a hodně zdraví, štěstí a andělíček, ať vás všechny chrání, přeje pan František od Brna. Přeji krásné odpoledne, prosím, zahrajte písničku Vratíkovi ze Štemberku, je to pro pohodový den a radost z pěkné písničky. Písničku posílá Maruška. A ještě jeden vzkaz, zahrajte super kamarádům Joži a Fanimu Sedláčkovým. Posílá Alena s Karlem.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Se na chvíli zastavíme také u Milana Chladila a jeho velkého hitu Krásné je žít. Píseň vybírala paní Jaroslava Skrnova a komu budeme hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc, všechny moderátory. Paní Zorinko, vám děkuji za vybrání písničky, která je i pro vás.
1: Děkuji.
2: A písničku bych chtěla věnovat moje sestřice paní Evice Pastorkové z Olomouce, paní Lidušce Siglové z Dobravice, paní Evičce s manželem z toho, Ježišmarja. Ten se mi odkudě. Paní Evička, nevím, ze Srukova. Já se omlouvám, já jsem to zapomněla. Paní Ladičkovi s Kanárkem z Tovačova. A paní Lidušce, vidíte, jak já jsem se pokrytla. Paní Zdenice z Unčova, která je momentálně v Olomouci Chválkovicích na LDNC. Přeji prostě hodně, hodně zdravíčka i všem posluchačům. Hlavně to zdraví a trochu štěstíčka. Paní Zorinko, ještě jednou moc krát děkuji a nashledanou.
1: Ano, děkujeme i za všechny tyto vzkazy a informace. Pozdravujeme pochopitelně i všechny marody, ty na prvním místě. A děkujeme, že na ně myslíte. Paní Jaroslava Skrnova, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Zahrajte Marušce Mackové ke krásným narozeninám. Maruško, přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenost, boží požehnání, přeje drahá. Blahopřejeme Marušce Mackové. Písnička letí také Jardovi. Písničku posíláme, ať se na mě těší. 27. v pondělí dojedu a něco provedeme. Zdraví, Čmelda. A ještě jeden vzkaz. Zahrajte prosím pěknou písničku pro milou moji mámu. Je to Jarmila Jánová z Olomouce. Aby se jí zlepšila nálada, posílám jí velkou pusu. Maminku Jarmilu Jánovou zdraví syn Ivo.

0: vás. To je výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas, to je výhra!
2: Přímo z místa.
3: Jako z knih Jacka Londona vypadala jízda po jesenických kopcích se psím spřežením a zkušeným mašerem Danem Navrátilem. Cestou jsme se dozvěděli zajímavosti z historie mašingu, plemen tažných psů i jejich výcviku. Na dobrodružnou výpravu, na které se schladíme, vás zve v prázdninové repríze v neděli po 9. hodině Dita Vojnarová.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: A Český rozhlas Olomouc v písničkách na přání vítá paní Ludmilu z Doubravice. Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát dnešním narozeninám paní Aničce Valouchové z Pavlova. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. A ještě jenom tak pro radost, pro potěšení paní Marušce Plánkové do Mohelnice, panu Oldovice Rákovi do Nemíle, paní Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Ujezda, paní Iloně Žmoldasové do Lošťac, sousedce Lidie Jarolimové a Lidie Ziglové do Doubravice a ještě celešné Vajzové rodině. Je to i pro vás, paní redaktorko, a pro všechny, co poslouchají Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji, pěkně, mějte se hezká, z někde nashledanou Gotwaldovi.
4: Hana Zagorová a Štefan Margita, Ave Maria, už za chvíli nashledanou.
5: Nashledanou.
4: A písnička letí také milované mamince, je to Maruška Hrubá z Hrabišína, která slaví nádherné 80. narozeniny. Milé paní Marušce Hrubé, jen to nejlepší, přeje syn Petr, Jiří, Pavel, dcera Magdaléna, milovaná maminko, syneše zlatíčko, my ti přejeme co nejvíc zdravíčka. Blahopřejeme Marušce Hrubé z Hrabišína. Pěkná písnička k narozeninám letí také Alence Bodkové z Náměště na Hané. Milá Alenko, přeji ti štěstí, zdraví, lásku. Lásky dost, to je důvod pro radost. Jen to nejlepší Alence Bodkové k narozeninám do Náměště přeje Anna. A ještě jeden pozdrav, hezká písnička s přáním hodně zdraví. Letí Marušce Hrubé do Hrabišína. Dnes slaví krásné kulaté narozeniny. Maruško Hrubá, jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví, to ti přeje spolužačka Božka.

0: písničky na přání, zdraví velké kunětice. Pan Honza je s námi, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl pozdravit švagra Luboša Rolníka k tomu dnešnímu svátku. Mu přeju hodně štěstí a zdraví, to je to, zdraví je to hlavní. A jinak bych chtěl ještě pozdravit aj synovca mladého Luboša Bašu, taky ze Slupikovic. Děkuju moc krát.
0: Pozdravujeme, blahopřejeme a vám krásný den. Zdravíme velké kunětice.
1: Nashledanou.
0: Díky, díky. Tak další pozdravy hnedle předávám. Zahrajte do písečné paní Alžbětě Setinské. Dnes má narozeniny. Betty, přijmi naše blahopřání, ať se splní tvoje tajná přání. Naše přání shrne věta, lásku, štěstí, dlouhá léta. Milé Betince Setinské, přeji sestry Marie a Helena. Pěkný hudební pozdrav po rozhlasových vlnách letí k dnešním narozeninám Standovi Sedláčkovi do Křemačova. Stando, přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. Blahopřeje Standovi Sedláčkovi Lída. A ještě jeden vzkaz. Zahrajte do červenky milovaným bráškovi Mirovi, švagrové Mirečce, třem klukům Navrátilovým Staňce, kamarádkám, sousedům, známým. Písničku posílám, ať zdraví a rodinná láska a pohoda vás provází každý den. Přeje Hela.
2: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dianku dospívala a paní Majka Zjedlí je s námi v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás moc zdravím, paní Zorko. A opožděně bych chtěla popřát včerejšímu svátku Jindřichům. Je to Jindra Stejskal z Cokytle, Jindřich ze Sázavy, Marek, a ještě jeden ze Šumperka. A zdravím všechny posluchače tady tohohle krásného pořadu. A ještě bych chtěla pozdravit paní Irenku z Hulína. Přeju jí hodně zdravíčka, aby se z toho dostala, protože vím, o čem mluvím. A to zdraví, to je nejcennější, co na světě máme. A vám moc krát děkuji za to, že jsem se k vám dovolala a přeji vám krásnou směnu a pěkný den. Děkuji moc, nashledanou.
0: Děkujeme za zavolání, za pozdravy a Jarošovský pivovar také pro vás, paní Majka Zjedlí. Nashledanou.
1: Nashledanou a děkuji.
0: Krásnou písničku posíláme také do Jeseníku. Je to paní Lidušce Uchytilové, jen tak pro radost, pro potěšení. Písničku posílá Dáša.

0: Zdravíme v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc do Bedihoště pana Antonína. Vítejte.
1: Vřele pozdravuji všechny posluchače i osazenstvo Moravského rozhlasu Olomouc. Touto cestou chci poděkovat za povzbudivé vzkazy, které jsem obdržel v posledních dnech od Jany z Novel Malína, Lidy z Doubravice, Jany z Rostění a Lidy z Raclavic. Potěšili jste mě. Určitě vám není cizí druhé přikázání lásky, miluj bližního svého jako sebe samého. Drahé pozbuzovatelky, vyprošuji pro nás u nebeského Otce Boží požehnání, jeho přízeň, zdraví, štěstí, pohodu. Přání posílá vdovec Toník Pospíšil z Bedihoště. V Moravském rozhlasu Olomouc a zvláště vám, paní moderátorko, tleskám a přeji vše dobré do budoucna. Nashledanou.
0: Děkujeme velmi, děkujeme i za dobrou přímluvu a vy jste vybral Pavla Nováka, velkého moravského patriota a malinkou posíláme i vám, děkujeme. Nashledanou.
1: Ano, paráda, nashle.

Další písničky na přání tady budou po 18. hodině, ale to už přicházejí na řadu lidovky a dechovky. No a právě v těch následujících minutách pak aktuální zprávy. Pozor, v Přerově se dnes můžete setkat s wimbledonskou vítězkou, s tenistkou Lindou Noskovou. Kde a v kolik hodin povíme ve zprávách ve 13 hodin. A pak repríza povídání Alex Minářové s Tomášem Wernerem. Long time ago, when I was a young boy, saw that movie, Mutiny on the Bounty, staring my Iron Man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return. Come back home.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Cyklověž v Šumperku je dnes mimo provoz. Na některých místech v Česku hrozí odpoledne silná zátěž teplem, zítra zase silné bouřky. S obyvateli Přerova se dnes setká wimbledonská vítězka Linda Nosková. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 32 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Obyvatelé a návštěvníci Šumperku dnes do 15.30 hodin odpoledne nemůžou využívat k parkování jízdních kol cyklověž v přednádražním prostoru. Důvodem je pravidelný roční servis, uvedla to mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Technici mají na dnešek na cyklověži u vlakového nádraží naplánovanou pravidelnou roční servisní prohlídku.

0: za hodinu. Lidé z Přerova dnes přivítají tenistku Lindu Noskovou. Hráčka tamního klubu zvítězila o víkendu ve finále Wimbledonu. Setkání s obyvateli Přerova začne v 17 hohodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Pořadatelé připravili mimo jiné autogramiádu a koncert kapely Opět a Radeček. Pokračuje prezident přerovského tenisového klubu Petr Huďka mladší.
1: Každopádně Linda se do Přerova těší, říkala, že se těší na všechny kolem tenisu, na všechny kamarády tady a vůbec celý Přerov. I na ten samotný akt toho přivítání je zvědavá a těší se na, hlavně teda na autogramiádu. Sport.
0: Pořadí čtvrtý Čech, který si vyzkoušel basketbalovou NBA, Tomáš Satoranský, bude v příští sezóně hrát za vicemistra Izraele. Jako volný hráč podepsal roční kontrakt s vedením euroligového Hapoelu Tel Aviv. Poslední 4 roky strávil 34-letý reprezentační rozehrávač v Barceloně, se kterou slavil jediný španělský titul. Počasí. Zítra čekejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno. Kolem poledne bude od západu přibývat oblačnosti a postupně se objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Na některých místech i velmi silné. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 24. A foukat má slabý, proměnlivý, během dne mírný, jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Ve Štemberku na Olomoucku je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice U Střelnice. Neprojedete tu až do 26. srpna. A s omezením počítejte také v Řezničkově ulici v Olomouci. Tam probíhají práce na inženýrských sítích. Počítejte se zdržením a projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
3: Je výraznou osobností českého krasobruslení, mistr Evropy, který měl cenný kov ze světového šampionátu opakovaně na dosah. Kariéru ukončil už před 11 lety, založil rodinu a několik let strávil v Kalifornii. Nedávno se natrvalo vrátil do Česka. Tomáš Werner je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina, už žijete bez problémů v českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce je líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo rok a půl, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, těm je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků
0: a na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě přející, benevolentní rodiče, ale neradi bychom měli doma krasobruslaře, neradi bychom si doma vytvářeli další pracovní prostředí, rádi bychom udrželi tu rodinu opravdu ve formě táta, máma, syn, a ne syn a 2 trenéři, jo? To by asi úplně nehrálo. Takže ano, na brusle ano, ale teď jsem se v tom sám zamotal. Každopádně my jsme tak nějak od konce minulého roku, nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem říkáte 3,5 a 5. Stihli nasát angličtinu, ten 5letý mluví bez problémů anglicky, jak jsou na tom?
1: Kluci jsou 2jazyční, možná budou i 3jazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu, a já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina, česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme někde ve společnosti a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou češtinu, mají naposlouchanou angličtinu a jsou na tom zatím líp, ještě si musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože už chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
0: Co nejvíce na češtině. A vaše paní mluví? Mluví česky? Nebo vůbec?
1: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší, a přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný, to je prostě pravda. A já na Temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde, a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
0: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní, a i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
1: To přijde na to, těší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás, a teď vlastně je opustila po nějakém čase, takže tady jak rádo by sama. Na druhou stranu to český prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády, a Temi si našla české kamarády a vídá je častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malečka v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství. A tady v Česku je to také příjemnější, a vlastně, jestli to můžu já zhodnotit ze své pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických, celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Jste zodpovědnější?
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu?
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že, a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo, občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávazní do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
0: Bylo by myslitelný mít děti v době vaší kariéry? Když jste byl aktivní krasobruslář?
1: Vím, že někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný. Aspoň v tom mým vnímání světa a života.
0: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
1: Takhle jsem to přesně řekl.
0: Přesně tak, že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
1: Nešlo.
0: Aha, ani tak ne?
1: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. To bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti, zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretunian, trenér Nate Natchena, posledního olympijského vítěze, trenér několika olympijských vítězů, olympijských medalistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. A těžko by se nám dávaly ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
0: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý až syn, jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
1: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne.
0: Jak jsem říkal, to bude zákaz?
1: Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
0: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
1: Ani 3.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl
0: říct. Ukončil v pětnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, k otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam to bylo úplně jasně naplánovan. To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27. A už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotínky špatný a bolesti a bezvýkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil, nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: To jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakaláře na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svoji ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér, jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aretuněnem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle. Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. A je proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec tak, v takové bublině. Myslí si, že to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení a nebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval já trošku moderování, potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci, tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím, proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď si věnujeme se jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7 000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech, tak aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten let už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měli možnost potkat s ledovým sportem, aby se měli možnost naučit bruslit.
0: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve. Ale měl jsem daleko vyšší ambice ve sportu, měl jsem ambice nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile a ty jsem nenaplnil. Taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala, my jsme byli dva kluci, brácha, který brusil taky, oba dva jsme bruslili, museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojet na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale a možná to oběť byla, jednu ženu vám vzal. A vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobruslili. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil, ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom stavu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jiné, že škola, sport a vztah, tak teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority se můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný, já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás pustili do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky a kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže prvním byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
0: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
1: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Okay. Sí.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost, nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se to říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovní dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normální, běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo když si dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže rodačky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebo oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A já bych nechtěl, že zapomenout, máme taky sestru o hodně mladší a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. Jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo docela drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl i jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako v takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuju, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000. No, to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem a vy jste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a na kreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechal buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku a tak, jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Z
3: Zlatá láska. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojicích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. Teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví své partnerky a zdraví partnerky je na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho, a to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe, nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já dopomůžu a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích, ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás... Teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svou kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, co svoje vystoupení, tak nemůžete tenho plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni si pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat ty plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaný flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli a seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuji, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuju úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svou další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak se to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnuju.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se ho vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla. I teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu. A nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak, my jsme se také vyvinuli rychle. Jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Olomoucký dopravní podnik chystá v souvislosti se zvyšujícím se počtem pasažérů schodítky změny v přepravním řádu. Obyvatelé Uničova můžou odkládat kovový odpad do žlutých popelnic. 3/4 kontrolovaných e-shopů porušily v prvním čtvrtletí zákon. Odpoledne bude oblačno až polojasno a teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Tramvajemi a autobusy olomoucké městské hromadné dopravy jezdí stále častěji starší lidé s chodítky. Přepravní řád dopravce na tyto případy zatím nepamatuje. Dopravce proto chystá změny předpisů, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
5: Například chodítka, které používají starší cestující, nejsou v tuto chvíli v přepravních podmínkách vůbec ošetřena, takže to je jedna z věcí, která se bude teď řešit, aby nějakým způsobem se řeklo, jakým způsobem je bezpečně přepravovat.
4: Vedení Uničova nechá mimo jiné z ekonomických důvodů odstranit z ulic města kontejnery na kovový odpad. Lidé ho můžou nově odkládat společně s plasty a nápojovými kartony do žlutých popelnic. Vyplývá to z informací na webu města. Olomoucký krajský soud dnes uložil 6 obžalovaným v rozsáhlé drogové kauze tresty až do 6 let vězení. 5 mužů a 1 žena uzavřeli s žalobcem dohody o vině a trestu, které soud schválil. Podle obžalovaných

0: tržiště.
1: V případě sociálních sítí se opakovaně objevují nabídky zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, to znamená padělky nebo napodobeniny, zatímco u online tržišť dochází ke komplikacím, zejména v otázce odpovědnosti jednotlivých prodávajících a transparentnosti smluvních vztahů. Sport.
0: Dvě české tenisky dnes zabojují o postup do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Tereza Valentová se odpoledne utká s ruskou Sasnovičovou. Na večer pak Barbora Krejčíková nastoupí proti francouzce Monetové. Sára Bélek už mezi poslední osmičku tenistek prošla. Počasí. Zítra čekejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno. Kolem poledne bude od západu přibývat oblačnosti a postupně se objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 24. Foukat má slabý, proměnlivý, během nemírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na silnici první třídy číslo 35 v Mohelnici na Šumpersku probíhá sekání trávy a údržba porostů. Levý jízdní pruh je uzavřen, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Audiokniha, která je plná příběhů ze života britské královské rodiny. CD Richarda Pachmana Vůle žít, plné krásných melodií. Máme tady třeba i narozeninové bonbonky Českého rozhlasu Olomouc, třeba i s nahrávkami hlasu četby Ladislava Lakomého, známého herce, anebo plátěná taška, anebo porcelánový hrnek s logem Českého rozhlasu, anebo další kniha Láska v Amsterdamu od nakladatelství Kazda. Krásný příběh o tom, jak důležité je najít odvahu a následovat vlastní srdce. To vše může být vaše. Stačí, když nám zavoláte už za chvíli do hřebíku 221 555 444. V naší soutěži se na vás od mikrofonu těší Zora Jižková.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc vás zdraví, přejeme příjemné odpoledne a právě v tuhle chvíli otevíráme hřebíky, náš vědomostní kvíz, tak pojďme na to. 10 otázek je připraveno, pozor na 10-vteřinový časový limit. O cenách jsme si povídali, tak ještě telefon 221 555 444. No a první z vás už by měl být také na telefonní lince. Český rozhlas Olomouc, vítejte, kdo pak je tam?
3: Dobrý den, zdraví vás Dena z Holubic.
2: Paní Zdeničko, vítejte, my vás také zdravíme. Takže, kterou otázkou chcete začít?
3: 10.
2: Otázka číslo 10. Městečko South Park je americký animovaný seriál pro dospělé. Příběhy se točí kolem hlavní čtveřice chlapců, které jméno nepatří žádnému z nich. Will, Kenny, Kyle. A vy jste úžasná, protože to je naprosto přesná odpověď. Veliký potlesk, skvěle, ano. A pojďme dál.
3: 9.
2: Otázka číslo 9. Trošku se tady budeme bavit o baletu, baletní škola, baletní prvky. Tak co si myslíte, že v baletní terminologii znamená slovo plié? Plié znamená náklon za A, anebo podřepnutí za B, anebo otočka za C. Plié.
3: Povzdechnutí.
2: Podřepnutí jsem říkala, ne povzdechnutí, takže podřepnutí. Ano. Je to podřebnutí. Tak a do třetice.
3: 8.
2: Tak tady se budeme bavit o evangeliích Nového zákona, které z těchto jmen patří tedy jednomu ze 4 autorů kanonických evangelií Nového zákona. Takže patří. Je to jméno David, nebo Petr, anebo Lukáš?
3: Lukáš.
2: Protože je evangelium svatého Lukáše. Paní Zdeničko, tak to bylo velmi rychlé a velmi krásné. Blahopřejeme k hezké hře.
3: Děkuji moc.
2: Jste naše první výherkyně, rozhodně zasloužená výhra. Blahopřeji a předám vás do režie. Nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Hřebíky teď míří kam a za kým. Dobrý den.
4: Dobrý den, Standa Raškovice.
2: Dobrý den, pane Stando, tak doufejme, že nás nebude rušit rádio v ozvěně. Pojďme vstoupit do hry.
4: No, tak já bych dal 3.
2: Otázka 3 se ptá na Karla IV., tento slavný panovník, ve kterém století vládl Karel IV. Za A 14., za B 15., za C 16.
4: Já bych dal zlatý střed večko.
2: Nechávám čas na rozmyšlenou. 15. století, říkáte.
0: Jauajs!
2: Století 14. Karel IV. Žil v letech 1316 až 1378, což je 14. století.
4: No, jsem se jenom o stole.
2: To nevadí. Těšíme se příště. Nashledanou.
4: Nashledanou.
2: A zdravíme teď koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Dobro z Hranic.
2: Zdravíme Hranice, vítejte, tak povídejte, kromě 3, 10, 9, 8.
5: Jedničku ještě, prosím.
2: Otázka číslo 1. Maskoty letošní zimní olympiády v Miláně a Cortině byly plyšové postavičky, jmenovaly se Milo a Tina. A co to byly? Byly to syslové, nebo ježci, anebo zase hranostajové?
5: Nevím, zase.
2: Zimní olympiáda v Miláně a Cortině a byly to hranostajové. Ano.
5: Takže 2.
2: Ingredience jednoho letního koktejlu jsou bílý rum, kola, limetka a led. A co to je? Bílý rum, kola, limetka a led. A je to mojito, nebo za B margarita, a nebo za C Cuba Libre.
5: Co? To ještě vůbec nevím, takže A.
2: Takže rum, kola, limetka, led, říkáte, že je mojito. Ten bílý rum, Tak to už značí, že je to Kuba Rybré.
5: Jo, jasně. To není můj šalek, ale vy tehdy ty
2: rozumím,
5: nápoje letní. Dobře, tak děkuji, naslyšenou.
2: Naprosto rozumím, děkuji, nashledanou. A pokračujeme dále. Hřebíky, dobrý den, kdo pak nám volá?
6: Dobrý den, tady je František Zanušovic, já vás zdravím.
2: Vítejte, pane Františku. Děkujeme. Takže prosím. 4, 5, 6 a 8. 7.
6: No, tak zkusím tu 4, prosím.
2: Otázka čtvrtá. Šerlich je jedním z vrcholů Orlických hor. A na úbočí Šerlichu, tohoto vrcholu, se nachází oblíbená turistická chata. A ptám se, po kterém státníkovi získala své jméno. Je to buď za A Benešova chata, nebo Masarykova chata, anebo Havlova chata?
6: Já zkusím to Masarykova.
2: Se to nabízí, určitě, ano.
6: Děkuju, a tak on to může být všechno, že jo?
2: Ale tak Masarykova tak hezky zní, pojďme dál.
6: Ano. A Šerlich se takový, jako kdybych spíš řekl někde v Rakousku na Slovensku, ale je to u nás. Aspoň jsem ponaučený, no tak jdeme na to další.
2: Pětka, jaké je rodové jméno největšího žijícího hlodavce z čeledi morčatovitých? Takže největší hlodavec z čeledi morčatovitých se nazývá za A Kapibara, nebo za B Dikobraz, nebo za C Pásovec.
6: No Ačko.
2: A vy jste skvělý, ano.
6: Jo, děkuji, to nevím, ale děkuji.
2: Tak a teď poslední otázka.
6: No tak to následující.
2: Šestka prosím, nebo ano. Sedmička, takže šestku říkáte.
6: A já zkusím šestku.
2: Dobře, budeme si povídat o prvku kyslíku, kyslík, životně důležitý prvek, ano.
6: Ano.
2: Chemická značka O. A já se ptám, kolik protonů má ve svém jádru prvek kyslík. Takže, jenom tady napovím, kolik má protonů, tolik má elektronů a obvykle má tolik i neutronů. Tak, a ten kyslík má těch protonů ve svém jádře za A 2, nebo za B 8, a nebo za C 14. Co myslíte?
6: Tak já zkusím třeba to Ačko.
2: Jenom dva protony říkáte, že má kyslík. Tak bohužel, pane Franky,
6: nevadí.
2: Je to 8, ta zlatá střední.
6: 8. Nevadí, je to hra a aspoň vím, že budem, že má 8.
2: A my jsme vás moc rádi slyšeli a budeme se těšit do spojní příště.
6: Taky, brzy taky hezký den, držím palce.
2: Krásný den, nashledanou. Tak, nám už zůstává jenom jedna jediná otázka. Ta nám postupuje do dalšího kola. Děkujeme všem za hru, blahopřejeme výhercům. No a těšíme se na vás v Hřebících opět zítra v tomto čase.
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Za chvíli se budeme věnovat olomouckému hokeji, kdo přestoupil, kdo odešel, kdo zůstává, jak bude vypadat třeba obrana, tak o tom všem vám za chvíli povíme. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc. A teď Madonu.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Mohelnický Folkfest, který se konal loňský poslední prázdninový víkend, navštívíme opět na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě. Tentokrát budeme poslouchat záznam vystoupení tří kapel z Morava scény. Topinky, slovenského hosta Rolničky a břeclavský HB-stop. Nebudou chybět taky písničky Víti Tronička a Marien, kteří patřili k vrcholům na scéně velké. K návratu na Mohelnický Folkfest v neděli 19. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ilona Čáková dospívala a my se teď v odpolední Českého rozhlasu Olomouc budeme věnovat olomouckému hokeji. Hokejový obránce Michal Hrádek bude v nové sezóně pokračovat v dresu Olomouce. Nahané už odehrál většinu minulého ročníku, tehdy ještě jako hráč Pardubic na hostování. Po návratu do mateřského klubu pomohl Dynamu k mistrovskému titulu, no a teď do Olomouce přestoupil natrvalo.
1: V Pardubicích jsem byl odmala, takže nic jsem nějak nikdy moc nemusel řešit. Teďka všechno poprvé stěhování, nový město. Je pro mě dobrý, že se vracím do něčeho, kde vím, jak to trochu chodí. Na jednu stranu jsem rád, že jsem mohl být v Pardubicích, když se tam udělal takový úspěch, ale teďka už se soustředím na práci tady, jsem rád, že můžu být tady a těším se na novou sezónu a doufám, že si vybojím nějaký stabilní místo a že budeme vyhrávat.
2: S bojem o stabilní místo má Michal Hrádek své zkušenosti, mnohdy nemoc příjemné. V pardubické konkurenci posledních let se totiž jen těžko prokousal. Dával mezi 7 obránců připravených do zápasu.
1: Tak je to náročný hlavně na psychiku, ale nikdy jsem nebyl, že bych řekl, že se na to vyprdnu nebo takhle. Prostě vždycky jsem dělal všechno na 100%, když jsem dostal šanci, dostal jsem ji. A pro tenhle krok jsem se rozhodl, že si myslím, že je pro mě dobrý, protože se chci posunout v té kariéře a že tady dostanu ten prostor.
2: Věří Hrádek, který ve 24 letech už má na kontě přes 200 extraligových startů a bezmála 100 přidal v první lize. A když pravidelně trénujete vedle reprezentačních obránců i útočníků, i to každého hráče posouvá, i když pak nemá odpovídající zápasový čas.
1: Snažil jsem se od nich brát, jako bylo to něco neskutečného, protože ty kluci, co mají za sebou, ty represrazy, olympiády, takže od nich se můžete učit každý den. A pak když na vás jezdí při tréninku Roman Červenka nebo Lukáš Sedla, tak pak v zápase to máte někdy jednodušší.
2: Navzdory tomu ale ani v Olomouci nebude mít pardubický rodák a odchovanec místo jisté. Hanáci mají na soupisce 10 beků a každý z nich si dělá zálusk na pozici v sestavě.
3: Pro nás je Hrádek perspektivní obránce a tam je to budoucnost. On je to strašně pracovitý kluk a když bude takhle v té kariéře prostě pracovat dál, tak si myslím, že má před sebou velkou budoucnost. Samozřejmě chtěl bych od něj ještě trošku víc tu ofenzivu. Jo, on je výborně defenzivní, samozřejmě vím, že si nemůže dovolit takové věci, co si dovolil v Pardubicích, ale budeme to chtít od něj i tady.
2: Naznačuje jeden z trenérů Olomouce Petr Svoboda, že základním atributem obránce by měla být defenziva. A to neplatí jen pro Hrádka, ale i pro dva další dříve narozené příchozí obránce z extraligové konkurence, Petra Gevízeho a Ralfse Freibergse.
3: Manchester se vždycky staví odzadu, jo, potřebujete dobrýho golmana, dobrou defenzivu a Petr si myslím, že nám právě dá tu zkušenost, jo, i ten Ralf nám dá tu zkušenost a ty mladý kluky nám pomůže vychovat.
2: Maluje si ideální scénář v defenzivních řadách bývalý vynikající obránce a nyní trenér Olomouce Petr Svoboda. Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Reportáže ze zajímavých míst, kde se něco děje, tak ty pro vás mapuje náš regionální stopař, náš redaktor Aleš Spurný, jaká místa už navštívil a že pro vás mohou být i zajímavým tipem na výlet. No tak to se můžete dozvědět, pokud se podíváte na naše webovky olomouc.rozhlas.cz. Tyto reportáže, včetně fotografií a videí, tam pro vás máme zaznamenány. Zajímavými tipy na výlet ovšem disponuje také náš kolega Mirek Kobza. No a dnes ve své rozhlasové pohlednici zamíří do Uničova, respektive do místní části Brníčko, která bývala ještě v roce 1960 samostatnou obcí. O Brníčku si více povíme za chvíli. Teď Karel Gott.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým 80. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přesto se ostatně ladně přenesl i na loňském Folkfestu. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a spol.

0: Tak doufám, že Petr Naď vás pohodově naladil svojí písní s nohami na stole. Vy si udělejte pohodu s Českým rozhlasem Olomouc, pokud tedy můžete, a pojďte si s námi poslechnout další rozhlasovou pohlednici našeho kolegy Mirka Kobzy. Tentokrát vás zavede do Brníčka u Uničova, ale říká se mu také Pirník nebo Perník a nebo dokonce Perníček. Tak tohle všechno jsou názvy dnešní místní části Uničova. Do jejíž historie i současnosti vás právě teď zavedeme.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Obce s názvem Brníčko najdeme v našem kraji hned dvě. Stejně jako obec na Šumpersku získalo i Brníčko u Uničova své jméno podle podmáčené slaťovité krajiny, ve které vzniklo. Podle některých záznamů navíc neslo jméno Brnice či Brník i rameno řeky Oskavy, které zdejší mokřady napájelo. O to zajímavější je české pojmenování obce, které zní už v 15. století Perník i německé jméno Pirník, které bylo na české Brníčko změněno až po roce 1789. Nejstarší zmínka o Brníčku u Uničova nese letopočet 1358, kdy obec z části patřila zeměpánovi a z části byla spravována drobnými držiteli. Ve 14. století už se objevuje i rozdělení mezi Štemberské panství a město Litovel. Obě části byly pronajímány různým leníkům. V té době už je v Brníčku uváděn i poplužní dvůr. Výnosy z litovelské části obce později patřily litovelskému klášteru a po jeho zániku i tamnímu špitálu. Vlastivěda Moravská píše, že původně se do zemských desek obec psala jako Brník, později se však objevuje ve zdrobnělé podobě. Autor to dává do souvislosti s nějakou katastrofou či zánikem části vesnice, snad v době obléhání Uničova uherským vojskem v roce 1468. Obec byla i nadále rozdělena mezi štemberské a litovelské državy. To platilo až do roku 1848. Ještě v roce 1839, těsně před zánikem patrimoniální správy, odvádělo 39 místních obyvatel daně do Litovle a 176 osob patřilo pod vrchnost ve Štemberku. Vrátíme-li se ale hlouběji do minulosti, obec byla díky blízkosti Uničova výrazně popleněna také za 30leté války. Podle dobových dokumentů při obléhání města Švédy zcela vyhořela. Tyto katastrofy měly také velký vliv na počet zdejších obyvatel. Nejenže výrazně poklesl, ale do obce se po válce začaly stěhovat německy mluvící obyvatelé. A tak se původní slovanská osada z velké části poněmčila. Přes vrchnost ve Štemberku a v Litovli byl pro Brníčko Uničov stále velmi důležitý. Do zdejšího chrámu chodili lidé na bohoslužby, zdejší děti docházely původně také do zdejší školy. Až v roce 1853 byla v Brníčku postavena vlastní školní budova. Obyvatelé vesnice byli na zemědělci. Už před první světovou válkou tady existovala velká cihelna Alberta Siegla, která fungovala až do 70. let 20. století. Mimochodem, právě v jejím hliníku byly nalezeny mnohé artefakty pravěkého osídlení v okolí Brníčka. Kromě toho zde fungovaly i další, spíše menší řemeslné provozy. Nejvíce obyvatel v Brníčku žilo kolem roku 1910, kdy se tady uvádí 340 trvale žijících osob vesměs německé národnosti. Pak už ale jejich počet začal klesat. Obec často postihovaly také povodně, které přinášela Oskava z hor po výdatných deštích i po jarním tání. Proto si obec držela od řeky jistý odstup. Domy, které dnes najdeme kolem cesty k mostu, přes Oskavu byly vystavěny až v poměrně nedávné době. Po válce, kdy byla obec z velké části vysídlena, se sem stěhoval uničovský průmysl. V blízkosti cihelny byl vybudován komplex uničovských strojíren, který svou rozlohou přesáhl i samotnou velikost obce. Funguje dodnes. Navíc zde má sídlo firma produkující pelety a brikety a další provozy. Od roku 1960 se pak Brníčko stalo nedílnou součástí města Uničova. K historickým památkám obce patří bezesporu kaple Panny Marie, postavená už v roce 1695, což z ní dělá mimo jiné jednu z nejstarších drobných sakrálních staveb v kraji. Současnou podobu dostala při přístavbě v polovině 19. století. V osadě najdeme ještě kříž a pomník padlých z první světové války. Zajímavé jsou i některé usedlosti svědčící o bohatosti zdejších obyvatel. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Brníčka u Uničova, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Koutech nad Desnou na Šumperskou dnes začíná dvoudenní cvičení horských záchranářů. My vás tam pozveme a podíváme se s našimi reportéry a samozřejmě také ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc za chvíli v 15 hodin.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Koutech nad Desnou na Šumpersku dnes začíná dvoudenní cvičení horských záchranářů. Výluka tramvají přes Tržnici skončí zítra. Zástupci podniku Diamo dnes budou na debatě ve Zlatých horách mluvit o možnostech obnovy těžby zlata. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 32 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Záchranáři z Česka, Polska a Slovenska se ode dneška účastní společného cvičení v Koutech nad Desnou na Šumpersku. První den je věnovaný workshopům. Záchranáři si při nich procvičí například zásah u masivního krvácení. Pokračuje náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián.
4: Bude tam něco přes 50 účastníků, jak z horské služby z České republiky, tak z Polska a ze Slovenska. Budou tam i kolegové hasiči, policajti. Bude v rámci toho workshopu 5 stanovišť. Hlavně to bude zaměřené na nějaký nový postupy, protože to jsou věci, jako které děláme, ale ty postupy se prostě mění.
2: Už zítra končí v Olomouci výluka tramvají mezi Tržnicí a okresním soudem. V srpnu ale nastane další. Od 9. do 31. srpna nebudou jezdit tramvaje přes zastávku Hlavní nádraží a ve smyčce Fibichova. Tramvaje přímo neobslouží vlakové nádraží a Pavlovičky kvůli výměnám výhybek. V úseku bude vedena náhradní autobusová doprava. Více informací na webu dopravního podniku města Olomouc. V kině ve Zlatých horách na Jesenicku dnes v 17 hodin začne veřejná diskuze o případném obnovení těžby zlata v regionu. Pořádají ji zástupci státního podniku Diamo. Na schůzce s obyvateli představí studii proveditelnosti. Pokračuje mluvčí podniku Kristýna Hanušová.
5: Studie proveditelnosti ještě neznamená rozhodnutí o zahájení těžby. Je ale důležitým podkladem pro další rozhodování. Na veřejné diskuzi představíme její hlavní závěry, možné přínosy projektu pro region i další postup podniku Diamo s důrazem na ochranu životního prostředí.
2: Stavební spořitelny poskytují

0: Danem Vingegaardem.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno. Kolem poledne bude od západu přibývat oblačnosti a postupně se objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 24. Foukat má slabý proměnlivý, během dne mírný, jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Z důvodu konání kulturní akce je uzavřeno kostelní náměstí v Mohelnici. Objížďka vede přes náměstí Svobody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Toho opravdu hodně, co vám chceme nabídnout v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Tak předně v Jeseníkách dnes začalo mezinárodní cvičení horských záchranářů. My se na ně podíváme s naší reportérkou. No a také vás pozveme na jeden zámek, který kdysi býval perlou Krušných hor. Dnes se tyčí nad někdejším hnědouhelným lomem. Zkuste si tipnout, o jaký zámek se jedná. Za chvíli už v zámeckém létě prozradí František.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Marie Rotrová a Karel Černoch vás alespoň chvíli provázeli hudebně. No a teď už slovo dostává Zámecká léto a František Kinský. Zve vás do další památky. Kam tentokrát?
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes, nám prozradí Eva Bucharová.
3: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
4: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
3: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
4: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si prožívat výstavy, je to úplně na vás. A může tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu. A veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
3: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
4: Nejhezčí je období kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
3: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
4: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky, sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic, nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla taková největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera. Jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
3: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
4: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní prameny, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Zdravím všechny posluchače.
1: Hola, buenos días, soy Marcela. Estoy aquí en visita en Český rozhlas.
2: Jsem na návštěvě Českého rozhlasu Olomouc a tímto zdravím všechny jeho věrné posluchače.
3: A je to tady vážně úžasný a chtěla bych dělat reportérku.
4: Zdravím všechny posluchače, tady je to hrozně fajn.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc, je toho opravdu hodně, co se dnes děje. Například Přerov dnes přivítá členku místního tenisového klubu a wimbledonskou vítězku Lindu Noskovou, která se dnes vrací na Hanou. My se spojíme po 17. hodině s naším reportérem, který bude na místě, tedy v Přerově. No a příjezd a také vítání Lindy Noskové bude sledovat. Takže i vy můžete být u toho spolu s Českým rozhlasem Olomouc ve dni v kraji po 17. hodině. Za chvíli ale zamíříme také do Koutu nad Desnou, a to proto, že v Jeseníkách dnes začalo mezinárodní cvičení horských záchranářů. Na co se jeho účastníci zaměřují, uslyšíte za chvíli.

0: Poutech nad Desnou na Šumperskou právě dnes ráno začal tradiční mezinárodní výcvik horských záchranářů. Účastníci si během něj vyzkouší třeba zásady první pomoci a zásahy v náročném terénu. Další podrobnosti nám teď poví naše reportérka Lenka Kratochvílová. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. To cvičení začalo krátce po 9. hodině ráno. Letos se ho účastní více než 70 horských záchranářů z Česka, Polska a Slovenska. Kromě nich jsou na akci taky hasiči a policisté. Letošní ročník je zaměřený na takzvané first respondents, pokračuje člen horské služby Jan Macek.
2: Přínos znamená zafixovaný, že prostě lezeme po skalách nebo prostě zachraňujeme někde v nějakým vysokohorském terénu, ale ve skutečnosti většina té práce, co děláme, je ošetřování lidí, častokrát těch středisí, kde sloužíme. A vlastně tady celá ta myšlenka tady toho workshopu je o first responders, to znamená, jakým způsobem zahájit vlastně ty neodkladné akutní úkony dříve, než dojede sanitka.
1: Minulý rok bylo tématem cvičení hledání a záchrana osob s využitím moderních technologií, jako jsou například drony. Cvičení se tehdy vedle českých záchranářů účastnili taky jednotky z Rumunska a Itálie.
0: No a jak cvičení vypadalo právě dnes?
1: Tak zahájili ho policisté praktickou ukázkou, při které simulovali útok ozbrojeného pachatele v restauraci. Ten postřelil jednoho z hostů a při následném simulovaném policejním zásahu zranil také jednoho z policistů. Figuranti přitom měli fingované masivní krvácení. Policisté pak následně předvedli postupy tzv. Taktické první pomoci, vysvětluje instruktor služební přípravy šumperské policie Stanislav Možný.
3: Jedná se o zajištění hlavních životních funkcí u zraněné osoby a postupujeme podle systému MARCH, kdy každý to písmenko znamená nějakou tu činnost a jede se postupně, tak ať se na nic nezapomene. MKO znamená masivní krvácení, AČKO je airways, jestli jsou volné dýchací cesty, RKO je respiration, řešíme, jestli zraněná osoba dýchá a jestli nemá nějaké jako zranění na hrudníku, který by jí bránili v tom pohodlném dýchání. Cčko je circulation, to znamená krevní oběh, a háčko, poslední písmeno, je tepelný komfort.
1: Účastníci se poté rozdělili do skupin a postupně procházeli jednotlivá workshopová stanoviště. Letos jich bylo 5 a každé bylo zaměřené na jinou oblast, popisuje náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián.
4: Máme tady stanoviště KPR, ale ta KPR bude zaměřená na nějakou kontinuální resuscitaci při transportu pacienta. Máme tady porod a péči o dětského pacienta. Máme tady stanoviště hromadného neštěstí a potom ještě stanoviště zástavy masivního krvácení.
0: Cvičení v Jeseníkách tedy začalo dnes, ale dokdy potrvá?
1: Potrvá do zítřejších večerních hodin. Páteční program je rozdělený do dvou částí. Dopoledne účastníky čekají přednášky na Červenohorském sedle, kde vystoupí odborníci zaměřující se na horskou medicínu. Mezi přednášejícími budou i vývojáři aplikace Záchranka, kteří zdravotníkům představí její novinky. Druhá část programu bude praktičtější. Kynologové budou společně s policisty nacvičovat pátrání po osobách v nepřístupném terénu.
0: A co je vlastně cílem setkání horských záchranářů?
1: Tak podle Jakuba Fabiána je hlavním cílem podobných cvičení sdílení zkušeností mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému a taky zdokonalování postupu při záchranných akcích.
4: Tak my to máme zaměřený hlavně na to, abychom si i nazdíleli ty zkušenosti jak z jednotlivých pohoří, tak i aby nám řekli ty svoje zkušenosti s tou aktuální tématikou kolegové z těch okolních států nebo jiných složek integrovaného záchranného systému. Takže to není jenom o tom stanovišti čistě, ale je to vlastně i o tom sdílení těch zkušeností.
0: Říká náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián a také tohle byla naše reportérka Lenka Kratochvílová. Lenko, za informace děkujeme, naslyšenou.
1: Rado se stalo, pěkný den.
0: A já ještě doplním, že reportáž přímo z místa si můžete poslechnout i zítra v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
1: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
0: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš!
1: Příběhy o outsiderech a vyděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Je léto, jsou prázdniny, no a samozřejmě s tím souvisí i celá řada nejrůznějších akcí, nejen o víkendech, a tak vás zveme už dnes například na Plumlov do kempu Žralok. Právě tam ode dneška až do soboty probíhá Mezinárodní hudební festival Keltská noc v areálu kempu Žralok pod Plumlovským zámkem. No a vy se můžete těšit na bohatý hudební program inspirovaný keltskou kulturou a jedinečnou festivalovou atmosféru. Program dnes začal už ve 12 hodin, tedy v pravé poledne. No a samozřejmě další akce a tipy nejen na víkend vám budeme postupně přidávat také v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tak se na to počkejte a určitě nás sledujte. Ale teď už si počkejte na další setkání s Martinem Písaříkem a rubriku Co v učebnicích nebylo. Povím vám o tom, že na našem území kdysi byla celá řada sopek.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Po 16. hodině po zprávách už vám nabídneme humoriádu dnes s Pavlem Novým. No a ve zprávách vás mimo jiné budeme zvát do Přerova, kde se dnes po 17. hodině můžete setkat s wimbledonskou šampionkou a členkou tamního tenisového klubu Lindou Noskovou, která se právě dnes vrací do Přerova. No a Český rozhlas Olomouc také bude o toho po 17. hodině s vám přímo z místa přihlásit. Hlásí také náš reportér v pořadu Den v kraji.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dělníci dnes začínají opravovat silnici první třídy číslo 55 u Grigova na Olomoucku. Zástupci olomouckého dopravního podniku uzavřeli smlouvu na nákup 20 elektrobusů. S obyvateli Přerova se dnes setká wimbledonská vítězka Linda Nosková. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 32 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorchová. S dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči na silnici první třídy číslo 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Provoz tam na necelý měsíc omezí opravy. Práce si vyžádají podle informací ředitelství silnic a dálnic částečnou uzavírku, kvůli které automobily projedou jen po části silnice. Smlouvu na nákup 20 nových elektrobusů uzavřelo vedení olomouckého dopravního podniku. 10 12-metrových a 10 18-metrových kloubových vozů přijde na 291 milionů korun bez daně. Dopravce na investici získá evropskou dotaci, pokračuje mluvčí podniku Anna Sýkorová.
2: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusu bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách.
1: Za prvních 6 měsíců letos zemřelo na českých silnicích 31 motorkářů. Podle policejních statistik je to celkem o 11 obětí více než v loni za stejnou dobu. Může za to rostoucí obliba motorek i hezké počasí. Podle statistik si za 60% nehod můžou motorkáři sami. Zbytek způsobí řidiči aut, kteří je přehlédnou. Wimbledonská vítězka Linda Nosková se dnes potká s obyvateli Přerova. Setkání začne v 17 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Podle mluvčí magistrátu Lenky Chalupové připravili pořadatelé autogramiádu a koncert kapely Opět a Radeček. Zdarma budou rozdávány jahody se smetanou, které jsou pro Wimbledon typické. Sport. Mezinárodní festival šachu a her dnes začíná v Pardubicích. K účasti se přihlásilo rekordních 5000 hráčů z 50 zemí světa. Podle ředitele festivalu Jana Mazucha je největší zájem o otevřené mistrovství čtyřčlenných družstev. Akce potrvá až do 1. srpna.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno. Kolem poledne bude od západu přibývat oblačnosti a postupně se objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 24. Foukat má slabý, proměnlivý, během nemírný jižní až

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Humoriáda.
1: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes se za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
2: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla

0: tam měl panáka slivovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
1: Po posledním.
0: On to používal dost často, takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
1: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v Hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále, a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že jo, tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti. Tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetu, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik, 23 let, tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný. To byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál se stromem. A tím dal povel k absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků, já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepík Hlinomas rovněž blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestričku, jo. Tak jsem bodal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne: pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk na ten kovový mikrofon. Že to nebylo jako tady šestometový. A dřív než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo? Tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ano, tak...
0: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroj, tady nemáme ani stroj.
1: Ano, mám plechový mikrofon už taky nekrytý.
0: Můžeme takový... takhle, jestli to... Je to ono?
1: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně.
0: Peřinách.
1: Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
0: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia,
1: ano.
0: Kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli, nebo prdni si, takový, to se tam doplňovalo.
1: Ano.
0: No, nenapadá mě nic jiného.
1: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to, ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
0: Jo, takhle.
1: Víš, jak to udělali?
0: Jak?
1: Koupili obyčejnou husu v supermarketu a do ní zabodli nože.
0: A co s tou husou potom? Kdo ji upek?
1: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
0: po huse.
1: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože netušili, že je to živý materiál.
0: No, tak řekli, že měla zplesnivěla a vyhodila se.
1: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na Syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
0: to. Člověče, v ložnici, to mě zajímalo.
1: Jo, tyhle dva.
0: No, takový vzpomínky.
1: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem
3: Humoriáda.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím. Porybného.
4: Dobré poledne. Hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super. Tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo? Tak hurá do ložnice.
3: No super, mě už se za dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Jde se z Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice opět, ložnice vyhrála to téma asi. Láka, ano. Ano, ještě někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak
4: výborně.
2: Jo, tak to bude tedy Bčko. Opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blenerovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Já jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: No. Já taky.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě.
9: No. Já jsem vás měla ráda, už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: No. Co kdybychom si potykali? Říkej mi Iveta.
8: Vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
10: No beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli?
9: Tak já jsem nějaká matrace.
10: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: No potřeba, co to
10: tak nechal? To nechej a hrej. No. Jeď, kam?
9: Jeď.
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
10: Pořád, jasně. Beze všeho, samozřejmě.
9: Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řeč, ne?
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Ne, já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádný obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď? Prosím vás, máte tam tu postel. Uběhli do toho pelechu, nebo tam mezi vás vlítnu.
9: Uhně to, pane Vidra.
10: Miláčku,
9: no?
10: Co kdybychom na to hnedka hupsli?
2: Jestli k tomu hopsnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi...
4: Že se na to hupsli.
2: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál se z toho někdy?
4: Větší trapasy neznám.
2: Neznáš.
4: Například...
2: Je to tak stresující, že se ti ani nechce ten...
4: Nestresující to není, teda ne? Zase je to úplně ne. Ne, ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
2: Ano, ano.
4: Tak tam jsem uléhával s Marie Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
2: Že jsi byl v posteli s Marií.
4: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
2: Ano.
4: A my už se těšíme, protože to bude...
2: Že budete točit novou verzi klipu.
4: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, ano. Takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
2: Jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
4: Ne, ten bude taky mít jako kulatiny.
2: Jo, tak...
4: Režírovat to budeme my všichni.
2: Jo, bude to improvizační večer.
4: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
2: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
4: Taky, no, jeden den.
2: Jo,
4: jeden den.
2: To zvládli.
4: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
2: No, pořád ale je.
4: Ale... Viděli jsme se akorát u snídaně, ale ta byla už až v poledne.
2: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
4: To, nevím, to se jí chci zeptat,
2: no,
4: právě.
2: Tak se jí zeptej na tom večeru.
4: Jestli
2: si to pamatuje vůbec všechno.
4: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A,
2: jaký jsi byl milenec?
4: Jestli se to dovím, tak to pak tady řeknu.
2: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
4: Až v září, a teď auzere hned nevím přesně datum.
2: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
4: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
2: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
4: Stella, to je silný kalibr.
2: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04, nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
11: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Halo.
2: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanárovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
3: Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
4: Odkud?
2: Ze Zdounek. Ano.
4: Ze Zdounek.
3: Já jsem
4: to měl jako Hezounek.
3: Ze Zdounek. Už to dlouho jste nebyl, že, Pavle?
2: Tady, na návštěvě.
4: No jednou za měsíc.
2: Tak to tak vychází. To tak vyjde, no.
3: Já jsem to neslyšel teda, no.
4: Aha.
3: Takže já bych si dal Stelinku, no.
4: Stelinku, dobře, děkujeme.
2: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
5: Dobrý den, Breno z Martina.
2: I vám?
4: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
5: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám.
4: A my vám prajeme tiež na Slovensku všetko dobré.
5: Ďakujem pekne, nech sa darí.
2: Áno, i vám. Ďakujeme. Další telefon.
6: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
4: Šumperk, výborně.
6: Šumperk, moc zdravím pana Novýho, chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
4: Krasený jo.
6: Motor, jestli si vzpomínáte.
4: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
6: Nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
4: Jo, výborně.
2: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
6: Zdravím, nebudu zdržovat pokračování. Bečko.
4: No koho jste zvolil? Bečko?
2: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanárovičová. Ještě někdo přidá bod?
4: Hala.
7: Hezké odpoledne, oba vás tam zdravím. Tady posluchačka z Jesenických podhůří, z Jesenického podhůří.
4: Hezky.
7: A si Bečko.
4: Dneska to je samej východ, člověče.
2: Stela Zázvorková to vyhrála. Zase
4: vyhrála
2: změna.
4: Stela Zázvorková.
2: Mají ženy smysl pro humor?
8: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek s mašlí? Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát. Já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku. Nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? otázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně, čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy, já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lip. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nicce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zavzbala se na něho ze svého ukrytu. Ha-ha!
4: Být hodně vysoký ukryt, aby se tam zcela vešla.
2: Byla mladá.
4: Jo, byla mladá.
2: Po hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
4: Ne, naštěstí ne.
2: Naštěstí ne.
4: Naštěstí
2: není
4: ne.
2: Ten typ. Ty?
4: Ne, taky ne.
2: Ne.
4: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
2: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo 2.
4: Do té ložnice. Ano. No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
2: Dobře, tady to stačí.
4: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
2: Ano, takže vtipky doma, ne? Ty si užíváte vlastně v práci, v divadle,
4: no,
2: s kolegy.
4: No, býváme vtipný jinak.
2: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Lábus, Dejdar a podobně.
4: To je furt stejný.
2: To je furt stejný.
4: Je furt stejný a furt to baví.
2: Jo, je i vás.
4: Jo. Ano, ano.
2: Jo.
4: Jo, jo. My to máme furt stejný.
2: Já mám pocit, jak Jirku znám, Lábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
4: zmoudřel?
2: No.
4: To je kravina.
2: Jirko, zdravíme, snažíme se.
4: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
2: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
4: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
2: Jo, to je na Silvestra, až vysílat.
4: Ani to ne.
2: Ani to ne, až
4: ani
2: takhle.
4: To ne.
2: Až takhle odvážné to bylo.
4: Ne, odvážné to nebylo právě. Proto odvázané.
2: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho.
4: Tak... No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání v dešti.
2: Učitele tance.
4: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak, a to dělá s paní Petkovou Swing.
2: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to byl nedávno v Moriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho
4: seznamu. Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
2: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
4: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Magdalena Hradec Králové a Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
6: Můj rod ze západních Čech.
4: Děkujeme
6: je
4: za
6: to odpůry. Široký, do Mažlice Klatovy.
4: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte halo, u nás. Halo.
7: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
4: Ano.
7: Já prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval, vám pomohl proti tomu Vyskočilovi, když ho má hrozně rád.
6: Škoda, že jsem to nevěděl.
4: Velké sedlo, ano.
7: Tak.
4: A co volíte?
7: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale... To je jedno, ale chtěl
4: bych sem
7: Ačko.
4: Ačko.
6: To jsem se chtěl zeptat. A Čápa je u vás novýho.
4: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
6: Koledníci.
8: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak... Bo to otřem trošku,
9: jsem stejně
8: no,
9: strašně ale... rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak v obě můžou být použitelný.
8: Ne, dobrý, ne, já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
10: Ale já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. To jsou opravdu anděle.
9: To je pravda.
10: No já... Z kolika já už jsem chodil?
8: Dobrý, prosím. Ne,
9: on už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
10: Mě byla lapata, kam bys šel s patou?
8: Na patologii.
9: To daleko dotáhne. No.
10: Ale když se mě ale ptáš mě, na ten vztah k ženám, jo?
9: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
8: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická se, dvojice
10: jsme
8: se teda, s Pítkem?
10: Na rovinu ti řekneme, my se jsme potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takový divný. Takže jsme se jim taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obrácení jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
9: Já dělal toho Lojzíka.
10: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
9: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
10: No, no neprohodili, ne, máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
8: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
10: Velikonoce, tak...
8: To je taky zajímavý téma.
10: To je
8: pojďme,
10: téma.
8: Choroby jsme probrali jsme vaše začátky.
10: Paní má tamhle vajíčka.
9: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
10: Schovejte nějaký.
8: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
10: My jsme tam Krušnohorci, my máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně co jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlej a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli tzv. Kuřáci. Ty, co si vykoledovali čunky, husy? To byli čuňáci.
8: Husy, to byli husáci.
10: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slovy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
6: Špenát jsem měl předevčírem?
4: Ano, slavil jsi už dopředu.
6: Ne, no, no. Předvečer. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
4: Ano, ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
6: To se mi netýká nic. Co dál?
4: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
6: Broskvová zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
4: Dobře.
6: Jak říkala naše babi, čekuládová.
4: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Nový, Patrik Rozená ve studiu. Navíc Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubilková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Sklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polivačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: nezvládám. Jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíjeli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co, tak na kam bych stál takový hrnec s bujounem. Což o to? Je to taky voda. Ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš. A když to vajíček si máme nějaký prachy, nebo se, a oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli. Hody, vyšlehali maminku, dcerku. On říkal, co chcete vajíčka, my rovnou nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíček, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu. Jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale... My máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce přijím, takovou pomlásku, kuci, nebudete a tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí tam.
5: Bude plyna?
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je...
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherné.
3: Pepičku, vem si.
5: To je krásné. Ježíš Maria.
3: Tak.
5: To je úžasný.
3: A ty máš tady. Tak, to je... no. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber. No tak. Musím to pozvěřovat trošku. Pepo, zaber. No.
4: Nejde. Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no.
4: Tak jak takhle, tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no. Já
4: co tak se Schwarzenegger? No.
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
3: Josef Mladý, Josef Náhovský, koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si kolidovali.
1: Krásnice.
6: My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Ministerstvo školství spustilo nový inzertní portál pro školy. Historickou rychtu v centru Uvalna na Bruntalsku čeká velká rekonstrukce. V Šumperku se koná další koncert z cyklu Léto u Sovy. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 32 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Nový inzertní portál ministerstva školství propojuje nabídku pracovních míst ve školách s uchazeči. Na webových stránkách edu.cz si zájemci můžou inzeráty třídit například podle místa, typu úvazku nebo pozice. Podle mluvčího ministerstva Ondřeje Macury vedení škol mělo o podobný portál velký zájem.
4: Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohli nabídky práce ve školství poptávat. V pracovních nabídkách mohou uchazeči snadno vyhledávat podle požadovaných kritérií, tedy například podle kraje, typu školy nebo specializace. Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla.
3: Uvalno u Krnova opraví část historické rychty v centru obce. Rekonstrukce zasáhne celé přízemí památky z konce 17. století. Jde o okna, dveře, podlahy, omítky, ale i původní malby, které jsou teď skryté. Obec začala s přípravou projektové dokumentace. Práce skončí zřejmě v roce 2029, říká nezávislý starosta Uvalna Radek Šimek.
5: Každá ta místnost bude mít nějakou funkci, takže budou tam třeba hudební salonek pro třeba skupiny kreativní, které se zabývají hudbou, budou tam tvůrčí dílny a nebo volné, kde třeba bude mobiliář, stoly, židle, kde bude možno ve větších nebo menších skupinkách něco pořádat a tvořit.
3: Prostranství před vlastivědným muzeem v Šumperku dnes hostí další koncert z hudebního cyklu Léto u Sovy. Návštěvníkům zahraje od 18 hodin kapela AG4 a říká mluvčí města Jana Kaněvová.
6: Šumperská kapela AG4 je známá žánrově pestrým repertoárem. Kombinuje český i světový pop, rock, blues, folk i lidovou hudbu a dokáže tak oslovit publikum všech generací. Vstup na její koncert v rámci letošní koncertní série Léto u Sovy je zdarma. Sport.
3: Čeští fotbalisté odehrají venkovní zápas proti Chorvatsku v Lize národů opět v Osijeku. Na tamním stadionu pro 13 000 diváků se představili i loni v červnu v utkání kvalifikace mistrovství světa, ve kterém prohráli 1-5. Český výběr bude hrát ve skupině ještě proti semifinalistům letošního mistrovství světa, Španělsku a Anglii.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno. Kolem poledne bude od západu přibývat oblačnosti a postupně se objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 24. Foukat má slabý proměnlivý během nemírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na silnici číslo 448 u Těšetic na Olomoucku havarovala dvě osobní.

0: Brabonec představí druhého největšího ptáka planety a můžete zatím hádat, který to je. Příjemný poslech přeje Zora Ješková.
1: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Tady jeden v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Přehled událostí a Markéta Šorfová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Cestující v Olomouci budou vozit nové elektrobusy. Dopravní podnik jich koupí celkem 20 od polské společnosti Solaris, se kterou už podepsal smlouvu. První vozidla obdrží v polovině roku 2028. Celková kupní cena je více než 290 milionů korun. Polovinu nákladů pokryje dotace z evropských fondů. Dnes to sdělil předseda představenstva DPMO Jaroslav Michalík. V Koutech nad Nesnou na Šumpersku dnes začalo dvoudenní cvičení horských záchranářů. Akce se zúčastní přes 50 záchranářů z horských služeb z České republiky, Polska a Slovenska. Součástí budou také hasiči a policisté. První den je věnovaný workshopům. Celkem na 5 stanovištích si záchranáři procvičí nové postupy práce, uvedl náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabian.

0: regionu pořádají zástupci státního podniku Diamo. Na schůzce s obyvateli chtějí představit studii proveditelnosti. Pokračuje mluvčí podniku Kristýna Hanušová.
1: Studie proveditelnosti ještě neznamená rozhodnutí o zahájení těžby. Je ale důležitým podkladem pro další rozhodování. Na veřejné diskuzi představíme její hlavní závěry, možné přínosy projektu pro region i další postup podniku Diamo s důrazem na ochranu životního prostředí.
0: Nový železniční most přes řeku Moravu postavili dělníci u Kojetína na Přerovsku. Mostní konstrukci odborníci nasunuli přes řeku pomocí hydraulických válců. Podle mostmistra Radima Bílka se nejedná o jednoduchou výstavbu, ale z praxe mají s podobným typem zkušenosti. Most je dlouhý 150 metrů a bude součástí modernizované trati mezi Kojetínem a Přerovem. Stát za ní zaplatí 10 miliard korun a bude kompletně hotová v roce 2020. S dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči na silnici první třídy číslo 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Potřebu opravy potvrdila nezávislá diagnostika. Posudek odhalil přítomnost vozovkových vad. Práce si vyžádají částečnou uzavírku, kvůli které auta pojedou jen po části silnice. Opravy vyjdou na necelých 35 milionů.

0: počasí.
1: A s námi ve studiu Českého rozhlasu Olomouc po telefonu už meteorolog Václav Smolka. Vítejte, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Střední Morava se dnes ukázala s modrou oblohou a letními teplotami. Bylo tak napříč Olomouckým krajem a nebo někde třeba i zapršelo nebo právě teď prší? Jak to vypadá?
2: Tak takové počasí s menší oblačností, ta byla většinou v té jižní polovině Olomouckého kraje, v té severní polovině kraje bylo oblačnosti o něco více a právě zde se většinou vyskytovaly lokální přeháníky. Teďka aktuálně registrujeme přeháníky v okolí Mohelnice nebo na Zábřežsku, sem tam je to doprovázené i bleskovou aktivitou, takže ojedněla bouřka se zde vyskytuje. Co se týče teplot, tak jsme naměřili nejvyšší hodnoty od 27 do 31 stupňů, o něco chladněji bylo na Jesenicku, kde bylo kolem 26 stupňů a vítr je většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Hrozí teď aktuálně třeba právě na tom Mohelnicku i nějaké další průvodní jevy jako kroupy či přívalové srážky?
2: Tak té silnější přehánce samozřejmě přívalové srážky se mohou vyskytnout, krupky by měly se můžou také vyskytnout, ale spíš by se mělo jednat o menší rozměry.
1: Jak se počasí bude vyvíjet v těch večerních a nočních hodinách?
2: Tak postupně té oblačnosti bude ubývat, v noci už čekáme polojasno, přechodně až jasno, k ránu se potom ojediněle mohou vytvářet i mlhy, minimální teploty budou v noci od 17 do 13 stupňů, vítr bude slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: A prosím výhled na pátek a alespoň ťukneme na víkend?
2: Tak zítra tam čekáme ráno dopoledne ještě menší oblačnost, může být přechodně i slunečno, kolem poledne ale bude od západu oblačnosti přibývat, postupně se na většině území objeví přeháníky, déšť nebo bouřky a ty mohou být i silné. Maximální teploty budou o něco vyšší ještě než dnes, to znamená 28 až 32 stupňů, vítr bude během dne mírný jižní až jihozápadní, v bouřkách bude přechodně zesilovat. No a co se týče toho víkendu, tak většinou ty první poloviny soboty i neděle budou s přechodně i menší oblačností a hlavně v těch odpoledních hodinách se potom opět mohou vyskytovat lokální přeháníky, výjimečně i bouřky, víc těch srážek bude asi v neděli a bude se nám postupně ochlazovat, to znamená v sobotu maximální teploty do 28 stupňů, v neděli do 26 stupňů.
1: Olomoucký kraj, to je jak ta nížnota, Haná, tak Jeseníky. Budou se hory nějak výrazně v pátek i o víkendu lišit z počasí od střední Moravy?
2: Tak co se týče toho počasí, tak to bude podobné, jenom samozřejmě ty teploty budou o něco nižší. Zítra ty maximální teploty na horách očekáváme od 22 do 26 stupňů.
1: Meteorolog Václav Smolka, my vám děkujeme za informace a přeji klidnou službu. Naschledanou.
2: Děkuji, hezky zbytek dne, naslyšenou.
1: My se do Jeseníku vydáme za chvíli také v první reportáži Dne v kraji. Možná v televizi sledujete rakouský seriál o horských záchranářích a tam to vypadá, že jejich práce spočívá hlavně v lezení po horách. Jenže, jak nám potvrdili naši horští záchranáři, realita je úplně jiná. Na jejich cvičení, které dnes začalo v Koutech nad Desnou, se vydáme za chvíli.
0: Den v kraji.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: Jak jsme slíbili, zveme vás teď ve Dni v kraji do koutu nad Desnou na Šumpersku mezi horské záchranáře. Právě tam totiž dnes ráno začal tradiční mezinárodní výcvik horské služby. Záchranáři si při něm zkoušejí třeba první pomoc anebo zásahy v obtížném terénu. Další informace přidá naše redaktorka Lenka Kratochvílová.
2: To cvičení začalo krátce po 9. hodině ráno. Letos se ho účastní více než 70 horských záchranářů z Česka, Polska a Slovenska. Kromě nich jsou na akci taky hasiči a policisté. Letošní ročník je zaměřený na tzv. First respondents, pokračuje člen horské služby Jan Macek.
3: Přínos má zafixovaný, že prostě lezeme po skalách nebo prostě zachrňujeme někde v nějakým vysokohorském terénu, ale ve skutečnosti většina té práce, co děláme, je ošetřování lidí, častokrát středisí, kde sloužíme. A vlastně tady celá ta myšlenka tady toho workshopu je o first responders, to znamená, jakým způsobem zahájit vlastně ty neodkladné akutní úkony dříve, než dojede sanitka.
2: Minulý rok bylo tématem cvičení hledání a záchrana osob s využitím moderních technologií, jako jsou například drony. Cvičení se tehdy vedle českých záchranářů účastnili taky jednotky z Rumunska a Itálie.
1: No a jak cvičení vypadalo právě dnes?
2: Tak zahájili ho policisté praktickou ukázkou, při které simulovali útok ozbrojeného pachatele v restauraci. Ten postřelil jednoho z hostů a při následném simulovaném policejním zásahu zranil také jednoho z policistů. Figuranti přitom měli fingované masivní krvácení. Policisté pak následně předvedli postupy tzv. Taktické první pomoci, vysvětluje instruktor služební přípravy šumperské policie Stanislav Možný.
4: Jedná se o zajištění hlavních životních funkcí u zraněné osoby a postupujeme podle systému MARCH, kdy každý to písmenko znamená nějakou tu činnost a jede se postupně, tak ať se na nic nezapomene. MKO znamená masivní krvácení, AČKO je airways, jestli jsou volné dýchací cesty, RKO je respiration, řešíme, jestli zraněná osoba dýchá a jestli nemá nějaké jako zranění na hrudníku, který by jí bránili v tom pohodlným dýchání. Cčko je circulation, to znamená krevní oběh, a háčko, poslední písmeno, je tepelný komfort.
2: Účastníci se poté rozdělili do skupin a postupně procházeli jednotlivá workshopová stanoviště. Letos jich bylo 5 a každé bylo zaměřené na jinou oblast, popisuje náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián.
5: Máme tady stanoviště KPR, ale ta KPR bude zaměřená na nějakou kontinuální resuscitaci při transportu pacienta. Máme tady porod a péči o dětského pacienta. Máme tady stanoviště hromadného neštěstí a potom ještě stanoviště zástavy masivního krvácení.
1: Cvičení v Jeseníkách tedy začalo dnes, ale dokdy potrvá?
2: Potrvá do zítřejších večerních hodin. Páteční program je rozdělený do dvou částí. Dopoledne účastníky čekají přednášky na Červenohorském sedle, kde vystoupí odborníci zaměřující se na horskou medicínu. Mezi přednášejícími budou i vývojáři aplikace Záchranka, kteří zdravotníkům představí její novinky. Druhá část programu bude praktičtější. Kinologové budou společně s policisty nacvičovat pátrání po osobách v nepřístupném terénu.
1: A co je vlastně cílem setkání horských záchranářů?
2: Tak podle Jakuba Fabiána je hlavním cílem podobných cvičení sdílení zkušeností mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému a taky zdokonalování postupu při záchranných akcích.
5: Tak my to máme zaměřený hlavně na to, abychom si i nazdíleli ty zkušenosti jak z jednotlivých pohoří, tak i aby nám řekli ty svoje zkušenosti s tou aktuální tématikou kolegové z těch okolních států nebo jiných složek integrovaného záchranného systému. Takže to není jenom o tom stanovišti čistě, ale je to vlastně i o tom sdílení těch zkušeností.
1: Řekl náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián. No a já ještě doplním, že cvičení pokračuje také zítra a v sobotu se můžete o práci horských záchranářů dozvědět více také vy. V Zámeckém parku v Loučné nad Desnou se totiž koná v rámci republiky ojedinělá akce Den s horskou službou. Tak nezapomeňte, sobota, Zámecký park v Loučné nad Desnou.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: A teď zavzpomínejte, chcete-li, na svá dětská léta. Soutěžili jste někdy mezi kamarády v házení botou nebo střílení barevnými prášky? Ne. Tak to se s námi vydejte na tábor do Čekyně. I tak totiž vypadá táborová olympiáda.

0: kraji.
1: Spomínate ešte, jak ste trávili prázdniny na pobytových táborech? Ano, tak takové tábory existují i v dnešní době a prázdniny na nich tráví hodně dětí. My vás teď zavedeme ve Dni v kraji do areálu dětského tábora v Čekyni na Přerovsku. Je zasazen doprostřed přírody, v sousedství rybníků a lesů. Od začátku letních prázdnin je v něm plno. Ve čtyřlůžkových chatkách bydlí děti od 7 let, které se nejen baví, ale jak uslyšíte v reportáži, tak i trochu se učí.
2: Teď momentálně děti se účastní ukázky psovodu státní policie.
3: My bychom mohli společně udělat hodnocení pokojů a chatek, protože dveře jsou otevřené, můžeme nahlédnout.
2: Můžeme nahlédnout, já tady na jedné chatičce mám syna, takže to nebude vadit, když tam tak jako nahlédneme.
3: Tak se s Veronikou Skácelovou, která je v táboře jako kdo?
2: Správce.
3: Si dovolíme podívat se, jak to v takových chatkách vypadá.
2: Jsme u kluku a mají ku podivu teda jako uklizeno. No.
3: Jako kdyby mě čekali, to je úplně perfektní.
2: Jo, jsou šikovní.
3: Dostáváme se k bufetu a co je důležité, orientační plán areálu. Ten je totiž potřebný, on je veliký a je hodně sportovní.
2: Je, máme tady vlastně 2 hřiště s umělkou, tenisové kurty a 2 hřiště s antukou, máme i bazén, máme ohniště a spousta travnaté plochy, kde se dají dělat jakékoliv aktivity.
3: A první aktivita, ano, skončila.
2: Tady nám jde do rány hlavní vedoucí táborová dětí.
3: Dobrý den.
2: Markéta Mikulová.
3: Přehodím si mikrofon.
4: My jsme měli přehlídku psovodu, teďka nás budou čekat ještě hasiči a zdravověda, odpoledne bojová umění a ještě budeme mít osvětu, co se týče návykových látek pro ty starší, kdo bude chtít.
3: Můžu za vašimi dětmi?
4: Můžete určitě.
3: Ahoj kluci! Jaké to tady je? Co jste zažili? Co se vám líbilo?
5: Olympiáda, to byl fakt dobrý.
3: Takže sport?
5: To byl velký sport.
3: A co ti šlo?
5: Jedna hra, že mi házeli botou.
6: Mně se líbilo se barevný běh. Oni po nás házeli prásky barevní.
2: To byl takzvaný barevný běh, běhají po lese, mají různé úkoly a hází po sobě barevné prášky, takže pak přijdou jako hodně barevní.
6: I do ucha mě to hodilo.
3: I do ucha se trefili.
7: Mně se tady líbí jídlo, mají tady dobré jídlo.
8: Nejvíc mě asi baví různé akce, co tu vymýšlí.
3: To by mě zajímalo, jestli jste ještě účastník tábora, anebo už instruktor, případně vedoucí.
9: Ne, já už jsem jejich instruktor.
3: No a která ta pozice je lepší?
9: Tak určitě za to dítě je to příjemnější, nemáte žádné starosti, žádnou zodpovědnost, můžete si jenom užívat. Teď už je to takový složitější, furt musíte běhat za těmi dětmi. Není to sranda, ale je to taky krásný.
2: A zrovna Tomáš ví, o čem mluví, protože ještě loni byl jako účastník a letos už je jako instruktor. Takže my si tady vychováváme i vlastní instruktory.
3: Je, a za námi přišli konečně děvčata. Holky, jak vy hodnotíte tábor?
10: Pro mě je to dobrý, jako, ale stal se mi hnusný sen, takže jsem nebyla moc nadšená.
3: No a pomůžou kamarádky, kamarádi, vedoucí?
10: Jo.
3: Tak už je to dobré.
10: Pomáhají tu.
3: A tobě se tady líbí jak?
10: Moc.
11: Jak vždycky hrajeme třeba hry. A nebo ještě, když chodíme třeba na diskotéky nebo na karneval.
2: Včera měli karneval, dokonce i naši 2 páni v kuchyni, co jim připravují jídlo, tak měli svoje masky a bylo to takový veselý, že holky?
3: Ty se hlásíš, ty mě chceš něco říct.
12: Mně se tady líbí, protože to není jak v dětském domově a vařil tady skvěle a já, když máme třeba diskotéku nebo karneval, tak třeba když je poslední písnička, tak tam zatancuje Michael Jackson.
2: Jako... A musím říct, že tancuje opravdu skvěle a věrohodně.
3: A odkud jsi? Z kterého dětského domova?
12: Z Přerova.
3: Takže to je kousek?
12: Jo.
13: Dělali jsme výrobky, kostičky a čelenky.
2: Oni dokonce i si vyráběli jakoby lahve. Jo, že dostali prázdné lahve, dostali k tomu vlastně jmenovky, dostali k tomu...
3: Sárinka.
2: Nálepky a vytvářeli si vlastní lahve.
3: No a kde máte ty hasiče? Tam, za rohem. Podíváme se, odkud k vám přijeli hasiči.
2: Hasiči z Ujezdce.
3: Dobrý den.
14: Dobrý den, Budík.
3: Aleš Budík.
14: Aleš Budík. Budeme tady jim ukazovat, jaký máme výzbroj, výstroj, pěnu bychom jim chtěli udělat a všechno, aby věděli, jaký používáme helmy, ochranné pomůcky.
3: Teď jsem ucítila, co budete mít k obědu.
2: Rajskou omáčku.
3: Jak to vypadá v prostorách tábora v Čekyni? Můžete zjistit třeba při nějaké procházce nebo projížďce na kole. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
0: jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A na Přerovsku zůstáváme. Do Přerova dnes přijela wimbledonská šampionka, členka tamního tenisového klubu Linda Nosková. Zdali se s ní fanoušci už potkali? I na to se zeptáme našeho reportéra, který je na místě přímo v centru Přerova.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: Navštěvníci centra Přerova se dnes mohou potkat s wimbledonskou šampionkou a členkou tamního tenisového klubu Lindou Noskovou. Ve finále nejprestižnějšího tenisového turnaje světa porazila rodačku z Olomouce Karolínu Muchovou. Zdali se už Linda setkala s fanoušky a co se teď v centru Přerova děje? Ptáme se reportéra Josefa Čermáka, který má další podrobnosti. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Přerova. Lindu Noskovou už kolem 17. hodiny přivítali na radnici představitelé města. Následovalo setkání s novináři. Čerstvá šampionka z Wimbledonu na tiskové konferenci několikrát zmínila, jak je pro ní důležité, že má v Přerově pořád svůj domov a zázemí, kam se může při cestování mezi turnaji stále vracet. Výhru ve Wimbledonu podle svých slov ještě stále tak trochu zpracovává. V nejbližších dnech chce ve svém nabitém programu najít čas na odpočinek a pak už začne trénovat na další turnaje na tvrdém povrchu. Linda Nosková taky na radnici ukázala wimbledonskou trofej, podepsala se do pamětní knihy a dostala mimo jiné i zelený dort ve tvaru tenisového kurtu. A já ještě doplním, že s Lindou Noskovou se už za chvíli budou moci setkat i její fanoušci tady před radnicí na náměstí TG Masaryka. Krátce po 18. hodině by měla začít její autogramiáda.
1: No a jaký bude další program na náměstí?
2: Součástí toho programu bude vystoupení populární kapely Opět a Radeček, nazvané Koncert pro Lindu. Jsou tu už dvě pódia, jedno pro kapelu a jedno pro Lindu. Je tu i spousta lidí, no a vzhledem k tomu, že Přerov dnes vítá wimbledonskou šampionku, tak se tu lidé můžou těšit i na tradiční wimbledonské občerstvení, tedy jahody se smetanou. S turnajem jsou spojeny už od jeho prvního ročníku v roce 1877. Město pro fanoušky na dnešní akci připravilo 300 porcí jahod a pro lidi tu budou zdarma.
1: Linda Nosková je členkou přerovského tenisového klubu. Co její vítězství ve Wimbledonu znamená pro tenis ve městě?
2: Je to každopádně ohromný úspěch, potvrdil mi to Petr Huďka, prezident místního tenisového klubu. Finále mezi českými hráčkami v Londýně v sobotu sledoval osobně. Zajímavý náboj pro něj konkrétně mělo i díky tomu, že obě tenistky v minulosti na kurtech v Přerově sám krátce trénoval. Karolína Muchová totiž v Přerově hrála mezi lety 2012 a 2019. Každopádně české wimbledonské finále a vítězství Lindy Noskové podle Huďky mezi lidmi zvýšilo zájem o to hrát v Přerově. V klubu jsou za to velmi rádi, především pak budou rádi za nejmenší tenisové naděje z řad dětí, pro které tu funguje tenisová školička.
1: Setkání s wimbledonskou vítězkou Lindou Noskovou v centru Přerova sleduje také náš reportér Josef Čermák. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a já ještě doplním, a abyste se mohli těšit, že pro vás Josef chystá také reportáž ze setkání, kterou uslyšíte zítra v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc, a také se budete moci podívat na fotografie z tohoto setkání na webu i Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. A naše webová adresa olomouc.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Žije v zalesněných pouštích, polopouštích, v oblastech od pobřeží až hluboko do vnitrozemí. Rychle běhá, dobře plave a velmi rád se koupe. Tak tohle je emu hnědý, druhý největší pták planety. No a žije také v olomouckém zoo a my vám ho představíme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým 80. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přesto se ostatně ladně přenesl i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a spol.

0: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
1: Původně pochází z Austrálie, v zoo Olomouc ho najdete právě v australském safari. Za emu hnědými se vydáme v doprovodu zoologa Jana Kirnera.
2: Momentálně se nacházíme v průchozím výběhu klokanů a pštrosů emu. V první polovině tohoto roku tady vyrostla nová stáj právě pro pštrosy emu. Je to výrazné vylepšení jejich chovu. Vypíchl bych za všechno dvě věci. Jedna, že návštěvníci mají možnost vidět přímo do té stáje, což bude velice zajímavé, až bude samec odchovávat mláďata a uvidí přímo to sezení na vejcích a následný odchov.
3: Ano, jsou tady taková okna, průhledy.
2: A druhá věc, kterou bych chtěl vypíchnout, je taková veranda, kterou návštěvníci vidí po vstupu do výběhu. A to je jedno z preventivních opatření na ochranu proti ptačí chřipce. Proti ptačí chřipce se dá chránit tak, že ptákům znemožníte kontakt s volně žijícími ptáky, což bude tady u pštrosů emu umožněno tím, že je můžeme zavřít jakoby pod střechu a stále ten prostor je natolik velký, že nějak nenarušujeme jejich pohodu, jejich welfare.
3: Jdeme tady přímo do výběhu, což samozřejmě můžeme, protože tady jsme se zoologem. Slyšeli jsme takové jemné bublání, nevím úplně, jestli to zaznamenalo moje nahrávací zařízení. Každopádně je to takový zvuk, který trochu připomíná bubínek.
2: Vydávají ho pštrosy emu, když chcou na sebe upozornit nebo jsou třeba trošku nervózní.
3: Je pravda, že budí respekt. Já jsem kolem nich šla hodně opatrně a trošičku jsem si hlídala prostor, protože je to takové vlastně na ptáka jako majestátní zvíře. Vidíme, jeden se tam čepíří.
2: Naši pštrosy emu, jeden samec a dvě samice, jsou takové jako kontaktní. Sice to jsou velcí ptáci, po pštrosovi africkém jsou to největší ptáci vůbec na planetě, ale lidi, když vstoupí do výběhu a pštros čeká přímo za brankou, tak se těch našich nemusí bát. Zajímavostí taky je, že jsou to rození běžci, patří do řádu běžců a s tím souvisí, že mají velmi zakrnělá křídélka. Občas jsou vidět, když ten pštros běží a fakt jsou to takové 10-centimetrové cancourky, které mezi něma vlají, vypadá to velice komicky. A to by člověk neřekl do nich, krom toho, že jsou dobří běžci, tak jsou i dobří plavci a vodu přímo milují. Takže když se semka třeba natáhne sprcha, tak velice rádi se sprchují.
3: Tak já bych ještě se vrátila k tomu, co jste říkal, že tady do té nové stáje, nebudeme říkat kurníku, je vidět a že tam lidé budou moci vidět samce, jak sedí na vejcích. To je velká zajímavost, že u emu sedí na vejcích samec. Kdy to bývá?
2: U všech běžců je zcela normální, že péči o potomstvo přebírá samec. Pro samice vlastně končí péči o mláďata s nesením vejce. Nasnáší na jednu hromadu prostě vajíčka, samec na ně potom zasedne a inkubuje ty vajíčka zhruba 2 měsíce, což je poměrně dlouhá doba. A u pštrosů emu jejich rozmnožovací sezóna vychází na naši zimu. Takže oni začínají klást vejce v prosinci, končí skladením řekněme v únoru a mláďata se líhnou na začátku dubna potom. Jsou taková drobná, pruhovaná, velice jako vysoce pípají, pískají a samec je právě vodí a chrání. Někteří samci pštrosů emu jsou v tomto období velice agresivní. Náš naštěstí ne, náš je hodný taťulda a návštěvníci, tak doufejme, příští rok budou moct pozorovat otce s mladými přímo v nové stáji pro pštrosy. Pštrosy emu jsme zatím odchovali dvakrát, bylo to v roce 2025 a v roce 2023. Poprvé v historii chovu olomoucké zoo.
3: Říká zoolog Jan Kirner ze zoo Olomouc na Svatém Kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: A co zítra? Archeologové našli u Tučína na Přerovsku více než 2000 let starou bronzovou plastiku vodního ptáka, tak vám ji představíme. A protože v Šumperku probíhá mistrovství světa mládeže v hasičském sportu, vydáme se i tam. No a za chvíli zprávy v 18 hodin a pak dechovky na přání s Vilémem Pospíšilem. A Zora Ješková vám přeje krásný podvečer.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoucký dopravní podnik přemisťuje na některých zastávkách lavičky, které komplikují nástup handicapovaných pasažérů. Cenový strop na paliva zítra znovu vzroste. Moravská Třebová začíná modernizovat čistírnu odpadních vod. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 32 stupňů. Dobrý podvečer vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Většina olomouckých tramvají a autobusů je sice bezbariérová. Zástupci dopravního podniku přesto řeší připomínky lidí s handicapem. Na některých zastávkách se vozíčkáři těžko dostávají do tramvají. Dopravce se snaží stížnosti postupně řešit.
4: Zdeňka Vyoralová ze spolku Trend vozíčkářů upozorňuje například na lavičky na zastávkách, které vadí při vysunutí plošiny pro vozík.
5: A není možnost se pohodlně otočit, pohodlně vyjet nebo najet do toho dopravního prostředku.
4: Dopravní podnik postupně při opravách zastávek lavičky posunuje, říká mluvčí Anna Sýkorová.
6: V případě, že zrovna je tam výluka, oprava, tak se snažíme tyto momenty využít.
4: Dopravní podnik reaguje i na připomínky zrakově postižených, aktuálně například doplněním nápisů uvnitř vozu v Brailově písmu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Maximální povolená cena pohonných hmot zítra znovu poroste. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naftu můžou čerpací stanice prodávat za 41 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu a 6 haléřů více než dnes. Litr benzínu můžou oproti dnešku zdražit o 63 haléřů na 42 korun a 84 haléřů. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. Čistírnu odpadních vod v Moravské Třebové čeká během letních prázdnin částečná modernizace. Město za ně zaplatí více než milion korun. Opravy se dodávek vody pro odběratele nijak nedotknou, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
7: Jedná se o výměnu česel, které slouží k čištění odpadních vod. Tyto práce budou probíhat průběžně přes prázdniny, tak, aby byly zhruba na podzim hotové a čistina odpadních vod mohla dále splňovat všechny legislativní parametry.
2: Areálu kempu Žralok na Plumlovském zámku se od dneška do soboty koná mezinárodní hudební festival Keltská noc. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý hudební program, inspirovaný keltskou kulturou od českých i zahraničních umělců. Různé workshopy, ale i možnost kempování přímo v místě. Vstupenky je možné zakoupit online na webu festivalu. Sport. Čeští basketbalisté do 20 let prohráli na mistrovství Evropy s Polskem 83-90. Teď musí vyhrát oba zbývající zápasy, aby nesestoupili do divize B. Udržení bude znamenat pouze 13. příčka.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno. Kolem poledne bude od západu přibývat oblačnosti a postupně se objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 24. Foukat má slabý, proměnlivý, během nemírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 na 35. kilometru ve směru na Brno havarovalo osobní auto do svodidel. Pravý pruh je neprůjezdný, počítejte se zdržením.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krásný čtvrteční podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Vilém Pospíšil. No a vše nejlepší přeji Lubošům, kteří dnes slaví svůj svátek. Připomínám to proto, protože startuje pořad Hrajeme pro radost a v něm, když se dovoláte sem ke mně do studia, můžete, a většinou tak děláte, že píseň věnujete

0: Stříbrňanka otevřela naši společnou hodinku, kterou budeme trávit ve společnosti lidové, dechové nebo třeba i cymbálové hudby. Mařenky sice neslaví, jak jsem říkal, dnes má svátek Luboš, no ale píseň Česká Mařenka od Veselky může zaznít i tak a něco může určitě říct a prozradit, pro koho třeba píseň bude, také pan Jenda ze Štětovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení posílám. Zdenice Šínové do Hrochova, Zdenice do Prostě s milující kočenkou, Zdenice do Holuby s gratuluji Víře v Řebíkách, Anice Zimové do Štětovic, Lidušce do Olomouce, mojím sestrám a všem přeji hodně zdravíčka. Pane Vilénku, vám zas děkuji za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou a moc děkuju.
0: Rádo se stalo, také se budu těšit na slyšenou. Písničku posíláme také do Písečné, kde si ji určitě užije paní Alžběta Setinská, která dnes slaví narozeniny. Betty, přijmi naše blahopřání, ať se ti splní tvoje tajná přání. Naše přání shrne věta, lásku, štěstí, dlouhá léta ti přejí sestry Marie a Helena.

0: Píseň poslední, to jsou slova z konce písně, která právě dohrála na vlnách Českého rozhlasu Olomouc Česká Mařenka. Nebojte se, píseň poslední to zatím určitě nebyla, času máme ještě dost do 19. hodiny, proto je připravena píseň Smál se měsíc a na telefonu paní Irena z Javorníku. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý podvečer a pozdravuji všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. V černé vodě zítra slaví paní Zdena Sekaninová krásné 90. narozeniny. Sešla se tam celá její rodina, aby jí popřála zdraví, štěstí a pohodu do dalších let. A sestra z Javorníku jí přeje taky štěstí a zdraví a ještě hodně, hodně procházek rybníku. Děkuji, to je vše a děkuji vám za písničku. A někdy zase naslyšenou.
0: Naslyšenou, mějte se krásně. Pěkná píseň letí také do Šternberka na psychiatrii Pavlovi, Irence, Peškovi, Tomovi a Máchalovi pro radost, ať to tam zvládnou až do konce. To a vše dobré jim přeje Čmelda z Petrova nad Desnou.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Vysílání pořadu Hrajeme pro radost pokračuje dál, na nic nečekáme. Spousta písní, ještě dost času, abyste promluvili, zavolali, poslali nějakou vaši oblíbenou píseň někomu, koho máte rádi. Jožka Černý, to je další pán na holení, takzvaně, který zazní už za malou chvíli. Píseň Pod Lanžhotem, Černý háj, a na telefonu pan Láďa Stovačová. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane doktore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničky. Tuto písničku posílám za mou sestru pověřením a je to paní Lížce do Olomouca, paní Zdenice do Horochova, panu Jiřímu do Litovle, paní Marusce do Přerova a paní Marusce do Kroměříža. A za mě paní Jaroslavě Skrnova. Děkuju paní Jaroslavu za písničku a všem vás pozdravuje sestra a nemá rádio a nemá telefon, tak nemůže volat. Děkuju moc krát, takže.
2: Ráda se stalo. Naslyšenou, mějte se krásně. Krásný den do Českého rozhlasu Olomouc. Kytičku posílám z celého srdce nejmilejší veliké poděkování od Tuláčka Františka. Posílám Aničce z Bludova, Jiřince ze Sudkova za nejmilejší přání k mému uzdravení. Moc a moc si toho vážím. Přeji krásný večer a při písničce třeba krásný taneček a hodně zdraví, štěstí, lásky. Také paní Wagnerové z Bludova, Evičce z Modřic, Zdeničce z Hrochova, Mařence z Kroměříže a Emilce ze Zábřehu, napsal nám pan František od Brna.

0: Jožka Černý dospíval právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. U cymbálu ale ještě chvíli zůstaneme, budeme tancovat, vykrucat. Někteří z vás možná, já ve studiu tady na to asi nemám dostatek prostoru, ale třeba paní Lída Loničková z Olomouce má doma prostor na to, aby si zatančila, že? Dobrý den.
1: Podvečer. Mám tady prostor, pane Vilémku, mám. Možná to zkusím, ale přeji vám všem do rozhlasu krásný podvečer a tuhle písničku posílám dceři Leonce Hrozenové a Kájovi. Leonko, opakuj si tvé šariše z mládí a mějte se moc hezky. Dále dceři Haničce a vnučce Haničce Vrbovým pro pěkný podvečer. Honzovi a Lidušce Vinařským do Písečné, Vládičkovi do Tovačova. Pane Vládičku, vyříďte Jindřišce, že na ní moc myslím a přeji jí hodně, hodně zdravíčka do dalších dnů. Zdeňšce Šínové s Jarmilkou, Lidušce z Moravičan, Sidlové a všem přátelům. I vám, pane Vilémku, přeji krásný podvečer ještě jednou a moc krát vám děkuji.
0: Já také.
1: Naschledanou.
0: Naslyšenou, mějte se krásně. Zdravím všechny posluchače a prosím, abyste zahráli pro potěšení a dobrou náladu Věrušce Halouskové s Adámkem, Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Uničova, Jiřímu do Litovle, no a také Františkovi od Brna, všechny své přátele. Zdraví Marie z Kroměříže.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Je to tak, písničky, které nestárnou a které máte rádi určitě, protože si o ně voláte poměrně poctivě a jedním z těch poctivých, často se zapojujících posluchačů do tohoto pořadu je pan Ivan z Opavy, kterého tímto zdravím. Dobrý den.
2: Jo, pěkné odpoledne všem posluchačům. Dneska mám tady jedno takové velké přání a to bude pro paní Irenu v Hulině, která se nám po delší době vrátila zase do vysílání Českého rozhlasu z Olomouce. Paní Ireno, hodně zdraví a pohody. Jo, mysleli jsme na vás od srdce, tak zde bude pěkná písnička, jsou tam 3 srdéčka, tak si každý může vybrat, které se mu hodí. Takže hodně zdraví a nadále buďte s náma ve vysílání a přejeme vám všechno dobré. Dále zdravím paní Marušku ze Štěpánem, paní Hanku na Lipinu a taky paní Aničku v Brudově, jo? Protože ona sama říká, je dobré, když si někdo na někoho vzpomene a aspoň myslí takhle pěknou písničkou. Všem posluchačům taky. A vám, pane Vileme, to bude platit to samé. Poslední den si to, je to moc pěkné a je to moravská. Děkuji vám za... že jste mě vybral.
1: Rádo se stalo. Díky moc.
2: A děkuju moc.
1: Naslyšenou, mějte se krásně. Zdravím do Českého rozhlasu Olomouc. Zahrajte prosím písničku do Křemačova panu Sedláčkovi, který dnes slaví 82. narozeniny. Hodně zdraví, spoustu štěstí a pohodu mu přeje manželka Jana, dcery Marcela a Jana, syn Stáňa a vnoučata, no a pravnoučata už má pan Sedláček, tak také se připojujeme s přáním pevného zdraví a všeho nejlepšího. K příjemnému poslechu hrajeme také Hance a Jarkovi z Předmostí, Marušce z Kolšova, Marušce a Jirkovi z Hrabišína a Břeťovi ze Štítů. Vše nejlepší přejí Eliška a Jarek z Rapotína.

0: To byla Blatnička a jejich tři srdénka, jak říkal pan Ivan z Opavy, tak já věřím, že jste si každý vybral to z těch tří, které vám bylo nejbližší. Vínečko jak višňa, to je píseň od Vlčnověnky, která je velmi taková veselá a zazní za malou chvíli. No a já jsem dostal od paní Lídy z Lichkova za úkol vybrat nějakou veselou, tak jsem vybral tuto. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla tuhle písničku pro vnuka lékaře Šimona Kulaxidise z Lichkova. To přeje babička Kulaxidisová z Lichkova a ta písnička je, pane moderátore, i pro vás a přeju mu hodně štěstí, lásky do dalších let a všechny z rodiny, co ho mají rádi a moc krát vám děkuji.
0: Rádo se stalo, já se samozřejmě k přání také připojuji, vše nejlepší přejeme. Krásný podvečer, prosíme, zahrajte našim drahým přátelům Janičce a Jiřímu Pospíšilíkovým, Lidušce Loníčkové z Olomouce, Zdeničce Šínové s Jarmilkou Dohorochova, Věrušce z Olomouce, také Marušce z Krásné Kroměříže, Haničce Kalábové s Hodným Jarkem z Předmostí a váženému panu Břeťovi Pískovi, všem zasílají písničku Ze srdce Věrka Halousková s Adámkem a hrajeme také do garáže nějakou píseň, věřím, že zrovna ta Vínečko jak višňa bude pro chlapy z garáže ta ideální, no a zdraví Láďu Stovačova a také Jindřišku z Chropině a všechny ostatní posluchače.

0: Výhra. Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
1: Rozhlas, to je výhra.
0: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
1: Rozhlas, to je výhra!
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Olomouc a váš oblíbený pořad, věřím, že je to váš oblíbený pořad této stanice, Hrajeme pro radost. Připraven je zpěv Skřivaná, taková krásná skladba, která věřím, že potěší všechny fanoušky dechové hudby, a také paní Miluši z Přerova, která si o píseň zavolala. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, už vás taky zdravím a všechny posluchače. Tuto písničku bychom chtěli nechat zahrát po dlouhé době, uslyšíme Irenku z Hulína, Vlastu do Krnova, mojeho manžela, Jolinku z Kopalikovou do Přerova a všem dechovkářům, která tato písnička by mohla potěšit, a vám také do Českého rozhlasu Olomouc, a děkujeme za vybrání písničky a nashledanou.
0: Díky, rádo se stalo, naslyšenou.
1: Nashledanou.
0: Hezký podvečer, prosím o písničku pro Františka od Brna, kterému přeji brzké uzdravení a krásné letní dny, napsala paní Eva z Modřic u Brna. No a mám tady od paní Lídy Loničkové z Olomouce ještě jeden dodatek. Zapomněla jsem pozdravit a poslat písničku panu Jendovi ze Štětovic, takže ho zdravíme, doplňujeme od paní Lídy.

0: Křivan právě dospíval, ale Český rozhlas Olomouc nikdy nedospívá, nikdy nepřestane hrát a já věřím, že to je jeden z důvodů, proč ho posloucháte a máte ho tak rádi. Připravena je další píseň, na telefonu má paní Aničku z Bludova. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory, zvláště toho dnešního a milovníky dechovky. Je krásné, když si na vás někdo vzpomene a nechá zahrát pěknou písničku. Písničku posílám Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, Marušce do Bludova, paní Marci do Žulové, Jiřince do Sudkova, Marušce do Koušova, Tuláčkovi od Brna, díky za pozdrav, panu Ivanovi od Opavy, máte pravdu, co jste říkal, manželům do Malé Morávky za krásné písničky a manželům Blížňákovým do Rapotina a všem bludovákům. Děkuju.
0: Rádo se stalo, mějte se krásně, naslyšenou. Písnička bude patřit také panu Františkovi od Brna, kterému paní Eva přeje krásné letní dny a brzké uzdravení. Zdravíme babičku Hanu Vachutkovou z Úsova. Písničku a pozdravení jí posílá vnučka Hanička. Píseň potěší také Boženku Dubovou ze Šumvaldu, které píseň posílají Šenkovi. No a krásný podvečer přejeme a hrajeme kamarádům do garáže do České Vsi a také zdravíme Láďu Stovačová od kamarádů ze zahrady Romana a Jindřišky. Musím zklamat některé posluchače, kteří by ještě dnes se chtěli vejít do toho vysílání. Bohužel tolik času už nemáme. Zazní poslední dvě písně v dnešním pořadu Hrajeme pro radost. Potom jsou tady pro vás připraveny aktuální zprávy v 19 hodin. A jelikož je čtvrtek, tak také pořad Roky, desky a hity Karla Gotta. Vilém Pospíšil vám přeje krásný poslech.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dělníci dnes začínají opravovat silnici první třídy číslo 55 u Grigova na Olomoucku. Obyvatelé Uničova můžou odkládat kovový odpad do žlutých popelnic. Krnov dokončuje opravy krytého bazénu. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 32 stupňů. Dobrý večer vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. S dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči na silnici první třídy číslo 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Provoz tam na necelý měsíc omezí opravy. Práce si vyžádají částečnou uzavírku, kvůli které automobily pojedou jen po části silnice. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Potřebu opravy za necelých 35 milionů korun potvrdila nezávislá diagnostika složená z pochůzek, odebírání vzorků i zkoumání v laboratoři. Certifikovaný posudek odhalil přítomnost vozovkových vad, které snižují životnost velmi vytížené komunikace mezi Olomoucí a Přerovem.
0: Vedení Uničova nechá mimo jiné z ekonomických důvodů odstranit z ulic města kontejnery na kovový odpad. Lidé ho můžou nově odkládat společně s plasty a nápojovými kartony do žlutých popelnic. Vyplývá to z informací na webu města. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí. Budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Opravy v krnovských městských lázních se blíží ke konci. Budovu s bazénem poničila povodeň v roce 2024 a od té doby je částečně zavřená. Krnov chce městské lázně znovu otevřít v září. Dokončuje se statické zajištění bazénové vany, potvrdil jednatel stavební firmy Vladimír Špička. Bazén chce město napustit a otestovat do konce července.
3: Jsme měli v cestě poměrně hodně rozvodů, budeme v poslední fázi demontovat vzduchotechniku, a takže s tím se bylo potřeba i pořádat. My věříme tomu, že to bude fungovat, že to je vymyšleno, a věříme tomu, že prostě jednou dojde celkové rekonstrukce a vše bude v pořádku. Sport.
0: Fotbalový záložník Alex Král přestupuje do Kodaně. Dánský klub o tom informoval na svém webu. 28-letý hráč se do Kodaně přesouvá potom, co mu vypršela smlouva v Unionu Berlín. V posledních letech nastupoval Král taky za Spartak Moskva, West Ham nebo Espanyolu Barcelona. Počasí. Zítra čekejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno. Kolem poledne bude od západu přibývat oblačnosti a postupně se objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 24. Foukat má slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Až do zítřejší 22. hodiny je v obou směrech uzavřená silnice číslo 312 mezi Malou Moravou a Hanušovicemi na Šumpersku. Probíhá tam vyprošťování nákladního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Vzpomínka na úspěšné vystoupení na brazilském festivalu otvírá desku Hity 71. Jejíž první straně se dnes budeme věnovat. Příjemný podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Vítejte u 20. dílu pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta. Rio de Janeiro nejen podle Jiřího Černého patří do slabšího textařského období Jiřího Štajdla, což se projevilo i menším zájmem o píseň u nás, zatímco verze pro západoněmecký trh tam byla hitem. Mnohem lépe se autorskému tandemu Karel Svoboda Jiří Štajdl zadařilo v písni Já se tiše odporoučím.

Řekněte mi, odkud já vás znám, Ladislava Štajdla a Michaela Prostějovského. Další píseň naplno potvrzující název celého alba Hity 71, sestaveného ze singlových nahrávek Karla Gotta přelomu let 1970 a 1971. Tedy žádné pojďme do studia a natočme LP, ale vyberme z udělaných, co zařadit. Přesto o třech písních ze Září by se dalo říct, že byly točeny právě pro desku. Kromě otvíráků obou vinylových stran šlo i o hit Když jsem já byl tenkrát kluk.

Světový evergreen Charla Aznavoura byl poprvé autorem s arménskými kořeny natočen už v roce 1964, ale až verze z roku 1970 obletěla svět a kromě Karla si ji přivlastnili i mnozí další interpreti. Gott byl tehdy stále ještě příliš mlád, aby se do skvělého textu Zdeňka Borovce dokázal správně položit. A tak i on sám si víc cenil vlastní nahrávky z roku 1980. Píseň nevynechal snad na žádném koncertě a zpíval ji na oslavě svých 80. narozenin při loučení s přáteli a lidmi z branže jen pár měsíců před svým skonem. Ale zůstaňme ještě v pořadu roky, desky a hity Karla Gotta u první vinylové strany desky Hity 71 s příznačnou Žiju rád.

Sny bláznivý, jinak v originále Proud Mary kapely Creedence Clearwater Revival, kterou skvěle zpívala také Tina Turner. A Karel dokázal, jako i mnohdy jindy, že mu tyhle úkroky stranou od očekávaného repertoáru náramně sluší. Písnička uzavírala první vinylovou stranu desky Hity 71. Tu druhou si pustíme zase za týden. Máme ale ještě chvilku čas, a tak si pojďme potvrdit má předcházející slova a pustit na závěr našeho pořadu singlovou O mami dík.

jako já, kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho, ten, kdo nepřekládá.

Ať se na hoconský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku.

cítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvos zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.

Dobrý večer. Lačerate šukaršu neben. V dnešním pořadu představíme knihu Pod pandle mašličkenca, podvázané mašličkami, která přináší příběhy romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Zavítáme také na fotbalové utkání dětí a dospělých, které pořádal křesťanský spolek Dům pomoci.

0: A poslech nám zpříjemnil Milan Kroka. Pěkný večer. Představíme knihu Pod pandle mašličkenca, podvázané mašličkami, kterou organizace Slovo 21 vydala na konci loňského roku. Přináší 14 autentických příběhů romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Jejich osudy literárně zpracovaly romské spisovatelky z klubu Paramisára. O knize i jejím poselství mluví spisovatelka Eva Danišová.
1: My jsme se v klubu Paramisára, kde se scházíme už 5 let, rozhodli zpracovat téma, které je teď momentálně ve společnosti hodně rezonuje, a je to vlastně sterilizace romských žen, neoprávněné, protizákonné. A my, protože jsme ženy, tak jsme chtěli podpořit ty žadatelky o to odškodnění a poukázat na to, že ten systém, ať sliboval, jak bude pracovat s tím tématem, tak vlastně zklamal, protože ty žadatelky se moc toho zadosti učinění nedočkaly a jsou s tím komplikace, vlastně celý se to protahovalo spoustu měsíců, ty žádosti, a mnoho žen už se taky nedočkalo toho odškodnění, třeba zemřelo a mnoho jich bylo zamítnuto a nás to hodně jako mrzí a chtěli jsme, aby to majoritní společnost vnímala z našeho pohledu.
0: Povídky do knihy napsalo 13 romských autorek.
1: My konkrétně jsme to žádná nezažili, ale vedli jsme živé rozhovory s těmi ženami, které podstoupily tu nezákonnou sterilizaci, a zpracovali jsme to vlastně podle jejich vyprávění.
0: Povídka Evy Danišové má název Porouchaná.
1: Já jsem psala taky příběh, který znám z rodiny, který je mi hodně blízký a který taky nedopadl zrovna podle toho, jak my jsme očekávali. Celá ta žádost byla zamítnuta, ať jsme dodávali hodně dokumentů z nemocnic a všude, ale prostě to nedopadlo dobře a asi z našich těch 14 žen, s kterými jsme spolupracovali, to dostala asi jedna, to odškodnění.
0: Povídkou Svázané nitky plodnosti přispěla do knihy spisovatelka Ilona Ferková z Rokycan. Tématu nucených sterilizací romských žen se věnuje od 90. let minulého století, kdy se s ním seznámila díky zakladatelce české romistiky. Povídka vychází z příběhu dvou romských žen z Rokycan, které byly bez svého souhlasu sterilizovány.
2: Tenkrát v 90. letech, kdy se to vlastně začalo už probírat, tak já jsem dostala od Mileny Šmanový takovou jako prosbu, abych zjistila, jestli v Rokycanech někdo se podrobil sterilizaci. Takže já jsem prošla celý Rokycany a najednou se zjistila, že je strašně spoustu žen, které prošly tou sterilizací. Jo? A tak jsem volala Mileně Hišmanovi, že jsem asi zjistila, že tu operaci že mají asi 20 žen. Tak řekla, prosím tě, projdi všechny ty ženy a o všech napiš mi takovou krátkou zprávu. Napsala jsem jí asi 15 příspěvků o ženách, které jste nechali udělat. Že k tomu byly donuceny, protože lékaři je strašili, že už mají nějaký děti a že by mohla při dalším porodu prasknout děloha. Takže vlastně takhle je vystrašili. Takže oni bez souhlasu manžela nebo ze strachu si to nechali udělat. My jsme chtěli vlastně už proti tomu tenkrát v těch 90. letech jako vyjít do ulic, ale nepovedlo se nám to. Ty lékaři strašili ty romské ženy tím v těch 70. 80. letech. Strašili je tím, že říkali, bourá se to vaše ghetto, kde bydlíte, ty byty, ty baráky, a postavili se nový paneláky. A vy tam určitě dostanete byt, ale jestliže budete mít 3-4 děti, tak vás tam lidi nebudou chtít, budou psát petice, abyste se tam nenastěhovali. A kam půjdete? Takže si to dobře rozmyslete a jděte na tu sterilizaci, dostanete ještě peníze a budete zdravá. Tak to bylo ještě další důvod. Ty ženy, které já jsem zpovídala, tak všechny ženy mi řekly, že dostali 800 korun. A slibili jim 2000, jako oni ani nechtěli ty peníze, ale když už jim dávali, tak říkali 2000. A když si šli do pokladny pro šek, tak tam bylo 800 korun. A za to prostě je takhle zničili.
0: Vypráví spisovatelka Ilona Ferková. Přestože od nucených sterilizací uplynuly desítky let, téma zůstává i v roce 2026 stále aktuální. Ministerstvo zdravotnictví dosud eviduje více než 2600 žádostí o odškodnění a stovky žen na rozhodnutí stále čekají. Žádosti o jednorázové odškodnění ve výši 300 000 korun lze podat do 2. ledna 2027.

0: Posloucháte o Roma Vakeren a dospíval Jaroslav Parči. Začátkem prázdnin se v Brně konal fotbalový turnaj, kterého se zúčastnili týmy ve čtyřech věkových kategoriích. Utkali se například týmy FC Titan, křesťanského spolku Dům pomoci a Living Church. Nejkrásnější chvíle často nevznikají na velkých pódiích, ale tam, kde děti s radostí běhají za míčem a sport je spojuje. Turnaje se zúčastnila i Iveta Durdoňová.
1: Nacházím se u stánku, kde se podávají párky, hamburgery, guláš. Pane Nový, vy jste pořadatel fotbalového turnaje. Pořádáte tento turnaj jako církev Dům pomoci poprvé?
2: Fotbalový turnaj pořádáme letos poprvé. Děláme to pro děti, které jsou z chudších rodin, sociálně slabších. Očekáváme od toho, že ty děti se naučí společně spolu vycházet a tak nějak se i zblíží a možná, že třeba se tady najdou nové talenty. Máme tady dva týmy děvčat a 6 týmů chlapců.
1: Pane Nový, co je u vás nového? Vy jste pastor, Dům pomoci jako církev zde v Brně pomáháte lidem bezdomová, rodinám sociálně tíživých situacích už několik let. Co se za tu dobu změnilo?
2: Tak v Brně se asi nezměnilo skoro vůbec nic u nás, ale my pořád rosteme. To, co nám zůstalo, je dům na Věstonické 3. Nově jsme získali v Brně 4podlažní dům, máme ho v nájmu, platíme nájem. Díky tomu domu jsme mohli stáhnout dalších 40 lidí z ulice. Ty rodiny jsou romského původu, jsou 3 a celkem mají 18 dětí. Byly to rodiny, kteří prošli 5letým u nás takovým vyučováním a jsou to 3 rodiny z 12. kteří nám zůstali, kde rodiče jako se touží opravdu taky vzdělávat, zařadit do společnosti a stejně tak děti touží na střední.
1: Františku, vy jste kuchař?
3: Ano, já jsem kuchař.
1: Vy jste z Věstonický, jste vlastně součástí církve, vy jste přinesli guláš, vy jste ho uvařili. A vy, pane Michale?
4: Přípravu jsem dělal, cibule, maso, všechno možné.
1: Takže vy, pane Františku, vy, pane Michale, tam pomáháte pastorovi ze všem?
3: Ano, my jsme tam vlastně i zároveň kuchaři, údržbáři, no prostě všechno.
4: Plus do toho já mu ještě dělám údržbu vlastně dole na té železniční pět.
1: Děvčata, vy jste vyhráli turnaj. Andrejko, kolik si dala gólu?
5: 1.
1: Jak se jmenuje váš fotbalový tým a proti komu vy jste hráli?
5: FC Titan
6: a hráli jsme proti
5: Living Church.
1: Gustave, ty jsi hrál za starší?
7: Starší i za muže.
1: Kolik vás FC Titan bylo týmu, takže děvčata?
7: 8, 12, 15, muži a holky 5.
8: Já jsem byl i ve 12, i v 8.
1: Fotbalistky, jak se cítíte?
9: My jsme vyhráli.
5: Výborně.
10: Nádherně.
5: Výhra domů, krásný.
2: Pojďte děti, stišíme se, poděkujeme Pánu Bohu. Tak se stišujeme před tvojí tváří a děkujeme ti z celého srdce, pane, že se nikdo nezranil za ten krásný den, za ten nádherný fotbal, že si nám to zaštítil, že jsme měli hojnost toho dobrého. A tak ti svěřujeme, pane, naše životy pod tvojí mocnou ruku, pane, ale i naši církev. Už velebena chvále na věky za tyto děti, že se dnes mohli zúčastnit tak hojném fotbalu. Amen.
0: Jsme v závěru dnešního pořadu. Mangautu menge lacerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: V regulaci pohonných hmot vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat. Dukovany mají mobilní systém, který v případě potřeby dopraví chladicí vodu. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
3: Poté bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
2: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Nový záložní mobilní systém pro přívod chladicí vody má k dispozici jaderná elektrárna v Dukovanech. V případě potřeby může dlouhodobě přivádět chladicí vodu ke konkrétnímu bloku a tím zajistit odvod zbytkového tepla z primárního okruhu. Za hodinu dokáže dopravit až 1,5 milionu litrů vody na vzdálenost 4 kilometrů, uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
4: Takový výkon při dlouhodobé dopravě chladicí vody na vzdálenost několika kilometrů nelze zajistit konvenční hasičskou technikou. Jednotlivé moduly jsou odolné vůči zemětřesení, extrémním teplotám od minus 30 do plus 50 stupňů Celsia, účinkům leteckých předmětů i dalším vnějším vlivům.
2: Smlouvu na nákup 20 nových elektrobusů uzavřelo vedení olomouckého dopravního podniku. 10 12-metrových a 10 18-metrových kloubových vozů přijde na 291 milionů korun bez daně. Dopravce na investici získá evropskou dotaci. Pokračuje mluvčí podniku Anna Sýkorová.
5: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusu bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách. Sport.
2: Tenistka Tereza Valentová postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Nad běloruskou Sasnovičovou zvítězila 2-0 na sety.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D5 ve směru na Rozvadov je za Plzní uzavřená. Na 95. kilometru schořela dodávka. Provoz odklánějí exitem 93 na Nýřany. A na D1 směrem Brno překáží na konci omezení u Šmejkalky na kilometru 25 hever v levém jízdním pruhu. Opodál je odstavené auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Je výraznou osobností českého krasobruslení, mistr Evropy, který měl cenný kov ze světového šampionátu opakovaně na dosah. Kariéru ukončil už před 11 lety, založil rodinu a několik let strávil v Kalifornii. Nedávno se natrvalo vrátil do Česka. Tomáš Werner je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina, už žijete bez problémů. V českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce je líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo rok a půl, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, těm je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků a...
0: A na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě přející, benevolentní rodiče, ale neradi bychom měli doma krasobruslaře, neradi bychom si doma vytvářeli další pracovní prostředí, rádi bychom udrželi tu rodinu opravdu ve formě táta, máma, syn, a ne syn a 2 trenéři, jo? To by asi úplně nehrálo. Takže ano, na brusle ano. Ale teď jsem se v tom sám zamotal. Každopádně my jsme tak nějak od konce minulého roku, nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem říkáte 3,5 a 5. Stihli nasát angličtinu, ten 5letý mluví bez problémů anglicky. Jak jsou na tom?
1: Kluci jsou dvojazyční, možná budou i trojazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu, a já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina, česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme někde ve společnosti a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou češtinu, mají naposlouchanou angličtinu a jsou na tom zatím líp, ještě si musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože už chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
0: Co nejvíce na češtině. A vaše paní mluví česky? Nebo vůbec?
1: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší. A přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný. To je prostě pravda. A já na Temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde, a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
0: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní, a i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
1: To přijde na to, těší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás, a teď vlastně je opustila po nějakém čase, takže je tady jak rádoby sama. Na druhou stranu to český prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády, a Temi si našla české kamarády a vídá častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malečka v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství. A tady v Česku je to takové příjemnější, a vlastně, jestli to můžu já zhodnotit ze své pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc.

0: krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických, celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Zodpovědnější.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo? občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávazní do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
0: Bylo by myslitelný mít děti v době vaší kariéry? Vy jste byl aktivní krasobruslář?
1: Vím, že někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný, aspoň v tom mým vnímání světa a života.
0: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
1: Takhle jsem to přesně řekl.
0: Přesně tak. Že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
1: Nešlo.
0: Aha, ani tak ne?
1: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. To bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti, zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretunian, trenér Nate Natchena, poslední olympijského vítěze, trenér několika olympijských vítězů, olympijských medalistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. A těžko by se nám dávaly ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
0: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý až syn, jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
1: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne. Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
0: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
1: Ani 3.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl říct.
0: Jste ukončil v květnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, tak otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam to bylo úplně jasně naplánovan. To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27 a už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotínky špatný a bolesti a bez výkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil, nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný problém. Středí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: To jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakaláře na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svoji ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Čas předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aretuněrem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle. Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. A je proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec v takové bublině. Myslí si, že to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení anebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval já trošku moderování, a potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci, tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím, proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď si ji věnujeme se jí jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech, tak aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten let už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měly možnost potkat s ledovým sportem, aby se měly možnost naučit bruslit.
0: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě je to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve, ale měl jsem daleko větší ambice ve sportu, měl jsem ambice na, nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile a ty jsem nenaplnil, taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala, my jsme byli dva kluci, brácha, který bruslil taky, oba dva jsme bruslili, museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojezd na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale, a možná to oběť byla, jednu ženu vám vzal. Vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobruslili. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil, ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom stavu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jinde, že škola, sport a vztah, tak a teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority se můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný, já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás pustili do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky a kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže první byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
0: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
1: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak

0: coraje. Sí.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se to říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovní dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normální, běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže rvačky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho si nebo oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A bych nechtěl, že zapomenu, máme taky sestru o hodně mladší a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. A jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo docela drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl i jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuju, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000, no, to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem a vy jste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a na kreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechával buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku, a tak jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu, a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři, a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojicích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. Teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví svojí partnerky a zdraví partnerky je na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho, a to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe, nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já,
0: já
1: dopomůžu a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích, ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás... Teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svoji kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, co svoje vystoupení, tak nemůžete tenho plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni se pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaní flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli a seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuji, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuju úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svoji další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak se to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnuju.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme je?
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla, i teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu a nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak my jsme se také vyvinuli rychle, jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: První z vojenských letounů Embraer převzala česká armáda. Fakultní nemocnice v Brně odstoupila od smlouvy na stavbu porodnice. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může třeba tankovat za letu nebo převážet těžší techniku.
2: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8 000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel Kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
3: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
2: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027, potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
4: My spoléháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
2: Za oba stroje Česko zaplatilo přes 11 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za víc než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok. V Novém Boru na Českolipsku se potvrdil druhý případ kočičího moru. Město apeluje na obyvatele, aby zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Kočičí mor je pro zvířata extrémně nebezpečný a virus se rychle šíří prostřednictvím potravy i vody. První případ se objevil na sídlišti Rumburských hrdinů, druhý už mimo něj.
5: Panleukopénie, takzvaný kočičí mor, se projevuje apatií, nechutenstvím, zvracením nebo průjmem. Průběh nemoci bývá obvykle velmi rychlý, někdy i v řádu hodin. Lidé by proto měli okamžitě zavolat veterináři, pokud zaznamenají příznaky u svého mazlíčka. Ohrožené jsou i kočky v bytech. Chovatelé by měli také zkontrolovat platnost očkování. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila 2-0 na sety. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou 2-0 na sety. Stejným skóre přehrála Valentová Bělorusku Sasnovičovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Neprůjezdná je stále dálnice D5 z Plzně do Německa u sjezdu na Nýřany na kilometru 93. Na 95. kilometru odklízí následky požáru dodávky. Sjíždí se na Nýřany, objet to jde po silnici 203 k exitu 100. A na dálnici D2 na 11. kilometru směrem na Bratislavu dejte pozor na nehodu 3 osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně. Proto dnes necháme vyprávět manželský pár, který své city chová jak v bavlnce už 50 let.
7: Jeho srdce zasáhl Amorův šíp při prvním seznámení tak, že se dokonce vsadil, že svatba bude do roka.
6: Bylo mu tehdy 21 let. Ona byla o celé 4 roky mladší. To, že patří k sobě, věděli už po pár dnech a prožili život plný štěstí.
7: Budeme jim v úctě naslouchat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: posílá Petr Kostka, Carmen Majerová, vybrali vás, ten příběh chtějí slyšet od vás a od manžela. A toho máme tady vedle. Karel, dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
0: Já to takhle vyměním, vám dám něco sladkého na zub, doufám, že sladké můžete.
1: Jo, děkuju, můžu.
0: Jste natěšen?
1: Mě ne.
0: No na mě taky.
2: Vyčkáváme auto, jo, a najednou kouknu z okna, vidím, dva pánové jdou, že jo, kam do to asi tak je. Až jsem si všimla sluchátek na hlavě, tak...
3: Jak to bylo s jejich láskou? Karlovi Hendrichovi bylo 20, když se na vojně v západních Čechách skamarádil s Petrem z Pardubicka.
4: Začali se oslovovat brácho a když se vrátil do civilu, poprosil ho Petr, jestli by mu Karel nešel za svědka na jeho svatbě.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Svatba se konala v Semíně u rodičů nevěsty. No a tam se odehrál ten svadební obřad a pak ještě brácha mě požádal, jestli by sem nemohl zajet s jedním strejdou ještě pro jednoho hosta. Posadil vedle mě do auta pána, tak asi 45 roku, začali jsme se bavit. On mluvil takovou zvláštní, takový speciální dialekt měl, protože říkám, no to je nějaký kříženec tohleto. No a povídali jsme si o vojně, o holkách a tak a on říkal, já ani nevěděl, že Petr má bráchu. Já pám, no jo, my jsme takový bráchové, no a jeli jsme a když jsme se vrátili, tak brácha říká, pak ještě budu potřebovat zajet do Pardubic na poštu pro jednu tetu, já pám dobrý, pak řekni, no a mezi tím jsem se zakoukal do jedny holčiny tam. Líbila se mě taková mladíčka to, a jako jsem ani neuvažoval, že z začátku, že by něco, že by se mi nějako chtěl to, ale pěkně jsme si popovídali a seděli jsme takhle a přišel ten strýc, s kterým jsem byl pro toho hosta svadebního a říká, Kajo, tej holky se nedotýkajše, tej holky, to je moje dcůrka Krišu. Já na něj koukám, říkám, no, Jány, já se tady s ní bavím, no a tím vlastně jsem se seznámil nejdřív s Tchánem a potom s Kristýnkou, no.
2: A tak jsme si povídali, v životě by mě nenapadlo, že to je moje životní láska nebo životní osud, protože už jsme se o tom bavili, jako já jsem nebyla takové, že mě padlo do oka v tu chvíli, když u něj to bylo opačně, u něj to bylo tak, já jsem to brala jako prostě, no tak kamarád, že jo, a ještě jsem si říkala, tak holka z vesnice, kluk z města, no tak to asi těžko, že by si jako něco začal, že jo, jenže...
0: No tak už to ale uvažovala trochu.
2: Ne, tak jako jsem to brala tak jako normálně kamaráda, že jo, a vlastně, když pak svatba končila, tak se mě zeptal, jestli druhý den se může přijet na návštěvu, jo, no tak jsem řekla, že jo, tak jak přijede, a to jsem si říkala, no tak buď přijede, nebo nepřijede, ouvej, přijela motorka, přijel kluk z Pardubic, no a už jsem se i já zakoukala, protože jsem zjistila, že vlastně nejsem mu tak nějak lhostejná, jako třeba by se mohlo zdát, no a tak vlastně ten vztah jako začal tím pádem, jako jo, že už jsme tak začali jako spolu jako randit v podstatě, během asi ani ne půl roku jsme si koupili společně auto, starou tisícovku, jo, po půl roce ani nemožná, manžel prodal motorku, já jsem měla něco našetřit, no rodiče, co mě šetřili, takže jsme dodali, ještě se rodiče zrobili, že prostě do auta, ty peníze, že mě šetří takhle jako do života, takový mládí, nedala jsem si to vymluvit, tak jsme si koupili starou tisícovku, manžel jako automechanik, tak to všechno dal do pořádku, novej lak, no krásný auto jsme měli. Takže vlastně jsme za svobodná, už ten vztah takový se upevnil, už jsem mu věřila, tak já nevím ani, třeba by to nemuselo vyjít, že jo, ale věřila jsem tomu, že vyjde, protože byl takový jako pozorný.

0: Byl takovej hodnej, takovej jako střícný, jo. Když to třeba člověk taky měl spousty kamarádů, chodili jsme na zábavy, ty kluci byli takový, dali si pár piv a prostě už o tu holku neměli zájem ani, no prostě bylo to úplně něco jiného. Pak jsme jeli na dovolenou společně, tadyhle k holicům, no prostě to bylo takový fakt moc hezky, jako jo, no a jenomže ještě jsem netušila, co se vlastně stalo na ty svatbě, to jsem si dozvěděla až potom, když jsme se vzali, že vlastně manžel se s tím svým jakoby bráchou vsadil, už když začal o mě mít zájem, tak se s ním vsadil, že do roka si mě vezme.
1: Karle, vy jste takový jako Nostradamus, nebo co? Vy uvidíte holku a hned se vsázíte?
0: Já to nevěděla, ale jako v žádném případě. Já jsem se to dozvěděla až po naší svatbě, že tohleto oni spolu o flašku rumu se vsadili.
2: Tu sázku s Petrem Karel nakonec prohrál. Ale jen o jeden jediný měsíc. Ovšem, komu z nich by to vadilo, když se zrodila láska, která vydržela víc než půl století.
3: Zkrátka jsem se do ní zakoukal na té svatbě a přeskočila jiskra, asi tak silná, že jsem toužil potom si ji vzít a žít s ní, nebo tak. Protože jsem v tu dobu, když já jsem přišel z vojny, tak to byl normální věk, 21, 22 roků u kluku, že se ženili a děvčata se už v 18 vdávali.
4: Já mám pocit, ale že tenhle silný cit asi málo kdo na začátku třeba má, že by dokázal říct, že ta jiskra byla tak silná, že už jsem věděl, že si ji vezmu, že bude moje, že ji chci. Co se jako v člověku v tu chvíli odehrává, jak ty emoce působí, jak to prožívá?
3: Nevím, já si myslím, že to bylo jako droga. No. Zkrátka něco mě to jako tadyhle ve vnitřku říkalo, že to je to správný, hezká, hodná holka, nepolíbená. Říkám, dítě bylo v tu dobu, když jsem se s ní seznámil, 17. No, a vzali jsme se, bylo i 18 a já nevím, v srpnu jí bylo 18 a v říjnu jsme se brali. No.
4: Dokázal byste popsat, co vás na ní, na Kristýně, tehdy oslovilo nejvíc, ať už co se týká vizáže, vlastností nebo to, o čem mluvila?
3: No asi ty její vlastnosti, byla hrozně skromná, milá, tichá. A pak vlastně, když už jsme spolu začali chodit, tak vlastně jsem zjistil, jak je pracovitá, co všechno musela prožít, aby když se sem nastěhovali z toho Polska, že to neměla vůbec jednoduchý, protože ve 13 letech se přistěhovala z jiný země, i když ty jazyky jsou podobné, ale přeci jenom to bylo pro ní hrozně složitý. No a já nevím, no. Všechno bylo takový hezký, že... A je to hezký do teďka. No.
0: A musím říct, že teda jako jsem moc ráda, protože já budu brečet, ale protože ten vztah nám spousta lidí závidí, i naše děti, protože ty dneska všichni žijou úplně jinak. Že jo?
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Mít tě rád, to je zrád a to je kvést, sobě sám jen hlavu plést, kdo ví čím.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Jak kdysi napsal Erich Maria Remarque. Láska, to je někdo, s kým chceme zestárnout.
2: Tak to svůj vztah cítili už na začátku, když se poznali Karel a Kristýna Hendrichovi, kteří přednedávnem oslavili svou zlatou svatbu. Ale přáli jejich lásce také rodiče.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Tatínek byl rád, protože vlastně Káju jako vlastně na ty svatby poznal jako hodnýho kluka, jako jo. Takže jako neměli vůči němu vůbec žádný jako nějaký výhrady, akorát manžel říkal ještě potom až, jo, tak říká, no, když v práci mě říkali, když budeš schánět holku, tak jdi mě na vesnici a s největšíma vratama. Tam je největší bohatství, ale jsme byli chudí, my jsme sice měli velký vrata, ale za vratama nic, jo, protože vlastně my jsme se přistěhovali a tatínek, on takhle, on během války jako 16 lety, 17 letech z východního Slovenska se dostal až do Polska, prostě tulák, takový jako přes válku, jo. A shodou okolností se pak seznámil s mojí maminkou tam, která byla taky z toho východního Slovenska, kde můj dědeček byl Polák a na tom východním Slovensku, jakož tam ta fronta probíhala jako intenzivně, takže ty vesnice byly zdemolovány, takže jim stát potom po konci války tak jim nabídli osídlování buď český tady strany, anebo do Polska. No a jeho dědu to táhlo jako do Polska, v tu dobu mi mámě bylo 14 roku, byla z 5 dětí nejstarší, že jo, takže se nastěhovala do Polska. Nevím, jakým osudem teda prostě se tam potkali, ani jsem to, tak nějak dvakrát jsme se o tom nebavili, ale pak, když se vzali, tak, nebo ještě než se vzali, tak přišli na to, že byli ze sousední vesnice, takže oni se znali i vlastně z té doby. Jako. A proto můj tatínek mluvil takovou tou hatmatělštinou, protože on mluvil slovensky, polsky a ještě česky. Jako. No, maminka ta byla taková spíš domácí typ. Jako.
4: A potom tedy, když jste doma oznámila, mám kluka, mám Karla, tak maminka si měla radost, ne? Že jste se vlastně trošku tak jako zabydlela v tomhle prostředí a že si tu vlastně budujete nový život.
3: Ale jo, oni byli rádi. A ještě řeknu takovou perličku ohledně toho, jak jsme se brali. My jsme byli, manžel měl sestru v Pardubicích vdanou, takže jsme tak chodili k ním, do kina, do vinárny a tak. A jednou jsme šli kolem večer, já nevím, možná, že jsme šli z kina, že jsme šli kolem obchodu pana Lejhance v tu dobu, nevím, jestli teďka ještě má obchod se zlatnictvím, a teď tam byly ty prstinky vystaveny různě, snubní a normální, a to, a on mě říká, a co říkáš tomu, kdyby jsme se vzali? Takhle mě vlastně požádal o ruku, jo? To je neskutečný.
4: To byla síla okamžiku, nebo jste si to chystal, Karle?
5: Já jsem si to nějako tak musel chystat, protože měl jsem ji rád, chtěl jsem si ji vzít a teďka jsem nechtěl zase tu sásku jako prohrát. Ale ne, o tu flašku rumu nešlo, ale ono to potom se všechno zdrželo na těch úřadech, než se vytiskly oznámení a takové, a to byl celý vlastně ten měsíc a půl, o který jsme to nestihli, no. No a ještě, jak jste se ptal na to, co říkali tomu rodiče, moji rodiče nebyli, jako táta, ten jako tomu to bylo jedno. Ten říká, jo, holka hodná, hezká, jo, když se ti Karel líbí, tak se ožeň, nebo to. Ale moje máma měla úplně jiný představy asi, zřejmě. Protože i takhle mě, nechtěl jsem jako Kristýnku ranit v tu dobu, abych jí takovýhle věci říkal, ale třeba mě říkala, teď se podívej, kde bydlej, nebo takový, a teď ona nemá ani školu udělanou žádnou, já říkám, no a ty se tomu divíš, když se tadyhle ve 13. přestěhovala, co mohla tady dokázat, aby se dostala na nějakou školu, a no, protože neměla ani jako žádný jako výuční obor. V 15 letech holka chuděra nastoupila a pracovala už od 15 roku, no. Ale mě to nevadilo.
1: Lásce se člověk neubrání. A tak 20. října 1973 byla veselka.
2: Svatebčané se měli sjíždět do domu rodičů nevěsty, jenže ti týden před obřadem odjeli naplánovanou cestu na Slovensko. Snoubenci tak zůstali na všechny přípravy sami, bez rodičů.
5: Svatba jako taková, ta se nám jako vnitřně se nám líbila, ale jako tohleto všechno okolo, to bylo takový krutý. No.
4: To byl takový očistec?
3: Skoro jo, protože vlastně celý týden pršelo, a tak jsme doufali, že na ten svatební den vlastně to počasí se vyčasí a ono pršelo zrovna tak, jako jo.
4: Takže... Ale... Říká se, že vám prošlo štěstí?
3: Asi jo, teď dneska vidím, že ale v tu dobu to tak nevypadalo.
4: Byly nějaké rituály, které zas dnes už nejsou, nebo mladí na ně tolik nemyslí, a vy jste je v té době dodrželi, měli, rodiče chtěli, vy jste je chtěli. Co bylo takové to nutné, pevné na té vaší svatbě?
3: No tak já nevím, bylo to takové, že nevěsta musí mít 3 věci půjčeny, takže jsem měla závoj, rukavičky, a já nevím, jestli kapesník nebo něco takový obyčejný věci jsem měla. To bylo takové jako, no dřív se to tak tradovalo, já nevím. A v podstatě, jinak já nevím, že třeba se stavila brána den před svatbou, jsme tady nám kamarádi postavili bránu, přišla parta, že jo, sem, takže se tady chlebičky, pivo, kořálka, pohoštění se dělalo. A jestli se to dělá dneska, to nevím, ale jako vím, že brány se staví, jako, ale jestli to jenom je jako v době, když ten ženík přijede pro tu nevěstu a odvede se jí, a místo vlastně toho pohoštění před tou svatbou, jak tady přijdou ty kamarádi, tak dneska se vlastně to obrátilo v to, že se loučí se svobodou, třeba každý zvlášť. No a takový ty zátahy, že jo, že se řezalo pilou, dávala se koule na nohu, unášela se nevěsta, že jo.
4: Unesli vás?
3: Ano, unesli mě. Unesli a ženík. Ale je to hloupý, protože tím, jako já bych řekla, že tím upadne potom ta zábava, protože odvezou nevěstu, ženík musí schánit, kde je, že jo, s ním odjedou další kamarádi, a už se ta svatba jakoby narušila, no.
5: No, u nás hlavní rituál asi byl ten, že jsme měli odání na úřadě a potom ještě v kostele, protože rodiče Kristýnky byli oba dva věřící a děda si s babičkou přáli, že by jsme měli do kostela. Tak já měl jedinou kliku, že jako dítě jsem byl křtěný, tak v Dašicích na farním úřadě, nebo jak se to jmenuje, tak tam v matrikách, ty v tom měli pořádek, tam našli, že jsem byl to, a vystavili mě jako ten křestní list, a táta měl problém, protože já jsem za ním a přišel, že půjdeme do kostela, a on říká, no, já to pro tebe korlu dělám, protože seš můj kluk a máš svatbu jednu. A on byl nějak tím, že byl na funkci nějakého mistra nebo to v tom Prakoděvu, tak musel být v partaji. A tam se do něj potom obulí, jak to, že on jako partajník dovolil svýmu synovi, aby měl svatbu v kostele. Tak takovýhle ty byli, no, ale on to mávnutím ruky přešel.
4: Co vám hráli za skladbu při obřadu, nebo máte nějakou písničku spojenou se svatbou?
5: No, Čajkovského klavírní koncert bémol, nebo myslím, že to je bémol, nebo to, ne, nevím. Čajkovského, to se hraje běžně, tak oni to budou vědět asi, lidi, kteří to budou poslouchat, jestli to budou poslouchat, no.
4: A když to dnes slyšíte, třeba tuhle skladbu, zjehnete u toho?
5: Určitě, určitě. No.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ve Zlaté lásce posloucháte další příběh o lásce mezi lidmi, kteří jsou svoji už více než 50 let.
2: Na podzim roku 1973 začal Kristýně a Karlovi nový život. Nejen tím, že už oba nesli stejné příjmení Hendrichovi, ale museli se také o sebe sami začít starat.
3: Manžel dělal v ČSAD Hradišti vlastně, jako v údržbě, a my jsme z toho podniku dostali garzonku. Já to do poslední chvíle nevěděla, až když vlastně byli i z práce tady jako pozvaný chlapi, a ten jeden mě přines takový stříbrný jako desky.
2: Celá rozechvělá a se slzami v očích četla.
1: Manželé Hendrichovi, přijměte blahopřání k vašemu sňatku a pozornost od vedení závodu, přidělení bytu. Ředitel Razítko, podpis.
3: No není to, no je to pohádka, ne?
4: To není možné.
3: Protože já jsem si pak říkala, když jsme se brali, tak jsem říkala, Ježíš, kde budeme bydlet? A tak já jsem říkala, no snad nějak dopadne, že třeba ve městě si něco, já nevím, spodní nějakou podnikovou, nějaký podnikový byt nebo něco, jo. No ale to, že jsme to dostali, vlastně jako ten svatební dar z toho podniku, o ty svatbě, no to mě brečela jak želva, nevěřila jsem tomu. No takže to se taky takhle, to je další štístko, když to tak vemu, že jo. První, co bylo, tak jsme sehnali koberec a televizi a tam jsme měli prostě naše doupě. A na spaní vždycky jsme chodili ke tchýni a tcháno, jako jinak celý den jsme pobývali tam. Pak já se sehnal nábytek, no takže jsme tam začali jako přebejvat. No a po roce se nám narodila dcera Šárka, který je dneska 49 let. No a z té garzonky jsme se hrozně těžko dostávali, protože to byla opravdu malá garzonka, kde nebyla ani kuchyňka, to byla jedna místnost, koupelna, chodbička malá, a prostě lidi z větších bytů neměli o to zájem, že jo, protože každý chtěl aspoň ta kuchyňka, aby byla, a malý pokojíček, že jo.
0: Zlatá láska.
2: Když byla na cestě už druhá dcera Lucie, podařilo se jim získat větší byt, který později, jak děti rostly a potřebovali více prostoru, vyměnili za vlastnoručně postavený dům v Luži. Jeho dokončení jim trvalo 15 let, ale byli tam šťastní.
1: Děti už dnes mají vlastní potomky. A Kristýna s Karlem si proto postavili další malý a útulný domek v Břehách u Přelouče. A my jsme si řekli, že jim tam něco chybí.
2: A tak jsme jim jako poděkování za jejich psaný osudový příběh poslali po Patrikovi dárek.
3: Pane, no tak to moc krát děkujeme, to jsme vůbec netušili, že až tak daleko dojdem. To moc děkujeme.
5: Taky moc děkujeme, ani jsme si to nezazlovili třeba.
6: No ještě nevíte, o co jde. To překvapení, které jsme přivezli a které vám tímto předávám, a děkujeme moc za to, že jsme si mohli poslechnout i váš příběh a vlastně odměnit vás, taky nachystán uvnitř v kuchyni.
3: A tak to bude. No kávovár. No
5: to snad není teda pravda.
3: No tak to moc děkujeme.
5: A rádio.
6: Digitální.
5: Digitální DAB. No.
3: No, tak to teda.
5: Tak děkujeme, to je úžasný tohleto. Moc děkujeme.
3: To bude mít hezkou vzpomínku.
6: No. Vy si to zasloužíte.
3: Ale no, tak já myslím, že spousta lidí si to zaslouží. A třeba se nechtějí ani přihlásit, nebo prostě jako ostýchají se. Takže jako si myslím, že nejsme jediný.
6: Myslím, že když můžeme dát tento dárek, aspoň takto vám poděkovat, tak je to jen miliontina z toho, co vy si vzájemně dáváte po celá ta léta, těch 50 let spolu. A zasloužíte si to, abyste pak takové příjemné další chvilky mohli trávit společně, no, třeba u kávy, vyprávět si a vzpomínat na to, co jste v životě prožili.
3: To budeme vzpomínat na paní Carmen a manžela jejího. Až moc děkujeme.
5: Na rádio Pardubický rozhlas. Určitě.
3: A to posloucháme každý den, to máme puštěný.
5: 101 metrů naladěných. A... No. Tak jo, tak děkujeme moc, bylo to úžasný.
1: Opravdu nemáte za co.
2: Myslím, že pro všechny posluchače je tento krásný životní příběh Kristýny a Karla Hendrichových inspirací a pohlazením po duši.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Ještě chci říct, jak jsme vlastně k sobě osudově. Co se nám přihodilo? My jsme, já nevím, asi měsíc po svatbě, to bylo? To je jedno. Jeli jsme takhle k rodičům na návštěvu a my jsme dostali jako svatebním dárem takovou vysokou vázu, tak já jsem si chtěla do ní nalámat někde u silnice, tedy jak se jde na Živanice, tak tam byl takový jako potok a tam byly doutníky. Já říkám, Kájo, zastav, nalámem ty doutníky do ty vázy. A seběhli jsme takhle ze strany, dneska jsou tam svodidla, dřív tam nebyli, tak jsme seběhli dolů, nalámali jsme ty doutníky, přijedeme k našim na návštěvu a já takhle, a ty říkám, hele, já nemám prstýnek. Já jsem ho musela někde ztratit. Tak jsme prohledali u našich, jestli jsem někde třeba mě tam nespát. Jeli jsme domů, tam nic. Tak říkáme, no jedině, co je tak tam v té trávě, jak jsme ty doutníky. Jak jsem, protože takhle, já jsem ještě, jak jsme si běhali z ty stránky, tak já jsem brkla a spadla. A říkám, tak jedině tam, že mě ten prstínek z ty ruky sjel. No tak jsme se ještě vrátili, šli jsme to tam prohledávat, za boha ne. Šli jsme do práce druhý den. Vrátili jsme se na to místo hnedka z práce, prolezli jsme tam tu trávu, prostě snad 2 hodiny jsme tam šmajdali a říkám, tak je po prstínku, že jo, no, dově si tady jsme ho třeba to. A já říkám, víš co, vem svůj, ještě ho nosil v tu dobu, vem svůj a takhle ho polož na tu trávu, aby jsme viděli, jak vůbec jako v té trávě by ten prstínek vypadal a on byl mezi náma, ten můj spadlej ztracený. Představte si.
5: Ne.
3: Jo, normálně jsme se ohejbali, že ten prstinek dáme jeho na, do ty trávy a teď koukáme a ten prstinek byl mezi náma. No to je neskutečný. Já říkám, no to bylo osudový vlastně. Tak jsme se rozbrečili tam oba dva, no prostě jsme se objali, když se to tak veme a říkali jsme si souzení, jo.
6: To bylo nějaký znamení, ne?
5: Asi jo, mně to taky tak připadá, protože ta trpěla celou noc, nebo ty 2 dny, jestli se vůbec ten prstýnek najde, nebo kde je, protože se říkalo, když tadyhle se krátce po svatbě ztratí prstýnek, že to manželství, že se jako nedopadne dobře, že se rozejdou, no když tohleto, když si na to vzpomeneme takhle, tak si pobrečíme. Normálně. No, tak je to takový osudový, no, jak říká manželka.
3: No tohle bylo určitě osudový, protože jsme předtím prošlapali, tam se tu trávu tak zdupali, druhý den vlastně to sami, že v podstatě by se dalo říct, že se tam nemůže nic najít. No až pak z toho zoufalství, já říkám, sundej si ten prstínek a dej ho na trávu, aby jsme viděli, jak to asi vypadá. A teď se schejbnul a já s ním a ten prstínek byl mezi námi a ten můj ztracený. Takže nepochopitelný.
6: To je ten prstínek, přitáh ten druhý. On ho přitahoval, aby vaše pozornost přitáh, aby vy jste mohli zůstat spolu.
3: To byl ten osud. To byl ten osud vlastně. Jo, jako. Je to hezky, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Kristýně a Karlu Hendrichovým, kteří jsou spolu už 50 let. Jejich láska je čistá a život jim nadělil krásné chvíle.
2: My bychom teď rádi zjistili, jak se znají, jestli dokážou odhadnout reakce toho druhého a zda si pamatují svoji historii stejně.
1: Je tu manželský test Patrika Rozehnala. Manželé dostali stejné otázky, ale každý zvlášť. Neslyšeli odpovědi toho druhého. Teprve teď si je poslechneme dohromady.
3: Kristýno, kdybyste měla celý den jenom pro sebe, jak byste ho vyplnila? Co byste dělala, po čem byste toužila si dělat tak sama?
4: Já když jsem sama, tak buď si čtu, anebo dělám kolem zahrádky.
5: No já si myslím, že by asi většinu neprouklízela. Pochybuju o tom, že kdyby jsem odjel takhle, takže by si vzala knížku a prolenošila by to s knížkou.
3: Byla by schopná nevěry?
5: Já si myslím, že ne.
3: Tak aspoň otočí se někdy za pěkným chlapem?
4: Tak to mě ani nenapadlo. Opravdu ne? Nikdy?
5: Tak je to možný, že se podívá, nebo to, jako já se rád podívám za hezkou holkou nebo ženskou.
3: Kolik máte párů bod?
4: Asi 8.
3: Kolik má párů bod? Máte přehled?
5: 7-8 párů. No.
3: Výborně. Kolik měří?
5: Já si myslím, že už mě přerostla přes hlavu. Ne. Ale takhle, já mám asi 1,72 m nebo 3 a tak asi jsme tak stejně vysoký. Možná, že má o centimetr míň.
3: Kolik měříte?
4: 173.
3: Co nejraději kupujete?
4: Oblečení. Já tomu říkám bluzíčky a tak dále.
5: Ty žensky to potřebují, když se chtějí líbit v každém věku.
3: No i vám.
5: A samozřejmě, že se chce líbit i mě.
3: A vy se jí chcete taky líbit?
5: No tak na mě už nezáleží.
3: Jeho oblíbený nápoj?
4: Pivo a rum.
3: Váš oblíbený nápoj?
5: Pivo a rum.
3: Jak se holíte?
5: Elektrikou.
3: Jak se holí?
4: Elektrickým strojkem. A když jsme chodívali do práce, tak denodenně. A teďka občas, no.
3: Váš oblíbený sport?
5: No, fotbal v televizi.
3: A pro sebe?
5: No, cyklistika takhle, jako rekreační cyklistika, no.
3: Jeho oblíbený sport?
4: Já bych řekla, že kolo, no a gaučink.
3: Kdo víc chrápe?
4: No já, prej já.
3: Kdo víc chrápe?
5: Určitě on.
3: Proč to říkáte tak potichu?
5: Protože i když chrápe, tak ji nahrávám. Někdy.
4: A pustil mě to, podaj říká, hele, je otevřený v okno. Ještě, že nemáme žádný sousedí u ty strany, co máme ložnici, protože to by bylo hrozný prej.
3: Jak si vzájemně něžně říkáte?
4: Já mu říkám Kájo a on mě Kristýnko.
5: No a mě říká Kájo, já ji říkám Kristýnko.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
5: Ani jeden asi.
3: Pobasteřvali, jo?
5: Ne. Jste byli potichu.
3: Jste museli.
5: No tak možná, že to... To vygradovalo kvůli tomuhle, že jsme bydleli s rodičema ten první měsíc po svatbě, no a neměl jsem potřebu a asi taky ne.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
4: To já nevím, no. Já si myslím, že spontánnost je taková oboustranná, jako. Neřvem u toho, takhle to řeknu. Prožíváme to v klidu. Jenom v takových těch svých intimních chvílkách.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Láska je krásná v každém věku. A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po 50 letech u Kristýny a Karla Hendrichových? Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jak se milovat i v pozdním věku?
3: Kdy jste o manžela třeba měla největší strach v životě?
4: No, tak abych vám řekla pravdu, tak není to tak dlouho, protože má rodi se srdíčkem, jakože mu vynechává fibrilaci jako fibrilaci síní, a tak mu vlastně navrhli, že má přijít do nemocnice a že mu vlastně to srdíčko jakoby zastavěj a zase nahoděj a mělo by to být dobrý. No tak to byl nejhorší můj okamžik, vlastně ten strach, ta starost o něj, protože člověk neví, náhoda je, jak se říká, blbeč, jo. No takže to byl můj ten nejhorší okamžik teda v životě.
3: Kdy jste se naopak vy, Karle, bál o Kristýnu?
5: No, pokaždý, když měla jít rodit. Samozřejmě, protože to je dost nebezpečný takovej asi v tom životě. Já nevím, člověk má strach o ní. Pořád mám o ní strach. Vždyť to k tomu patří, ne? K tomu manželství. Aby se jeden bál o druhýho.
4: Ale jinak jako můžu říct pohodě. Zatím musím zaťukat, že jako ten život, když by šel takhle dál a ještě dlouho vydržel, aspoň chvíli, další chvíli, takže bychom byli rádi. No.
3: Co vás dnes nejvíc v tom vztahu tmelí k sobě? Co je takým tím tmelícím prvkem, nebo u čeho jste rádi vy dva spolu?
4: No tak jako celkově trávíme společný čas. Prostě když jdeme i na to pivko, jdeme, chodíme společně, vejlety děláme společně, my prostě jsme taková, naše děti říkají, že jsme nerozlučná dvojka.
3: Jak moc je v tomhle věku ještě důležitý ten tělesný kontakt, to, že jste spolu, že se chytnete za ruce, že se obejmete?
4: No, i stává se to, jo, obejmeme se, přitulíme se, klasika jako za mladá. Taky jsme si nedokázali představit, kolikrát jsme říkali, jak ty naše rodiče, jak žijou, jako v tom, jak, nebo jak žili v tom věku. Člověk si to nedokázal představit, ale pro nás se, říkám, pro nás se nezměnilo v podstatě nic, jako.
5: Tak, je to furt krásný.
4: Je to furt krásný, jako zatím, jo, no, tak nemůžeme si stěžovat, no.
3: Karle, je Kristýnka pořád krásná a hledíte na ní jak na obrázek?
5: Určitě, moc se mě líbí. No, opravdu, já si nedělám legraci, ale já jsem rád za ní, jakou jí mám takhle. Je moc pěkná, přitažlivá, furt je pro mě přitažlivá.
3: Co pro vás, Karel?
4: No, je to pořád stejný takový ten romantik a můžu říct, že jede na nákup a jednou teď mě přiveze kytičku. Puget, třeba tyhle ty žlutý, co mám, tak mě koupí, a to mě koupí třeba, jak vidíš, že tyhle už povadají. Jede do Přelouče a přijede s kytičkou. Aniž bychom něco slavili, nebo prostě něco měli, nebo za to se nikdy nestyděl. No.
3: Jak byste tu svoji lásku, kdybyste to měli shrnout, tu celoživotní, pojmenovali?
4: Je to skvělý, je to nádherná láska. Já vím, že třeba, když to člověk řekne a uslyší to někdo, já nevím, i z našich známých, nebo z dětí, nebo to řekne, že babička přehání, ale je to skutečně tak, prostě. My jsme rádi, že jsme spolu a snad ještě nějakou dobu budeme. Jako? Kolikrát můžu říct, že si takhle třeba manžel ten lehne a spí a já třeba ještě nezaberu, tak říkám, pane Bože, ať ještě nějakou dobu si hezky užijeme toho života, takového. Já, když to tak řeknu, bezstarostný, jo, protože děti máme hodný, mají práci, snažej se, o nás se starají, takže jako my nemůžeme říct křivýho slova ani vůči dětem, ani vůči vlastně vnoučatům. No bylo to hezky, bylo to hezky.
3: Jak byste tu vaši lásku pojmenoval vy, Karle?
5: Já říkám báječná láska. Báječný život. No, co se k tomu dá víc říct?
3: No, za co byste jí poděkoval?
5: No, já bych jí poděkoval za všechno, i když nás to nikdy tohleto, jako nedokázal jsem nikdy ani takhle často říct, jako že jí miluju a tohleto by se mi chtěl říct, že to jí dlužím. No, ale mám ji rád furt. To je asi všechno, já to nedokážu jako nějako vybásnit.

0: Kristýna a Karel Hendrichovi vsadili na lásku. Dali jí všechno. A život jim to bohatě vrátil. Dobře vědí, že láska je to, co nás činí šťastnými. Láska k nám samotným a láska k druhým.
1: Tomáš Garrigue Masaryk kdysi řekl: veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku nemůže pominout léty ani smrtí.
0: Užívejte lásky v každém věku. Nezapomínejte na sebe ani na toho druhého. Chovejte si lásku jako nejcennější poklad. Jen tak bude zářit, těšit a hřát. Bude věčná.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. Firma LB Minerals dostala k plánované těžbě živce u Borovan na Českobudějovicku souhlasné stanovisko v procesu EIA. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Firma LB Minerals bude pokračovat v přípravách na těžbu živce u Borovan na Českobudějovicku. V procesu EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí, dostala od Jihočeského kraje souhlasné stanovisko. Odpůrci budou proti projektu dál bojovat.
2: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce nebo i pro děti, které chodí do školy.
3: Říká Zdeněk Struska, iniciátor petice, kterou podepsalo víc než 3300 lidí.
2: Nákladní auta by z tohohle lomu jezdila denodenně dalších 20 až 30 let.
3: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat v projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
1: Správa železnic spustila na dalším úseku evropský zabezpečovací systém ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi pražskými Vysočany a středočeskými Milovicemi. Za zabezpečení 42 kilometrů trati správa železnic zaplatila 300 milionů korun. Dosud na trati žádný vlakový zabezpečovač nebyl a vlaky kvůli tomu mohly jet maximálně 100 kilometrů za hodinu. S ETCS teď můžou zrychlit až na 160 kilometrů za hodinu. Popisuje výhody Petr Kolář ze správy železnic.
4: Je to zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby a samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové. Sport.
1: Do fotbalového Slovácka přichází ofenzivní hráč Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista míří do Uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 probíhají práce na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je kvůli tomu uzavřený. A na silnici 6 dejte pozor u Bílence na Lounsku. Osobní auto tam havarovalo do stromu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna, léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

byly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že její vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky. Dvakrát pak pod Drohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodák. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Ana brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. Telefon 224-628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal.

0: Jídlo. Příbor. Ručník. Denní styk s muži. Rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. Tejná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod, račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní, bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Ana byla po celou vojnu věrná.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Miloslav Šimek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské služby. A že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Vimr, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
3: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl bys si začít o té vojně vyprávět ty, protože co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
4: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u Holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaký písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
5: A... Znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
4: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně-dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali. A tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný. Nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci. A tak jsme se dohodli. No a když jsme se představili, on říká, já jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
3: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
4: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou vlastně.
5: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním ne, no tak jo. On tam docházel se na ně dívat.
4: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
3: Jsem vymyslel za chvíli, jsem to měl. Jsem zakopl o něco a nazval jsem soubor Voj.
4: Voj, no.
3: Oni si to potom... vojenské jeviště, to nemá nic společného.
4: Oni si potom to pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
3: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys se měl přiznat, jak ty jsi třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Hmm. Víš, takhle, no, teďka
4: špatně,
3: mluv.
4: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
3: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkal, vemte si ještě nějaký, dával nám merunkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. A říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě dál. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
4: Zpívat, ne?
3: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
4: Já musím říct, že Šimek se tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna, teď to bude jinak všecko. A on říkal, no, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. Zůstal jsem u toho do dneška.
3: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
4: Co děláš, legraci, nebo ještě? Myslí to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo?

0: Co ty by si řekl přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, být dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no, píšťalky návojní, jsou žlutý.
1: Ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám být dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést, tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... Ne, zrovna byl žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No ale teďka chci, co?
2: Areál.
1: Areál zdraví, no. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono, od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta, nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš, a my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu, jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a... Po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějaký jako pečlivej a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, a on říkal to, hele, nic se neboj, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup, a já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo. Jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval. A druhý den to začalo jako, vězňové, pozor! Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed! Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, Vojín Černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste Vojín Černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste Vojín Černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. A on to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste Vojín Lelkeš nebo Černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, Ne, já jsem vymr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takového čtyřicátníka nebo pětačtyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď? Ne.
3: Ještě dvě hodiny.

0: questo qui.
1: My jsme měli, jestli si Slávku pamatuješ, takovýho promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojin Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru. A samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty. No prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako už jako to řekl dobře, pohov, a teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. Říkal: poslechněte Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem se salutující se rukou řekl: zašívám se tady.
2: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali: to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotový. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovýma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadového vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ti zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos, tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a... A stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér... Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tam s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadalo, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couva, jo, nadsouvali zase.
0: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
2: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
0: stop, prosím vás, pane Vimr.
2: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
0: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
2: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A, tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči, a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru... Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo, oni to neobraceli, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
0: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
2: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle, a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal, stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem... Tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že se mi nějak přilepil k hlavě. Nebo tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to musel vracet. Tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... No, do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl jsem ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když jde o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení. Jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do Semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj. Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý
4: a
3: večer.
4: Záležák, řidič spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petřík, Geník, Jiřík, Vašík s Kazimírkem. Razítko na zadečku mají i

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned na poprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovým nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě míň než jindy. Pojďte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl velitel roty, jako chvilku koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten Klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém, či spíš se skřípěním zubu?
1: No, tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takovou, na takový moment. My jsme cvičili pořadový, a on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, boh, pravo, bok, to je pozor, jak to, a takhle, takhle to dá, nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi druhý, a jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel roty, otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, to bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Hergo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zase, nebo já. Jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl, jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo. A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl, říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křoji a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel té stráže, zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života, až ty jsi mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže, potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se... No, snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.
4: Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula,

se chodí bez fraků. Už nevím, kde ten činžák stál, zda kousek blíž, anebo dál, než můžu říct. Reflektor si nad

černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko v suterénu mělo křesel jenom pár, jako dlaň velikou scénu, no a za ní malý bar. Divadélko v suterénu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si i dnes večer udělali čas a můžeme strávit dvě klidné hodiny spolu. Venku je letní noc, možná už je po práci, po starostech a třeba si právě teď vaříte čaj, sedíte, odpočíváte a co tak si i začít povídat. Povídat na téma, které v nás budí krásné vzpomínky. Budeme si povídat o dárcích, které se nedaly koupit. O těch, které neměly velkou cenu v penězích, ale měly obrovskou hodnotu pro naše srdce. Někdy stačí ručně napsaný dopis, obrázek od dítěte, stará fotografie nebo jen obyčejné obětí, pomoc ve chvíli, kdy jste ji nejvíce potřebovali. A právě na takové dárky se nezapomíná. Budu moc ráda, když se se mnou o svůj příběh podělíte. Zavolejte mi a řekněte, jaký byl ten nejkrásnější dárek, který jste kdy dostali. Kdo vám ho dal? Proč pro vás tolik znamenal? Máte ho dodnes schovaný nebo vám zůstal především ve vzpomínkách? Těším se na vaše vyprávění, protože právě vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. Místem lidských setkání, vzpomínek a dobrého slova. Jarka Barboříková je s vámi, zůstanu do jedné hodiny. 731 800 900 se mi můžete volat, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po 23. hodině. Některé z nejkrásnějších dárků se nevejdou do výlohy obchodu, ale navždy se usadí v našem srdci. Dnes večer si budeme povídat právě o těch dárcích, které měly největší hodnotu, i když se nedali koupit a zaplatit penězi. Paní Lenka je s námi, volá od Prahy. Zdravím vás. Slyšíme se, Leni? Já vás vidím na lince, nevím, co pak se stalo, mimo éter jsme se slyšeli velmi dobře.
1: Dobrý, už je slyšíte?
0: Skvělé, už jste zpátky. Tak já, povídejte, co máte k tématu.
1: Pro mě byl nejlepší dárek to, když můj 39-letý syn, který mu bude, vystudoval právnickou fakultu a ještě k tomu udělal 5 let střední školy jako stavební, že navrhuje papíry prostě na barák a na takový. To pro mě byl nejlepší dárek svého života.
0: Tak to věřím, že jste byla jako maminka velmi hrdá a že jste musela cítit obrovskou radost. Jak náročná byla ta léta studia i pro vás jako pro rodiče?
1: Jako pro rodiče náročný, protože se to stalo moc peněz. A já jsem na něj byla sama, mě zemřel manžel, takže jsem byla sama, pak jsem se vzala po druhý a teď mě zemřel manžel před 7 měsíci, teda spadl a já jsem volala na záchranku a zjistili, že si zlomil vás, ale oni otáhli ze záchoda jak blbci a přijeli za hodinu a čtvrt. Takže za to jeho doktory. Nedožitý 63 roku.
0: Aha, tak to mě moc mrzí. Leni, jaký vztah máte se synem dnes? Najde si čas asi i přes to velké pracovní vytížení, aby s vámi strávil čas?

0: Este, jako vyštudovala jsem potravinářskou školu a maturitu, takže ho nepovím škole.
1: Dobře. Leni, děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, hezky jste ji otevřela. Krásné téma, největší dárek, který nebyl z obchodu, tak pro vás to bylo vzdělání syna, toho známení, že úspěšně tedy dokončil náročnou školu právničinu. Mějte se dobře, pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná i vy doma schováváte drobnost, která nemá velkou cenu, ale pro vás znamená nebo znamenala celý svět. Zavzpomínejte dnes s námi na nejhezčí dárky, které nebyly z obchodu. Pan Jaroslav z Brna s námi teď bude v noční lince Českého rozhlasu.
1: Už jsou féteru?
0: Ano.
1: Jo, jde, sapra. Tak dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny dobré lidičky. No, není to dlouho. Dostal jsem krásný dárek od mé dcerky. Je to šikovná, hodná holka. A sice bylo to v době, kdy mi nebylo nejlíp, kdy jsem na tom psychicky nebyl moc volně. A ona mi, představte si, poslala tyhle krásné verše.

0: A jestli dovolíte, tak já je přečtu.
1: Určitě.
0: Takže. Tak, jako lyžím sluší sníh, tak se hodí popřát tátovi ve verších. A tak ti přeju hodně zdraví, štěstí. A to všecko, jako každé správné děcko. Bledule už svítí na zelených stráních. Všechno a všichni už pučí a bzučí v ulicích, parcích a tramvajích. A já ti přeju klid a pokoj a všechno, co si přeješ nejvíc. Na nic se nedívej, jen zrubu. Neboj, nejen mince mají vždycky i líc. Neboj, a ozvi se, až budeš chtít. Dnes, zítra nebo za měsíc.
1: Krásné. Já věřím, že ty verše pro vás...
0: A pod to namalovala krásné srdíčko a vedle toho kys s vykřičníkem a ve Vlaďka. Moje dcerka, hodná holka, se jmenuje Vlaďka. Takže ve jako Vlaďka, ale zároveň Viktoria. Jak se vám líbili verše mé holky?
1: Já věřím, že pro vás nejsou jenom kouskem papírku, ale připomínkou toho, že na vás někdo myslí, že vás má ráda. Ano, to jsou přesně ty dárky, o kterých jsem dnes chtěla mluvit. A to je cenný dárek, jaký může rodič od svých dětí dostat verše.
0: Mohu vám říci, Jaruško, že tedy že to bylo pro mě a je stále, když si to přečtu někdy, je to pro mě pohlazení po duši.
1: A Jaroslave, dostal jste někdy něco po rodičích nebo prarodičích, něco, co se ve vaší rodině dědí z generace na generaci? Nějaké fotky, nějaká věc, nějaká památka,
0: jo,
1: hodinky?
0: Fotek mám tady asi v šuflíku, tři alba plné krásných fotek. Táta byl velký fotoamatér z dovolených a z vandru. Dělal fotky a rodinné fotky. Když jsme se o Vánocích třeba slezli, celá rodina naše, od strýce Vlady, bratr táty, od tety Jarky, sestřička táty. Ale já, jestli dovolíte, já bych se ještě rád vrátil k té mé holce, bratře. My jsme se neviděli nějakou dobu. Ona měla svůj život, já měl svůj život. Tak po několika letech, je to dva, tři roky zpátky, najednou zvonek, navštívil mě někdo. A tak jdu otevřít. A ona tam stála, Vlaďka, moje dcera. A přišla mimo jiné i proto, že Boženka, její máma, tedy má bývalá žena, že odešla nahoru do nebička, víte? V 71. Tak mě přišla říct takovou smutnou zprávu. No a od té doby se vydáme a jsme velcí kamarádi. Ona má rodinný domek, má doma psa, čistokrevného labradora, jmenuje se František. Má dávanému na 10 roků a je jak štěně. Má krásné štěnici pohyby. Vždycky, když přijdu, tak mě oblíže celou hlavu kolem dokola. Je strašně legrační. A dobře vadí. Vždycky udělá něco dobrýho. Tak je mi tam dobře u ní.
1: To věřím. Takže vy jste k sobě našli po letech zase cestu, ano. Takže jste překonali nějaké to období, ano. Kdy se lidé vzdálí a...
0: Ano, jsme,
1: To je dobře, že se to podařilo
0: obnovit. Dobrý kamarádi, ano.
1: Já myslím, že pro rodiče je setkání s dítětem vždycky něco výjimečného bez ohledu na to, kolik času uplynulo.
0: Ano, je to tak.
1: Tak to je dobře, že teď se máte, tak se opatrujte vzájemně, moc ji o nás pozdravujte.
0: Děkuji.
1: Že opravdu oceňujeme to, jak se dala práci s tím, že vám dala takový nádherný dárek od srdce. To jsou dárky, které mají velkou hodnotu. Děkujeme, že jste nám o tom povídal, Jaroslave. Těším se, až zavoláte příště.
0: Já děkuji vám za prostor a zdravím vás a všechny lidičky a přeji všem dobrou mysl, dobré zdraví a všem dobrou noc.
1: Jsou dárky, které časem zmizí, pak jsou takové, na které nezapomeneme celý život. Právě o těch druhých je dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě

0: Kolikrát největší radost nepřinese to nejdražší, ale to, co někdo daroval od srdce. Jaký byl váš nejhezčí dárek, který se nedal koupit? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pan Michal píše na web. V minulém týdnu jsem docházel do RS centra na infuze. Paní sestry se chovaly tak mile, jako bych měl do roka a do dne zemřít. Za starostlivou péči jsem jim věnoval knihu ze své tvorby. Byly nadšené. Dárek, který má pro mě vysokou lidskou hodnotu, je třeba obyčejný ručně psaný dopis. Je-li psán od srdce. Za poslední rok jsem jich poslal na 10. Dostal jsem jeden. Je obtížné nalézt romantické kamarádky, které by měly zájem o dlouhodobou a konzistentní písemnou korespondenci. Přesto ten pocit, když dostanete dopis od toho, u koho si třeba jenom namlouváte, že vás má rád, je k nezaplacení. Paní Lída z Moravy. Krásný večer všem. Můj nejhezčí dárek, který jsem dostala, byl 3měsíční pejsek Bertík. Byl nechtěný, protože jeho slavná matka se někde bokem zakoukala. Majitelé ho nechtěli a naštěstí naši sousedé, kde ho nabízeli, si už pořídili jiného. Nám dělal venku velkou radost až do svých 15 let a nemůžu na něho zapomenout. Odvděčil se nám 5 psíčky zlatého retrievera a nebylo lepšího pokoukání večer, než sledovat tuto psí rodinku. Dobrou noc, Lída z Moravy. Lído, i vám děkujeme za vzkaz. Můžete klidně přidat i vy ostatní svůj vzkaz na web rozhlas.cz/linka přímo pod téma, kde si můžete přečíst příběhy ostatních posluchačů. A teď ještě zvedneme jeden telefonát. Živě se hlásí kdo do studia, do noční linky. Zdravím vás.
1: Hezký večer, paní moderátorko Jaruško Barbožiková. Tady je nevěrnější posluchač noční hlinec Jirka Zalomouce ze Stupkové.
0: Co máte k tématu?
1: Já bych měl tématu svýho pejska Yorkshire, který se jmenuje Matisek a je mu 14 let, no a prostě mě ho koupila rodina, zem, prostě rodina, abych měl nějakou pomáčku, no a dneska u 1. listopadu bude mít 15 let, no a prostě se o něho moc hezky starám, že potom jsem udělal vlastně ještě radost své dceři, která měla kdysi 13 roku, dneska jí je 31 let, tak mě to jako otcovi taky prostě mě to oplácí, no. Dělá mě radost taky, no. No, že si našla prostě svýho kluka, že oni bývají 3 kilometry tady v Olomouci ode mě, kde je na Delvita, to je na tržnici, to je skoro ve městě už. No a prostě jsem rád, že mě ještě slouží a i zdravíčko. A chtěl bych ještě pozdravit moderátorky i moderátory z Noční hlinek do Prahy, do Pardubic. Dneska volám do Zlína.
0: Ano.
1: Přesně tak. Já mám i čísla vaše do rádia i SMSky, kde to taky posílám pozdraví. No a přeju vám všem hodně zdravíčka, opatrujte se tam všichni a moc krát vám ze srdce moc děkuji. No a potom teďka, je to asi půl roku, kdy jsem dostal prostě kolo, že já mile rád jezdím od 8 let na kole, no a dneska už mi je skoro 65 let. No 15. března budu mít 65 let, no. Tak se udržuju v kondici, že prostě mi to baví, no.
0: Tak máte parťáka čtyřnohového, no. Dcera vám dělá radost, přeje vám zdraví, ano, až tak moc, že jezdíte na kole. To se hezky poslouchalo. Tak vám přejeme, aby vás to štěstí neopouštělo.
1: Já bych ještě chtěl dodat, že vám všem přeji hodně zdravíčka, děkuju také posluchačům. Teďka volal nějaký posluchač, že ohledně své dceři, je to velmi pěkné, kdy se hlásí zpátky v rodině, to prostě člověkovi udělá od srdíčka radost. No. A moje dcera se svým klukem nás taky navštěvují tady na Stupkové.
0: To se no, dobře prostě poslouchá, Jirko.
1: No, prostě rodina musí držet pohromadě, jinak by to nešlo. No, hlavně, aby sloužilo zdravíčko, protože to je to nejdůležitější na světě, co může být.
0: Tak ať se vám daří, přejeme vám tady i nadále pevné zdraví a hodně milých setkání přes celé léto a zavolejte zase někdy, no, ano?
1: Paní moderátorko Jaruško Barbořiková, já mám přeju hezkou směnu a hodně zdravíčka i vaší rodině. Ať se vám moc daří, dávejte na své pozor a opatrujte se a moc krát vám děkuji, já se zase ozvu.
0: Budeme se těšit. Největší poklady často nemají cenovku. Povídejte si s námi o dárcích, které měly hodnotu hlavně pro vaše srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: si co říct, zpívala Jitka Zelenková a věřím, že i my si tady na vlnách Českého rozhlasu máme dnes co říct. A to k tématu nejkrásnější dárky. Někde stačí pár slov, fotografie nebo vlastnoručně vyrobená maličkost, aby člověk cítil lásku. Právě takové dárky jsou tématem dnešního večera. Dárky od srdce. Paní Staňka z Otrokovice s námi. Uvidíme, s čím přicházíte.
1: Zdravím všechny noční lince a já to řeknu jako úplně jadrně. Moje největší dva dárky byly moje dvě děti.
0: Ano, dobře.
1: Když se narodili, narodil se synek, do roka jsem chtěla dceru, teda do roka jsem chtěla druhý dítě, je to dcera, ano, všechno fajn. No, je to dneska všechno trošku jinak, možná oni to vnímají jinak, ale já to beru pořád jako dva ty největší dárky.
0: Dva největší dárky, tak to je krásné slyšet, já jsem upřímně čekala, že třeba hned v prvním telefonátu někdo zmíní právě toto jako největší dar, tak jsme si na to malinko počkali, ale úplně s tím souhlasím, že tomu se těžko něco vyrovná.
1: Dnes jsou věci trošku jinak, oni to možná vnímají jinak, ale přesto všechno, jak se dokážou chovat, neříkám, že úplně jako nejhůř, možná je to nevědomost, ale jsou to prostě pro mě ty dva největší dárky. A ty další dva dárky, který mají oni dál, to už záleží na jejich výchově. Možná se to moc nedaří, možná je to pohodlnost a nebudu to víc rozebírat, ale moje děti jsou pro mě největší dva dárky, i když jsem se dotabrečila v poslední době, ale dám prostor dalším.
0: Staňko, ten život je dlouhý, s dětmi máte před sebe 1, 2, 3 roky, ale několik desítek let, takže i když by bylo nějaké období, kdy je to těžká křižovatka, těžké rozcestí, tak já věřím, že třeba časem by se to urovnalo, hlavně nikdy nevěžte hlavu, vy jako máma víte, že se věci nevzdávají v tomto směru, tak uvidíte, jak se to bude vyvíjet. Každý vztah má vývoj.
1: My můžeme akorát se snaží vychovat svoje děti. A jak oni to udělají dál, je jenom na nich. A bohužel ti jejich partneři ovlivní strašně moc a jsem ráda, když aspoň jedna vnučka se ke mně znají. Takže tak to skončím a dám prostor dalším.
0: Dobře, Staňko, děkuju za upřímnost, tak myslíme na vás.
1: Je to těžký a bolí to.
0: Rozumím. Tak jestli si máte o tom s kým povídat, tak mluvte, dostaňte to vždycky ze sebe a doufejte.
1: Psychiatr to je růžko určitě nebude.
0: Jak stárnou a vyrůstají ty vnoučata, tak časem si udělají
1: Jeruško,
0: třeba vlastní názor.
1: Oni si tu hubu musí natlout sami. To už my neovlivníme. Takže zdravím všechny a pokud mě slyší Marie Vávrová z Brna, snažila jsem se dovolat, tak ať se mi ozve Maruška. Takže zdravím všechny na noční lince, dobrou noc. Budu poslouchat dál.
0: Budeme rádi. Každý z nás si určitě vzpomene na okamžik, kdy dostal něco opravdu výjimečného. Dnes večer nás budou zajímat dárky, které nebyly z obchodu, ale z lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme minutu po 11:45. Některé dárky stárnou s námi, jiné zůstávají jenom v našich vzpomínkách. Připomeňme si dnes společně ty nejkrásnější, které se nedaly koupit. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Luďka.
1: Dobrý den, to je Luděk. Já jsem chtěl říct, že mým největším dárkem je mandala, která značí pomíjivost všeho. Nakonec zanikne i čas.
0: Aha. Tak kdybyste to rozvedl, mandala to je nějaký duchovní rituální symbol, je to tak? Nebo kdybyste to víc popsal?
1: Ano, ano, ale jako...
0: Vysvětlil posluchačům, kteří třeba to slovo neslyšeli. Luďku, teď nevím, jestli jste slyšel vy mě. Kdybyste to mohl vysvětlit posluchačům, kteří to slovo třeba neznají?
1: No mandala to je takový duchovní obraz, jako který značí pomíjivost všeho. Nakonec pomine i čas. Pomíjivost všeho prostě.
0: Uh-huh.
1: Že nic to nebude na věky.
0: Dobře.
1: Aby si to člověk uvědomil, že to nemusí být prohra, ale že to může být úspěch.
0: A kdo vás na tuto cestu navedl?
1: No dneska jsem ji viděl a sám nad tím takhle přemýšlím. Tak to je všechno, já nemůžu moc provolávat. Nashledanou.
0: Aha, dobře, tak to jsme zrovna mohli trošku rozvést toto téma. To mi přišlo hodně zajímavé, ale tak rozumím tomu. Tak třeba někdy příště, Luďku, zdravíme vás. A tak co říkáte, to byl kratší rozhovor, zkusme zvednout ještě někoho živě. Koho jsme překvapili tím, že jsme ho teď vzali do vysílání velmi rychle.
2: Krásnou noc, já vypnu rádio.
0: Ano, budeme rádi, prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli.
2: Tak tady Iveta.
0: Paní Ivetka, nejkrásnější dárky, téma i pro vás.
2: Ano, já jsem za moc Radíkov. A já jsem na té Stupkové měla maminku, jak volal ten pan Jirka. Tak mu chci povědět, že to znám, Volomouci, že tam bydlela moje maminka. Uh-huh. Chci říct tomu pánovi k té mandale. To je takový kruh a jsou různé mandaly. Já to jenom tak rychle řeknu, pak řeknu k tomu tématu. A každý ten kruh značí něco jiného. A ten pán mluvil o tom, že všechno je pomíjivé, takže on má zřejmě přišel někde k nějaké mandale, která značí tuto pomíjivost. Jo, jsou ještě jiné mandaly. Takže to bych chtěla jako říct.
0: Dobře.
2: Jo, to je takový kruh a takový, o, tam jsou takové obrazce nakreslené a každá ta mandala je něco jiného značí. Jo, nějaká je na harmonizaci těla,
0: tak a teď
2: nějaká je na tu
0: k vašemu pomíjivost. Největšímu dárku.
2: A teďka k tomu tématu, no. Takže jak říkala ta paní o těch dětech, tak chci říct, že opravdu dítě je boží dar. A já jsem se jako malá holka koukala, já jsem měla psací stůl, když jsem se učila u okna. A naproti v baráku vyjížděla jedna paní, ona měla dvojčátka, dva malé chlapečky. A jak jsem se učila, já jsem mu vždycky viděla, jak ona s nima jela ven na procházku. A já jsem furt na ně koukala. A to vám chci říct, já jsem si to nějak přitáhla. Mně se pak narodili taky dvojčátka a to byly dvě holčičky. Takže dítě je boží dar, ale jinak těm dárkům. Takže já jsem měla babičku, já jsem poznala jenom babičku z tatínkový strany, ona se jmenovala Hedvika. Maminčinu jsem nepoznala, protože mamince umřela maminka, když moje maminka měla 3 roky, představte si, přišla o maminku. Takže babičku z maminčiny strany jsem neznala, takže z té tatínkové strany, ona mě měla strašně ráda. A ona mě jednou dala, ona už to měla plno let doma, takovou vázičku měla, a potom takové těžítko, to byla taková skleněná polokoule a potom takový obrázek anděla s holčičkou, s děťátkem. Ona mě to dala a ona už to měla plno let, čili já to teď mám doma. Nikdy mě nenapadlo to prodat, to jsou starožitnosti už, podle mě už je to starý tak 100 let a to těžítko je nádherný, jo? To je skleněná taková polokoule a tam je jakoby palmička uprostřed a ona má takový 6 lístečků, takový zlatostříbrný jakoby lístečky. Slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano. A je to taková palmička, ona tam má ten stonek, nebo jo, v tom těžitku jako stonek, jakoby kmen a je to zapuštěný v takovým zeleným kruhovitým jakoby mechu, nebo jak to mám říct. A tam je takový, teď jsem se na to dívala zrovna, takový jakoby zasazen, jakoby křišťálek, takový polodrahokam. Tak to je to těžitko teda, ta polokoule. Potom mě dala takovou vázičku skleněnou. Ona je vysoká asi, já nevím, 15 cm. Je taková zelená, krásná zeleň a takový zvláštní materiál, a nevím, co to je. Je to nádherný. A teď kolem té, ona se ta vázička jakoby rozšiřuje nahoru a nahoře je jakože strom, tam jsou nějaký hroznový víno, nějaký květy a teď kolem té vázičky je 6 takových nahých víl, no je to nádherný, já jsem se jako děcko na to furt dívala a babička mi to nakonec dala, tam jsou jakoby ty víly a oni rukama jakoby drží tam ty hrozny, jo, ty květy, no to je kouzelný. Jo, není moc velká, je nádherná. A pak mě ještě babička dala takový oválek, jakoby obrázek. Ty kraje, to je nějaká měď, nebo já nevím, co to je za materiál, nebo kov takový jemný. A je to prosklený. A je tam anděl, je bílý, takový velký anděl. A pod ním stojí holčička a je to jako zobrazený, jakože ochraňuje to dítě. No to je taky nádherný. A pozadí je tmavší. No to je taky nádherný. Tak tady ty 3 dárečky mě dala babička.
0: Mm-hmm. A Ivetko, řekla vám vždycky babička něco o těch věcech, které vám zanechala? Jaký pro ní měly význam a podobně?
2: Ne. To ne. Jenom jsem říkala, to je krásný ty víly. Babička mi o nich nic neříkala. Říkala mi, tak se ti to líbí, tak si to vem. Jo, a ona už to měla bohu jak dlouho, ona to taky mohla mít ještě po někom. Mm-hmm. Já nevím, právě prostě mi to darovala.
0: Nevím tedy.
2: No, a ten anděl je taky nádherný. A zrovna dneska jsem si ho vyšila tady na stěnu toho andělička, jsem ho utírala, protože já jsem se kolikrát stěhovala, že tak jsem to různě měla v těch bedinkách a tak, tak dnes jsem ho utírala, vytahovala. Tak jsem si ho pověšovala. A ještě chci říct, moje jedna dcerka hodně cestovala. Ta byla všude možně, jo, já to nedokážu ani vyjmenovat. V Americe, v Mexiku, ve Washingtonu, v Bostonu. A jednou byla v Peru, jo, v Peru.
0: Aha.
2: A ona mě dovezla, to mám, teď jsem se na to taky dívala, takovou malou vázičku, přímo od těch indiánů, je asi 10 cm vysoká, průměr má asi 3 cm a je to jakoby, uvnitř je skleněná, ten vršek tak ještě vidět, že je to sklo a potom pod tím sklem je takový ornamentík a teďka dolů, vpředu, já to mám postavený tím, tam je takový maska indiána, jo, na té vázičce. Opravdu nádherná maska indiána. A obličej má z toho černýho polodrahokamu. Teď přesně nevím, jak on se jmenuje, Onyx nebo nějak. A kolem dokola, vzadu je taková jakoby pečeť kulata. A kolem dokola jsou zasázeny ty polodrahokamy různý. Křišťál, jantár, ametist tam je, takový malý polodrahokámky. Já to nosím na ruce, takový náramky. Já třeba teď mám azurit, nosím. Jo, to jsou takový ty polodrahokamy, nádherný. Tak to mám z toho Peru od té dcerky. Tak to jsou pro mě cenné dárky, tak. Cenné.
0: Vy to umíte vždycky, Ivetko, tak krásně popsat, že já jsem je úplně viděla před očima. No.
2: Děkuji.
0: Tak
2: vy jste teda... Víte proč, paní Jaruško, já hodně čtu.
0: Tak, to je
2: já
0: ono.
2: Já opravdu miluju knihy, já pořád čtu. Takže ono je to i tím, lidi, co hodně čtou, tak umí to popsat, vyjádřit se.
0: Je to tak.
2: Jo, ano. Kdo hodně čte, no.
0: A vy jste říkala, že jste to teď nějak schovala nebo vytáhla z nějaké krabice a dílka dala na stěnu. Takže vy to nemáte všechno vystavené kolem sebe?
2: Mám. Jenom toho andílka, já jsem ho tady kdesi měla položeného a jak jsem uklízela, tak jsem si ho našla. Tak jsem ho utírala, protože je to hodně starý. Je to i na tom vidět, na tom obrázku, je to takový oválek. A je to za sklem, to je hezký, takový oválek pro sklení. No a já jsem ho dneska utírala a tam odpadlo to oušku, jo? Tam byl takový provázeček nebo co. Tak o to odpadlo, tak jsem tam právě dneska přidělávala to poutko, jsem tam přilepovala, tak jsem si ho tady dávala na stěnu. A jinak tady mám takovou poličku, jak spím nad sebou, a tam mám tu vázičku od té dcerky a od té babičky ty věci. Tu vázičku, to těžítko, a to těžítko taky je cený. Jo, to kdybych zanesla tam někde do té prodejny, já nevím, co to je, antikvariát nebo co, ne, jak se to říká, jo, tak bych dostala hodně peněz a to nechci prodat. To mám fakt po té babičce, já sama to mám přes 50 let a teď si představte, že babička to třeba měla 50 let nebo kolik, že? Žila do 72 let, tak to mohla mít taky třeba 60 let, tak to fakt jsou tak 100 lety předměty.
0: Tak je opatrujte, no. Dávejte na ně pozor.
2: No, mám to ráda, no.
0: A to také na sebe, ať se vám daří, přejeme pevné zdraví a zase někdy se budeme těšit v noční lince naslyšenou. Děkuji, že jste s námi byla.
2: Děkuji a zdravím všechny, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

milí posluchači, vítám vás u další hodiny dnešní noční linky. Jsem ráda, že zůstáváte se mnou i v tomto pozdním čase. Povídáme si o dárcích, které nemají svou hodnotu napsanou na cenovce, ale mají své místo v našich srdcích. O věcech a gestech, které nám někdo daroval s láskou, pozorností a možná i s kouskem sebe. Děkuji všem, kteří už se podělili o své krásné příběhy. Slyšeli jsme vzpomínky na děti, rodiče, prarodiče, dopisy, fotografie i drobnosti, které se staly rodinnými poklady. A budeme pokračovat dál. Možná právě vy máte doma něco malého, co by pro někoho jiného nemělo žádnou cenu, ale pro vás je to vzpomínka na člověka, na nějakou chvíli nebo celý jeden důležitý kus života. Tak pojďme spolu otevřít další příběh dnešní noční linky 731 800 900. Volejte z Línské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková, nebo napište na rozhlas.cz/linka, nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Každá rodina má svůj malý poklad, každý člověk svou krásnou vzpomínku. Dnes večer si budeme vyprávět právě o dárcích, které mají cenu hlavně v našich srdcích. Paní Iveta z Poděbrad je s námi. Vítejte v roční lince Českého rozhlasu.
1: Zdravím vás všechny. Kdo máte rádi hezké věci? Já mám takovou krabičku u svojí prababičce, kterou ona mi dostala od svojí maminky. Takže to je prostě věc opravdu hodně stará. A dávám do toho takový ty svý uvozovkách pokvary. Kdysi jsem svým koupil, protože peněz vás nebylo, tak jsem jim hodně šila. A kluci, my budeme taky. No tak jsem jim navlíkla takovou tu kupou jehlu, dala jsem jim kus sladky a najednou přišel Honzíček a říká, maminko, tady jsem ušil rukavici. A on jak měl ten proužek látka, už tu ze všech světových stran. Mám to schovaný dneska. A už neušel rukavici, říká, to máš k té rukavici čepičku. A bylo to to samé, bylo to z takového nějakého růžího s chytíčkama. Takže to jsou takový, teď když jsem to, nedávno jsem to zrovna vytáhla, ukazovala jsem jim to. A jeden se na to podíval a říká, to je asi jako když někdo z tatínka do pšovny přišel a říkal, všechny jsem švadlena. Tak to jsem měl takový švadlena, viď? No a pak jsem měla ještě takovýho malinkýho, modrýho, skleněnýho kocourka. Dostala jsem ho taky od babičky a nosila jsem ho v peněžence. Tak mě vykradli auto a ukradli mi tašku s vejpotou, s obědem,

0: Říkala jste 15?
1: Ano.
0: Teda vy jste šťastná babička a asi teda hodně zaneprázdněná. Máte, je blízko sebe některé tedy, jak říkáte, takže jste jako rodina třeba právě v okolí Poděbrad, nebo jak to máte?
1: No tak těch 13 jich bydlí tady víceméně se mnou, nebo okolo mě a těch zbylí, ne, 12. A ti zbylí tři jsou bohužel teda vzdálení, ale mám je tady a teď, co jsou prázdniny, tak je tady mám nastěhovaný víceméně stále. To jsou takový dvatíčka.
0: To je krásné. Od toho jsou babičky, od toho jsou prázdniny. Ivetko, děkujeme, děkujeme za telefon.
1: Babičky mají, já vždycky říkám, rodiče mají vychovávat a babičky mají v popisu práce rozmluvovat.
0: Tak, souhlasím. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Mějte se hezky a hezké prázdniny.

0: nejkrásnější, co můžeme dostat, někdy ani nejde zabalit do dárkového papíru. Dnes v noční lince Českého rozhlasu vzpomínáme na dárky, které byly darované s láskou a zůstaly navždy v našich srdcích. Paní Magdalena je s náma, volá z Čech, vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače a na úvod chci říct, že jsem sběratelka všeho možného, co mi připomíná mé nejbližší a co to byly dárky, které mi předci dostali z lásky a co jsem dostávala od svých dětí, to znamená vnoučat a pravnoučat. Nejkrásnější dárek, který asi mám v srdci, byl dárek, který jsem dostala 2 dny před Vánoci, před 15 lety, v krabici s krásnou mašlí, kterou mám schovanou a ve který bylo krásné štěňátko a pejsek mě před 2 lety umřel. A to je taková nejkrásnější vzpomínka. Krásné dárky dostávám od pravnoučat a jsou to jenom kresbičky. A oni žijí v cizině a největší radost třeba mi udělá, když dostanu dárek, teda malůvku, kde je namalovaná naše vlajka.
0: To je originální
1: a
0: dárek,
1: teda. A snažíme je udržovat, že jsou původem Češi, takže naše děti umějí hymnu českou a spoustu českých lidových písniček a hrozně teď se na ně těším, protože mají za týden přijet a těším se, až budeme večeri sedět a budeme hledat ve zpěvníkách písničky česky a budeme si je zpívat. Já sice zpívám falešně, ale mám tyhle ty večery velice ráda.
0: A odkud přijedou a jak často jezdí?
1: No, teď už jezdí málo, protože děti mají spoustu kroužků a už i ten nejmladší chodí do školy jednou za rok, to je znamená na prázdniny, ale dřív tady byli třeba 4x do roka a vzhledem k tomu, že já jsem po operaci srdce, tak za nima nemůžu letět a autobusem je to prostě namáhavý. Jsou v Belgii, v Bruselu. A z čeho mám ještě radost, že tady mám po dědečkovi, já přesně nevím, protože jsem se nikdy o to nezajímala, tatínek to mě uschovaný jako nejlepší jako dárek od svého táty. Jsou to lampy, které si děda měl přinést z koncentračního tábora. Jsou to lampy do rádia prý. A nejsem schopná si dojít prostě za někým, kdo by mě to zhodnotil, co to je. A tak teď asi, až tady budou děti, tak to musíme udělat, protože oni už loni byli zvědaví, co to je. Pak tady mám třeba takový jako věci, které by každý řekl, to je blbost. Ale mám tady třeba mnůžky, které jsou po mamince, které dostala, když se vyučila švadlenou. A já furt mám před očima, když na nás šila, jak si těmi nůžkami stříhala ty látky na to oblečení. A tak to taky, sice je používám, ale mám to tady schovaný. Po prarodičích z tátovy strany mám schovaný cedule, který měli pobočku Sany a jsou to cedule, které se dávaly na plot.
0: No, 68. Mám
1: ještě, ano. Po mamince tady mám ještě třeba kabelku, kterou nosila do plesu a rukavičky háčkovaný. No, možná někdo řekne, že to je bazar, ale mě to připomíná krásné chvíle, který jsem s rodiči a s dcerou a s doučaty prožívám. A nerada se toho zbavuju. Co s tím udělají děti, to jako nevím, ale myslím, že to důležitý asi taky budou zase chtít si nechat.
0: Magdalenko, abych teda vysvětlila posluchačům a omluvila se, jak jsem zareagovala. Vy jste řekla cedule, které se dávaly na plot po tatínkovi. Já jsem si myslela, že to byly nějaké památeční, které měly tehdy v tom 68. mást Rusy, jak se dávaly.
1: Já
0: se omlouvám, já už jsem to pak pochopila, že ne. Ale mě teda nejvíc zasáhlo, když jste řekla, že máte nějaké lampičky do, teda jste říkala jako do rádia, nebo pochopila jsem to dobře z koncentračního tábora?
1: Ano, to jsou takové jako lampy skleněné, jako snad měly být do
0: drobné,
1: rádia.
0: Mm-hmm. Paní Magdalenko, ale to je teda poklad, toto, jestli opravdu máte doma, tak to být váma, tak to zkusím vypátrat, co to přesně je, a to má teda velký příběh za sebou.
1: No, škoda, že jsem tehdy nebyla taková víc iniciativní, protože dědeček, přestože přežil pochod smrti, tak se dožil 90 let, že jsem nebyla taková prostě víc zvědavá, jak to vlastně všechno bylo. On teda vím, že o tom nerad vyprávěl, asi i na dosmrti to v něm zachovalo pochopitelně. Ve mně ještě jako ty hrůzy a jenom z filmu anebo z četby jako jsou hrůzy války, že pochopitelně.
0: A ale víte, že ono to tak je.
1: Že ani jako po rodičích prostě, co vědí o tom, co ten dědeček, a nebo i oni prožili za války, a bohužel to už se nikdy nevrátí, no. Moje babička třeba se setkala s Eliškou Junkovou, protože byla asi prý druhá řidička v republice, moje babička teda, a sestřenice má schovaný její řidičský průkaz. Takže asi těch pokladů by se tady našlo víc, ale nechci zbytečně zdržovat. Protože
0: no Magdalenko, tak vy na závěr vytáhnete takovou pecku, jako, že máte teda, jako to máte řidičský průkaz právě té Junkové, nebo jak jsme to...
1: Ne, babičky.
0: Jo.
1: Babičky, ale to má sestřenice.
0: Ano. Takže je to v rodině, no.
1: Ano,
0: teda.
1: Je. No, synovec zase má fotky od Jiřicha Novýho, protože můj tatínek nese jeho jméno a no, asi těch, dalo by se říct, že těch pokladů člověk má víc, taky jako já už pamatuju hodně, tak jsem taková střadelka odmala. Takže přeju krásný večer, krásnou dobrou noc a hezky stávání s dobrým ránem.
0: A ideálně s Českým rozhlasem. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: největším darem nebyla věc, ale čas, pomoc, nějaké obyčejné lidské pohlazení. O takových darech se budeme dnes večer povídat i s paní Marií, která volá od Hradce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Poslouchám celou dobu. A já bych vám řekla trošku, je to to samé, ale trošku jinak. Schází se nás 6 vdov. Naše rozpětí je mezi 70 až pomalu 90 lety. Všechny se známe, jsme z jedné vesnice, kde teda žijeme. A prostě těch dárků bylo mnoho. Ale podle mě naše nejlepší dárky u všech byly, že jsme vydrželi celý život s jedním manželem, a byly to manželství, které vydrželi od 55 do 60 let, protože jsme v rozpěti, nejmladší z nás je tak o 10 let, je rozdíl. A máme prostě vzpomínek na celý život, protože jsme se zúčastnili společných zábav, výletu. A vážili jsme si toho, že žijeme s jedním manželem, což byl vlastně pro nás všechny, myslím si, dárek, když jsme s ním tak dlouho vydrželi. Máme děti, máme pravnoučata, některá z nás má už 7 pravnoučat a scházíme se velice často a litujeme jenom toho, že ti muži tak brzo odcházejí. To by bylo tak asi podle mýho, že to byly nejlepší dárky, že málo je těch, kdo vydrží s jedním mužem tolika let.
0: Paní Marie.
1: Bylo by to asi tak všechno, ráda to poslouchám, jsou ty dárky různý, jak to vypravujou. Máme to taky, to víte, že za ten život toho člověk dostal hodně, ale pro nás největším dárkem jsou ty teďka žijící vnoučata, pravnoučata. To by bylo asi tak všechno. Nechci dlouho meškat, protože já to nemám ráda, když pak lidi na to čekají a chtějí taky něco říct, malinko, aspoň. Ale jen to, že my si vážíme toho, že jsme tohle za celý život vydrželi. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám. Všechny, co tam to uvádíte. Ať se vám daří dál. Přeji všem dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce, děkujeme. Ano, nejcennější věci bývají často ty, které nemají cenovku, které se nedají koupit. Někdy jsou to i ty nejprostší věci. Připomeňme si společně dárky, které nám někdo daroval od srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 5 minut po půl jedné. Tady je noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a přivádím dalšího hosta. A tím je krásnou noc.
1: To je šok, já jsem čekal, že si zavoláte dřív.
0: Pan Olin. Oline, možná tím největším dárkem nebyla věc, možná to byl nějaký dárek v podobě nějakého překvapení. Možná to byla nějaká pomoc. Uvidíme. Povídejte, těšíme se i na váš příběh k tématu.
1: No já ty dárky bych bral, vlastně dárek je všechno, co se mě týká. Či je to hmotná věc, nehmotná věc. Samozřejmě tam před chvilkou mluvila paní o těch manželích, takže jsem vlastně byl pochválen svým způsobem. Protože vlastně jsme měli nedávno s manželkou 51. výročí, takže jsme vydrželi tak podle té paní pěkný dárek. Aha. No, kdybych to vzal, já bych to vzal trochu jinak. Já jako student jsem jezdíval na tzv. Čundry. A tam z každého čundru nebo z nějakého potlachu, tam se vždycky rozdávali tzv. Samrátka, že víte, co to je. To je větev seříznutá šikmo, takže vlastně není to kruh, ale to elipsa. A na ty semrátka ti kamarádi Trumpové a čundráci kreslili obrázky a vždycky tam bylo uvedené, že to je třeba, já nevím, výroční oheň na Podlisou horou nebo někde prostě u těch místech, kde ti Trumpové měli trumpské osady. Když se podívám na ty semrátka, mám jich spoustu, tam to vždycky připomene to místo, kde jsme 2 dny třeba víkend strávili. Byly tam soutěže, smutné povídání, veselé povídání a spoustu takových věcí, kde se ta partia těch kamarádů pravidelně scházevala. Je to, k tomu patřili i takzvané ceny, když někdo vyhrál nějakou tu soutěž, tak to byly takové ty zase velké desky, tam byli malíři, kteří opravdu krásně kreslili. K tomu byl potom takový cancák, to byl takový památníček jakoby z toho období. Dál bych pokračoval tím, že když jsem skončil po vojně v Tesle v Rožnově, tam jsme s manželkou bydleli v jednopokojovém bytě s jedním dítětem, s dcerou, a na cestě byl druhý kluk, teda syn. A neměli jsme šanci dostat větší byt tam. Jsem jako mistr na směně měl 1350 čistého měsíčně, teda na měsíc a 4letní prémie. Když jsem zažádal o byt, tam mě bylo řečeno, no nějaký 2 roky, 3 roky si počkáte. Takže jsme se sebrali, dostali jsme se tady do Kopřivnice a přišli jsme do bytu, teda do rodinného domku manželčiných rodičů, kde jsme řekli, že my tam budeme jenom chvílenku, než si něco najdeme. No ta chvílenka je do dneska, je to vlastně 77. roku, takže to je skoro 50 roků, že jsme tady. Takže taková ta chvílenka byla i s mým synem, který by se oženil, nevím, to už bude snad 20 roků taky přišli. Jestli bychom mohli na chvílečku tady, protože my si potom něco najdeme. Samozřejmě taky tady, taky jsou tady do dneska. U nich bylo takové, nebo zvláštní, takové čekání. Když se vzali, tak prostě se pořád čekalo. My jsme čekali prababičky, teda naši babičky, matkyně s chánem čekali, kdy se rozvíjí, kdy budou mít malinký mimču a to. Pořád se nic nedělo, až byly jedny Vánoce, dárky byly rozdány, všechno a najednou mladá, teda jako nevěsta, ztratila a přinesla takové ploché krabičky. Já jsem si říkal, že bude rozdávat kapesníky, nebo co to je. A v každé té krabičce, když to dala nám jako té rodině, tak byl ultrazvukový snímek malého Bobiše, nějak Bobiše, prostě nějakého človíčka. Já říkám, to je kluk. No to se nedá poznat. A tak prostě to byl takový dárek fantastický, že potom v dlouhém čekání a potom tam bylo tkyně, říkal, já jsem tam na ní viděla, že už to bude a všechno. Každý byl potom po bitvě hrdina. Já jsem ten obrázek měl nebo mám a tam bylo dědo, naučíš mě práci se včeličkami, tenkrát taková bublina nad tím ultrazvukovým snímkem. Další takový bych poznat, jak bych řekl, mám tady sousedku, která, paní doktorka to je, která jezdí po světě, byla v Tibetu, když přijela po delší době, tak jsem říkal, doufám, že někdo ukážeš fotky. Ona říkala, nemám. Já říkám, jak to nemám? No já zase mám na foťák. Já říkám, proč? Ona říká, já to mám všechno v hlavě. Já nepotřebuji nikomu nic dokazovat, nic ukazovat. Já prostě tu vzpomínku, ten skoro měsíc, co jsme tam chodili po těch kopcích a prostě bavili se s těma místníma a takový to. Já to mám prostě v hlavě a to mi nikdo nevezme. Takže nepotřebuji schraňovat nějaké krabice s fotkama. I když já je schraňuju, protože krabice od vod, tam je těch fotek přehršel a zrovna nedávno jsem se tam díval a viděl jsem fotku, moji první životní fotku, když mě byly 2 roky, protože na té fotce byl brácha čerstvě dovezený z porodnice. Takže brácha, příští týden jedeme za ním, bude slavit 70 roků. Takže tak od té fotky do toho příštího týdne to bude opravdu krásný dáreček, který mu chci nějakým způsobem přidat. Další bych, co bych tak ještě mohl uvést,
0: ano?
1: Jsou takové drobnosti od lidí, které potkáváte jako v běžném životě. Máte narosky nějaký, někdo vám přijde pogratulovat, dostanete figurku malinkou, je to nějaký medvídek nebo je to nějaká plyšovka. Tady se zrovna dívám, jsem ještě momentálně v dílně. Mám tady takové orla na šňůrce, když ho potáhnu tu šňůrku, tak ten orel mává křídlama. Na noze mu visí malá myška. Prostě od každého, za každého toho drobností, který ale nemám moc, mám tady business v té dílně, který pořád uklízím a nejde mi to. Takže bych to shrnul tímto způsobem, že opravdu, jak ta paní doktorka říkala, to, co máte v hlavě vy a to je ten největší dárek, který vy si uchováváte pořád a máte ho pořád s sebou. Nemusíte mít žádné krabičky, žádné krabice od bot, nic takového. Takže tímto bych si zavřel a nějaká rada ani možná neexistuje. Prostě to, co chce, nikomu nic nezakazuje, nikdo, dělejte si, co chcete, ale máte to, co chcete, máte u sebe pořád a to je hlava.
0: Oline, tak dostal se spoustu dárků, vzal jste to opravdu toto téma z mnoha stran. Ano, je to pravda, že to je široké téma. Někdy člověk během života dostane mnoho věcí, jenom některé z nich mu zůstanou opravdu hluboko a myslím si, že asi to byly pro vás ty obrázky ultrazvukové s těmi krásnými popisky, to bylo opravdu originální, tak to moc oceňuju. Děkuju, že jste zavolal, děkuju, že jste si s námi povídal, přejeme krásnou noc a taky krásný nový den.
1: Vždycky zdravím vás, taky zdravím moje kamarády, všech oni vidí, kteří, nebudu si opakovat a vám děkuji za prostor, který jste mi dala. Mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme minutu po 11:45 a před námi je jeden z posledních telefonátů. Kdo je s námi?
1: Dobrý večer, tady je Zdena od Brna.
0: Paní Zdenko, téma nejkrásnější dárky našeho života.
1: Ano, já poslouchám noční linku každý den, i když jsem v nemocnici, v lázni, kdekoliv, tak vždycky poslouchám. Takže mě, to je takový předspaním bezvadný s vámi. A někdy se dovolám, tak jsem taky ráda, to ještě se mě lepší usíná. No, co se týká nejkrásnější dárku, toho je hodně, ale já jsem dneska zažila takový den, byla jsem navštívit kamarádku a těžko se tam do té obce dojíždí s tím autobusem a já nevím co. A přijela jsem ke zdravotnímu středisku a šla tam paní, jako má dcera stará, mladá, 50 roku a říká, ptala jsem se, jestli nejede tam a tam a ona říká, nejedu a já vás tam zavezu. Tak to byl nejkrásnější dárek dneska, jak se ke mně všichni tak chovali pěkně, že jsou dobří lidé. Ona mi zavezla až úplně tam na místo a já říkám, že to zaplatím. Ne, já jsem si udělala dobrý skutek. Tak to jsou, a potom na zpátek mě vezla vnučka domů a tak mě říkala, já vám tím musím udělat takovou radost a ona říká, babi, já jsem zase tak ráda, že jsem ti udělala takovou radost. Takže to jsou takové dárky, něco jiného. Jinak mám pravnučky, které mě k narození nám vždycky nakreslí 4 až 6 roku, takže mě nakreslí dárek, udělají mě srdíčko, nakreslí tam členové rodiny, takže to jsou taky tak krásné takové dárky darované. Ale jinak mám od všech dárků hodně. Takže toto je dnešní den teda bylo opravdu takový pro mě moc pěkný, jsem setkala s takovýma dobrýma lidma. Tak to je tak krásný dárek.
0: Doufám, že i následující den bude tak milý, plný krásných setkání. A Zdení, jaký dárek jste naopak darovala vy a dodnes dělá někomu radost, kdo mu přinesl štěstí? Napadne vás něco takové?
1: No, dárky. Já nevím, to nemůžu říct, že dárku je hodně, dárku se věnuje hodně a mám doma ještě jednu vnučku, která teda teď měla 18 a je taky taková hodná, která se ke mně opravdu ty vnučky ke mně se chovají ke mně a já zase k ním. Takže mě dělá radost tady ti, že mě mají všichni rádi a já jich té celé rodině. To jsou takové nejkrásnější dárky.
0: To se hezky poslouchalo.
1: To se nedá nahradit jinýma dárkama, jo, všechno, teď jsem měla narozeně, dostala všechno. A opravdu se ke mně všichni chovají moc pěkně, i když mají všichni svoje a je člověk sám někdy. Je smutno, protože manžel už odešel, je to už 17 roků. A, takže tak nějak musím zase se chovat k lidem dobře, když se chováme dobře k lidem, tak oni se chovají k nám. Nemůžu někomu být naštvaná, když někde, já třeba, když ještě vám řeknu, když přijdu do nějakého obchodňáku, teď se tam srazím s nějakým pánem, se srazíme košíkama, a ne, aby byla naštvaná. Já říkám, my jsme se srazili, že? A on se usměje, já taky, a jdeme dál. Tak to jsou takové pěkné věci. Že ti lidi opravdu, a můžu ještě říct, že opravdu i ti mladí lidi, všechny nemůžeme házet do jednoho koše, chovají se těm starým lidem pěkně. Já teda vždycky mám štěstí na takové lidi.
0: Zdení, no. A myslíte si, že dnes lidé dávají víc drahé věci, nebo si ještě umíme darovat čas, pozornost a blízkost?
1: No, tak ten, jak to říkáte, vy to správně říkáte, věnovat ten čas. Tak to je důležitý. I když ty dárky dávají drahý, já dostávám hodinky, jsem teď dostala, všechno dostávám, ale když mě věnují ten čas, když člověk je někdy sám a přijdou, když si mladí nemají toho času, že, ale přece si ten čas na mě udělají a přijdou, tak to je nejkrásnější, to jsou takové nejkrásnější dárky. Já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky. Takže se opravdu ke mně chovají.
0: To jsou také hezké dárečky.
1: Ano. A jinak dárečky dostávám, všechno možné, taky jim dávám. Ale tady toto je nejhezčí ze všeho. Když přijdou a řeknou, odcházejí, říká, babičko, máme tě moc rádi. Tak to je takový příjem. A vidím, že to myslí o srdce, jo? Že jsou takový.
0: To je krásná tečka za naším povídáním. Děkujeme za to.
1: Tak jo, já taky děkuji a může, bude se mi dobře usínat dnes.
0: To je dobře, od toho jsme tady, celá noční linka je náš tým.
1: Ano, ano, je to pravda.
0: Tak krásnou noc a krásný den.
1: Mám taky a děkuji za všechno a pozdravuji všichni a dobrou noc.
0: Milí posluchači, blíží se konec noční linky. Děkuju vám, že jste s námi trávili i tento večer, že jste otevřeli své vzpomínky, své příběhy a někdy i tak velmi osobní chvíle. Bylo krásné slyšet, že ty nejcennější dárky často nejsou ty nejdražší, ale ty, ve kterých je ukrytá láska, čas, péče a vzpomínka na někoho blízkého. Připomněli jsme si, že někdy stačí pár slov, fotografie, rodinná památka nebo obyčejné gesto, aby člověk cítil, že na něho někdo myslí a že je milovan. Tak vám přeji, aby i ve vašem životě zůstávaly takové velké poklady, které zahřejí a které nejvíc potřebujeme. Loučí se Jarka Barboříková a protože kolegové mají dovolenou, tak se uslyšíme v tomto týdnu ještě jednou a bude to v sobotu. Do té doby se mějte hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam pádadáradam, pam pam pam pádadáradam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si, na jaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba jsi se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jenom to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem zase viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, a jsem neviděl žádný film o automechanicích. Tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal pero se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra, plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prej, že diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo. Teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo. Utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený. Všechno jsem to sešrouboval dohromady. Trvalo mi to asi 14 dní, tohlensto. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si. Já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vyjejte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně. A teď on stál tím předkem takhle proti zdi. Já jsem říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul.
3: To koukal okolo do toho okýnka. Co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost, tak on to zase, víte, zase tam dal jedničku, zase couvnul. Aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul, teď koukal, já koukal se na něj, co? Říkal, co je? Já jsem říkal, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to je, dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu.
2: Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti do zádu, jednu dopředu.
3: To je on vytřešně, co s tím budu dělat, říkal, máte nejlepší auta. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. Říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku?
2: Nikdo takhle rychle týhle republice nikdo necouval ještě.
3: Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, bude vám utírat vzadu okýnko. Přijedete ke šaraňkám, šaraňky spadnou, bří, na jedničku odskáčete pryč. Bezvadně, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda tak mě hned vrhnul na jinou práci, abych si jako napravil reputaci, a já jsem strašně chtěl, no, teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to táme tadyhle, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber. Ale hlavy pořád nešly dolů a přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval takhle a říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí.
3: Říká, člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme.
2: A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Říká, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsme. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítaly ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, my ten motor rošvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, říká, Krist, co jsi dělal? On říká, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, říká, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkám sem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Ty chlapi tam mají půlky pístů. No, můžu říct, že když jsem odcházel,

Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička, takhle, jsme měli velikánskou rozhled. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, který nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, no, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, depak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle něco, tak já to hned spal do tašky. Abych měl něco pro tamto, teď Malboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tady, abych si to užil. Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam v tom hledišti. No a teď, když už jsme se nasytili to, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký to pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle ta hrůza, jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, já. Nein, nein. Dort sitzt Leute. Jako já, Dort, já, Leutová žena měla mejda nebo... Já tam Dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A on říkal, nein, a teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žena nebude. On říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šluz taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tisko do lika, budeme hrát. Říkal, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si speaker k tomu, říkal, vážení přátelé, my už nic neumíme. No, věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam vešel lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, to je, teď pleskali, odvázaný úplně, jo, smáli se, no, i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, říkal, co já, říkal, no, běž na jeviště, tak já jsem přišel, říkal, my už ale skutečně nic neumíme, to je výborné, to je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký obleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal prostě, a teď běž s Uršulou, běž se tam oba dva, tak přišli, já jsem říkal, my už nic, a Uršula říká, neumíme, no to je, to už omlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržíme. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potlesk skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře. Já jsem říkal, no co šíš, jaký jsem, já nejsem strejček Jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine Onkel Sosna, to je... Aby taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle, hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka, ať udělá velrybu. Jak já můžu dělat velrybu, ale už mě pocehrnul, už mi to tak stýkalo po krku, tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vysvíkoval, snad takhle jsem si představoval velrybu já, teda... No potlesk velikánský zase, to je prvotřídní improvizace, to je něco... Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, takže tam se přinás nějaký pan, ať udělá psa. Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, tady zaštěkal, jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načež Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
2: Já to nevím.
1: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
2: Když mě to, Pipiku, připadá takový textově, jako slabší.
1: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus to.
2: Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo.
1: Pojďme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a nachlub stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Začal jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Protože oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi, ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setká, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisama asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest nejít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy, i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No, ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažartovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. Že jo? A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
2: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
3: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Měkký mesra na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckým, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhý. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
2: Ano.
3: Aby se neříkalo, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit jít k zubaři, když to potřebuje.
2: Já vám nepřekl, jak se jmenuje.
3: To je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
3: To je jedno, protože to je masový hnutí.
2: Ano.
3: To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
2: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je
3: ano.
2: Tam tečka zatím je.
3: To je Josef.
2: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel?
3: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
2: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
3: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
2: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
3: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
2: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
3: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprostý nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
2: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
3: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout, v těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
2: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
3: Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
2: Poslední otázku. Vy jste viděl, pořád zpívá celá rodina.
3: Jednou a považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
2: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
3: Rodina Johnny Cashe.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přeci Alexander Eckstein, ne? Ano, ten je starší než já. No ano, ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tadle, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo třeba už za 50, nežo se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc, come on and hear, this is Alexander Ragtime Band, neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná, ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak uvítat posluchače, já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hrdice, pak jsem nějak se nastydnul poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám nikoho proti sobě. Co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád, teď víte, by se měli, já myslím, že by se mělo. Já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než
2: se... Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, vašich, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, to se hra, já to nejsem. A my jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Vážně Němci to potom, když to byli Paříž taky, tak to všechno tyhle věci zničili, pak tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, ačkoliv to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. A tyhle ty tři strážníci, to měli Ježek hrozně rád a my taky, pač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Dejte si tu pozor.
6: Nehádejte se, prosím vás.
7: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, kdo se hádá?
6: Já to máte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned?
7: Přes zubu.
6: To tam půjde.
7: Já tam nejdu.
6: Jděte tam vy. No tak budeš nebo nepůjdeš?
7: Nebudu.
6: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici.

0: Pozor!
1: Nehádejte se prosím vás
0: teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
1: Já to nejsi, dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned.
0: Přes zubu.
1: No tam půjde.
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
0: Tam
1: no tak půjdeš nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme.

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za jak se řekne, za 60 000 dolarů. O tom by se dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano? Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takové, jaké je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Samo sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má tu, kladit tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšejí. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomě už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji. Vyksel na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáš, to znamená, že ho hrál letačil, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám, že ne. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlí, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež. Aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, tak i taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou. Ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí je sádlo.
1: Moje paní je výborně děna. A jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc jíst kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo? Že vy rád
1: já
0: vaříte?
1: Sám? Málo. No něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ale u nás moje paní výborně vaří. No, tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím... Ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. když to ten, co umí a rád jí dobrý, je gourmet. My jsme teď zakládáme klub u televize, klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové, budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
0: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
1: Ajajaj, to já mám moc, no.
0: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
1: Jo.
0: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
1: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ne, ona nesedí, tak já to vypnu, pak to mi ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
1: Výborně, výborně. Brejchova je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci, jedině kdyby byli. A přitom je moc hezká, ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
1: No tak psy mám pořád, celý život svůj mám psy. Teď mám pořád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký. Josefčík, tedy ten zkrácený, to je roztomilej pejsek. Teď, tak jsem měl psa Lasa, to se chyho dojemnošestnýho, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tejská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
1: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to má 210 kilo psů, ale je to roztomilý, že mi to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
1: Jiminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.